0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas.
1: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: světlo.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
2: Obědovka Rádia Čas.
1: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
2: Když posloucháš, máš vyhráno.
1: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Yes.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Moc by mě zajímalo, co se dělo odpoledne nebo v podvečer ve studiu Rádia Čas.
1: Mě taky. Mě tady nikdo seděl, já nic neslyším.
0: Jo, takhle, ty se neslyšíš.
1: Já se neslyším.
0: Potom jsme tady měli takový ten krásný žebřík, který už jsem teda jakoby schoval mimo kamery. Žebřík byl místo květinky. Potom pro televizi Relax, což někteří to vůbec neřeší, někteří koukají, tak máme takové zástěny, abyste nahoru neviděli z oken. To bychom ale asi byli do černa, že?
1: Protože no, jakoby, no, mě by to nevadilo, to bychom byli jenom takové siluety. To si tak myslím, máme že by nám někdy nejvíc slušelo.
0: Vosí zástěny a to, ty někdo musel, to nebylo po úklidu raním, protože to poznám, paní Lada je velmi decentní, to kdo tak jako musel, něco se tam muselo dělat s tím žebříkem.
1: Něco že by se tady dělo.
0: Nečistila se klima třeba?
1: Nevím. No. A nebo tady probíhaly nějaké neřesti a nepřístojnosti.
0: Tak možná pavouku neřesti, protože po celé říkám k tomu ten žebřík a podobně. No,
1: no tak ale žebříka a rozházené všechno. No, to musely být poryvy vášně.
0: Snad to byly vášně jako pro dobrou věc, nicméně jedna vášně naproti mě, Lenže Líšková.
1: A druhá naproti mě, Radim Sobislav Bednář.
0: 19 je krásné číslo, i v tarotu dokonce, takže 19. května svátek za chvíli, no a společný čas s Rádiem Čas plus čerstvé zprávy s Kristýnkou.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: dobře, když něco, tak Allegro. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem u Rousínova. Stala se zde nehoda směrem na Brno. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas.

0: Hanzelíková. Čím dál větší oblibu získávají samoobslužné bary. Jsou už na stovkách míst po celém Česku, a to zejména na oblíbených turistických trasách. Teď na začátku sezóny jejich provozovatelé po zimě opět otevírají.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Frýdku-Místku se otevřelo unikátní dobrodružné dětské hřiště. Jde o první hřiště tohoto typu v Moravskoslezském kraji. Více nám jej představila mluvčí radnice Jana Musálková-Jekelová.
2: Hřiště Adventure Playground je součástí nového kulturního a komunitního centra Nová Osmička. Dětem všech věkových kategorií umožňuje kreativní hru zaměřenou na rozvoj zručnosti, samostatnost i týmovou práci. Děti zde mohou stavět vlastní stavby, bunkry nebo hrát si z nástrojí, hřebí a materiály s podporou za školu.

0: trolejbusová.
1: Rádio Čas Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16 hodin a 20 minut.

0: Tak, než si dáme další 60-minutovku plnou úžasné muziky, dnes 19. května mrkneme do kalendáře, ve kterém je jaké jméno, Lení?
1: Tak je tam mužské jméno, může být i ženské, ale je tam dneska jenom mužské. Má 3 písmena. A je to náš kolega na čas roku.
0: Jo, takhle, jakože, aha, promiň, jo, já jsem tě chápal, jsem právě, když je ženské, tak je na konci A, jako.
1: Ano.
0: Jo, takhle, takže Ivo.
1: Je to tak.
0: Ivo, jo, já jsem si právě říkal, jakože je to jednotná forma, říkám, žena jménem Ivo a podobně, jo, tak jo, už jsem to pochopil, Ivo. Jo.
1: Takže gratulujeme.
0: Tak říká se vám taky Ivoš, nebo Ivoš je to stejné jméno jako Ivo,
1: ne? Já právě
0: Ivo, ne?
1: nevím, já mám pocit, že jsem měla na základní škole spolužáka Ivoše.
0: A vím, že někteří jsou na to citliví, no. Já si hodně pletu třeba Ivanky a počkej, Ivona, Ivanka a ještě něco. Ah, bože můj. No prostě Ivo, to si budem pamatovat, 3 písmenka. Tak jo, tak krásný svátek, hezké úterý všem, to nejhorší v uvozovkách pondělí máme za sebou. No a nezapomeňte, že i ne letos, ale tento týden to bude tajné úterý a velmi hravé, takže tak.

0: Muzika ze všech koutů světa na rádiu Čas s Lenčou a Radimem, teprve se rozkoukáváme i dnes 19. května. Tak víš co, tak půjdeme do světa.
1: Dobře.
0: Pamatuješ si tu kauzu kolem Shakiry, je to pár let zpátky, kdy jsme, já nevím, jestli už jsme byli spolu, ale podobně, nebo kdy všichni jako tak dělali, jako to pomyslně, já mám pocit, že jsme to řešili. Ty, jak byla obviněná za ty daňové úniky a podobně?
1: Něco kolem mě prošlo, ale nejsem si jistá úplně těmi detaily, to už si nepamatuju.
0: Takhle, oni to vytáhli později, protože se to týkalo roku 2011, kdy prostě španělská daňová správa měla pocit, jako že Shakira je ošulila o velké peníze.
1: Ale.
0: A šlo tam teda o velké peníze jako pokuty, ne, ale dokonce o nějaké soudní řízení. Takže podstrženo, sečteno, nakonec to dopadlo tak, že soud rozhodl, že prostě v té době, v tom roce 2011, nebyla daňovým rezidentem, prostě žila jinde, takže penízky vyplácet nemusí a naopak teď budou peníze Shakiře vracet.
1: Aha.
0: A teď řekni tu svou oblíbenou větu.
1: Jakou?
0: Já bych hned věděla, co s nima.
1: Jsi
0: připravena na tu částku?
1: No, já se bojím.
0: Ne, nejsi, typni si.
1: Tak a třeba miliardu.
0: Lenko, líšková zpátky na zem zase, jako prosím tě, jo.
1: Aha, no počkej, tak jako.
0: Miliarda už je ti tak akorát, jo, prosím
1: to
0: tě.
1: To bych tak nějak věděla.
0: Dobře,
1: tak
0: fajn.
1: 10 milionů.
0: No i když jak se to vezme? Počkej, i když jak se to vezme? Ty jsi myslela na koruny nebo na eura?
1: Na koruny.
0: Tak to ještě víc, no.
1: Ne, kecáš.
0: Necelá 1,5 miliardy, no. 60 milionů eur, chápeš to?
1: A kdo jí to
0: bude? Ježiši Kriste, kdo tolik vydělává? Já se vůbec nebudu rozčilovat, teď mi docela...
1: Ale důležité jakoby... je, co kdokolik, ale za co?
0: No tak za ty boky.
1: Za boky, pardon.
0: A zkoušela jsi to? Vyprodala jsi se nějakou halu?
1: No nevyprodala jsem si zatím halu.
0: Chápeš, ale to jsou peníze jenom jakoby za daně. To znamená, ten příjem musí být mnohem vyšší.
1: Mně se chce plakat.
0: A jsem nevytáhl dobrou zprávu na začátek.
1: No to teda ne, ale já si myslím, že všichni, prosím vás, je 6.07, teď se někdo probudil tady, jede do práce, jo, dělá nějakou velmi záslužnou práci, třeba je to policista nebo zdravotní sestřička, teď jede do práce a uslyší tohle, že boky, no a...
0: My pracujeme na takovém speciálním projektu, doufám, že nám to teda šéf dneska podpoří a podobně, kdy bude Lenča výjíždět do terénu a každého, koho zkritizuje, mu to potom řekne do očí, jo, hlavně teda jakoby těm umělcům. Držte nám palce, bude to na sociálních sítích, Facebook, Instagram, Rádia Čas, takže potom sledujte.
1: No tak pro mě ale řekni.
0: No jo, no, tak jako hele, tak zase jako nemá soukromí a podobně a potom ještě ta kauza si zaslouží, víš, jak odhalila tu nevěru toho svého partnera, ne?
1: Tak jako já jsem taky odhalila nevěru svého partnera a nikdo
0: přes
1: mi
0: marmeládu?
1: A nikdo mi miliardu nedal.
0: No, já jsem proč jí chráním? Shakiro, chránil jsem tě, aspoň 1 miliardu, teda přisuň ještě mě, prosím tě. Já bych věděl, co s tím dělat.
1: Já taky.

0: Tak navrhuji malou challenge pro cvičení našich mozků, nebo to, pro takovou tu hravost po ránu, jinak Lenča radím Rádio Čas v úterý 19. května. Připraveny jsou horoskopy, poslechneš si, jako ano. Co tam máš, jako my, býci, alvy a podobně, a řekneš, jak by ses podle toho zařídila dneska, podle dobře. Toho, co tam uslyšíš, jo?
1: Dobře.
0: Kdyby jsi teď nevnímala, protože chystáš víš, nevíš, tak já ti to hned tak řeknu, to jo, po vstupu, jo? Takže domluveno, jo?
1: Domluveno.
0: 12 minut po 6. pojďme na věc.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Čtvrtek bude hodně náročný. Na nebi opět.
0: Tak špatně.
1: To je jiný den.
0: Ano, ano, já vím.
1: To už jinde jsme, to je jiná vesnice.
0: A to neznáš ještě posledních 5 minut příběh k tomu, jo?
1: Jo.
0: Nicméně balíček od Milana Gelnera dorazil, tak teď doufám, že už správně máme úterý, že jo?
1: Ano, máme
0: úterý. 19.5. Fajn, výborně. Takže zvolej, to, on tě poslouchá víc.
1: Zvolám, dobře. Milane, pojď na to.
3: Úterý bude s větší převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty pozitivní aspekty se budou týkat toho hmotného, ty negativní zase porušování zákonů, pravidel, smluv a ujednání, ale také prožívání našich vyhrocených emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli mít vše stabilizované. Panny bude charakterizovat velká tvořivost a kozorozy nebudou mít problém cokoliv reálného prosadit. Střelci mohou zažívat větší množství zmatků. Berani by se měli potýkat s nějakými zkouškami a omezeními, ale by se mohou chovat poněkud necitlivě. Bodnáři mohou bojovat se svými emocemi. Váhy budou zažívat větší vnitřní pnutí a blíženci se mohou nadít mnoha profesních zmatků a komplikací. Zraky mohou cloumat emoce. Štírům by se mělo dařit ve všem, až sáhnou, a ryby mohou zažívat zvýšenou chuť na sex. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas. Milan Gelnar.
0: Halo holka, tak ty vlastně nemusíš dneska dělat vůbec nic, protože všechno jako bík budeš mít stabilizované.
1: Ano, já tam mám úplně totální stabilitu.
0: No ne, jako tak jako věř horoskopům, že jo?
1: Dobře, tak věřím.
0: Dobře, fajn.
1: A co jsi tam měl ty? Tebe jsem neposlouchala.
0: Se mnou to můžeš ověřit až na konci směny, jako jestli si po 9. řekneš, že to bylo fajn, nebo jestli budeš plakat.
1: Fakt? Co jsi tam měl?
0: Ale vy můžu být dneska trošku necitlivý.
1: Jajky. Já se
0: budu hlídat, jo, to bylo v pořádku, ty víš, že se umím hlídat.
1: Ano, podobně, ano, umíš být i hodný.
0: Tak, no, ne, tak dávejte na to pozor, pokud máte tendence občas říct pravdu, nebo zažertovat, mrk a podobně, tak jako dvakrát měř a jednou řeš asi tak. Pohodu všem.
2: Rádio Čas.

0: 6 hodin a 17 minut, probouzíte se s Lenčou a Radimem na Rádio Čas, takže dobré ráno Moravo, kdykoliv ve světě i online na casradio.cz, do světa teď vyrazíme a já se nemůžu nezeptat, Leni, co ty a já nevím, počkej, vlastně tebe už to možná minulo, ty jsi tak jako těsně ti to minulo dětské tábory? Takové ty klasické, nebo v 90. ještě byly, ne?
1: Letní, no byly, já jsem teda moc nejezdila, ale byly.
0: No já vůbec, protože jsem se strašně bál a stýskalo by se mi, nicméně měli jste stezku odvahy?
1: Mhm.
0: A?
1: Na základce.
0: A?
1: Já jsem se bála celkem.
0: Já bych se pokakal se mnou dokonce a já mám pocit, že už mi bylo asi skoro 10 nebo kolik, se mnou museli jít dvě vychovatelky, nebo dvě, jak se tomu říkalo, vedoucí instruktorky,
1: no.
0: Protože bych to nezvládl psychicky.
1: Já jsem se trošku bála, ale je fakt, že jsem jí dala, ale byli i spolužáci, kteří plakali ještě na začátku.
0: No, tak jsem si na to vzpomněl, jako na ty svoje reakce a podobně. Ježbože, to jsou traumata. U příběhu malého chlapce z Rumunska, nevím, jestli jsi to zaznamenala.
1: Ne, vůbec.
0: Tatínek s ním už v Transylvánii, prostě někde u transylvánských Alp, ano, tam, kde je Drákula a podobně.
1: Tak tam bych nešla prostě na stezku odvahy.
0: Ne, on stavil plot, tatínek, a jenom se do něčeho zabral a malý pětiletý chlapec prostě zmizel v křoví a nebyl. A nebyl noc a den a pak ho hledali všichni, mimochodem ty lesy jsou pověstné nejenom divočáky, ale taky medvědy ve velkém počtu. No a nakonec tam strávil tři dny a dvě noci, našli ho relativně v pořádku a já jsem se dočetl spoustu zajímavých věcí. Že prý malé děti v tomhletom věku jako nepanikaří tak jako my dospělí, oni si moc neuvědomují jakoby možnou smrt nebo nebezpečí, takže prostě našel si potom, přišel nějaké kopce a podobně a potom si tam jako našel nějaké pomyslné místo, kde spál a čapěl, hodně čapěl jako. A čekal na ně v dřepu, no dívej na něho na bobíška tady a potom ještě tady, počkej, tak se podívej tady, ahoj.
1: Ale ten je roztomilý, on nevypadá vůbec nějak traumatizovaně.
0: No, 3 dny v rumunském lese plné medvědu.
1: A co to, a co jedl, co pil?
0: No ne, protože asi potom jako trošku padl za vlast, jakože měl nějaké nachlazení, nějaké horečky, už je v pořádku, prý si hodně žádá jídlo, takže moc asi nejedl a nepil,
1: no.
0: Jo, ale tak já nevím, no vidíš, toto
1: tak
0: jediné
1: to je
0: tam nepíšu,
1: úplně krása.
0: No. Ale otázku jsem měl stejnou, no. Mhm.
1: Ale je to krása teda, že ho našli, no, mhm. To jsem ráda.
0: To je happy end.
1: To je takový neúplně zvyklostní happy end, že to takhle dopadne.
0: Mhm. Teď prý je hvězdou nemocnice, jak říkám, pořád se s nimi fotí, ale já nevím, asi bych to vyměnil za to nebýt hvězdou nemocnice podobně. Tak prosím vás, ztratila ses někdy rodičům?
1: Jo, v Karlových Varech, pamatuju si to do dneška.
0: Někdo klepe.
1: Já
0: to
1: jsem zklepala.
0: Ty, aha, já jsem, prosím tě, jako ty jsi vzpomínala a klepala si, jo?
1: Já jsem vzpomínala a klepala jsem a ztratila jsem se v Karlových Varech, doteď z toho mám totální trauma.
0: Věk plus minus?
1: Protože jsem, no, já jsem byla malá, 5, 6, mm-hmm. No a byli jsme tam a zrovna možná si to pamatuješ, natáčeli se Hry bez hranic.
2: Mm-hmm.
1: A tam byly kulisy, to se zrovna natáčelo v Karlových Varech.
0: My jsme byli oranžoví.
1: Ano.
0: Česká republika.
1: Ano. A tam byly ty kulisy a mě se to extrémně líbilo a nějak jsem se tam zadívala na takové velké vejce a najednou rodiče ani babička s dědou nebyly.
0: Jak dlouho byla Lenička pryč?
1: Já už se nepamatuju ten čas, ale vím, že jsem tam běhala a byla jsem extrémně vyděšená.
0: No, to je to. Takže prosím vás, tuhle tu kategorii dáme hezky do šuplíku, berme to jako zajímavost na Rádio Čas. Vy se dobře starejte o své pejsky, o své děti, nikam se neotáčejte a ňujejte se navzájem. Rádio

0: Krásné ráno, ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, Radim Lenka stále s vámi i v úterý 19. května.
1: No a protože si povídáme v čase, kdy obvykle takhle, já bych to měl zítra za sebou, no. Já jsem maturoval 20. května, nevím, ty si nepamatuješ svoje datum?
0: Vůbec, ale taky někdy v květnu.
1: Jo, aha, no, 20. května, vyšlo to taky na středu, to si pamatuju, a bylo to odpoledne, což teda jako to dopoledne bylo něco hrozného. Tak prostě řešíme zkoušky z dospělosti, když dneska už mají trošku jinou podobu než ty naše. Ptáme se vás, jak jste prošli, jestli jste to dali s čistým štítem, jestli nějaká otázka hodně bolela, jestli i testy nikdo neprošel a podobně. Prostě vzpomínejte, no.
0: Já vím, že bylo vedro u nás, hodně velké vedro a taky jsem to měla odpoledne.
1: Jako venku nebo na potítku bylo vedro?
0: Všude, to bylo prostě a my jsme měli ateliéry, ve kterých vlastně probíhaly maturitní zkoušky úplně v podkroví a tam se nedalo dýchat, no.
1: Tak pamatuješ si nějakou otázku, kterou jsi vytáhla, aspoň z těch čtyř, nebo která ti dala nejvíc zebrat?
0: Ty jo.
1: Jako odmaturovala jsi s čistým štítem úplně, jo?
0: No tak jako odmaturovala jsem. My jsme tam měli odborné předměty ještě, protože já jsem studovala textilní průmyslovku a vím, že jsem si myslím vytáhla žakárové tkaniny nebo něco takového. A byla to jediná otázka, na kterou jsem chyběla, na kterou jsem se vykašlala. A pamatuju si, že naše učitelka se nade mě stoupla, jak jsem byla na tom potítku a vůbec jsem nevěděla. A říkala, tak co Lenko, víte? A já říkám, no vůbec nevím. A ona říká, no, tak se snažte, máte ještě 15 minut. A odešlo.
1: Jo, takhle. Tak pozor, mi naše češtinářka udělala něco podobného, ale naopak, protože jako já se myslím za nějaký reprezentoval, teď nevím v čem, ale podobně. Takže já jsem nevěděl, protože jsem měl výmaz a ona tak se soustřeď a zkusit to. A teď tam, já nevím vlastně, kde se brali ty materiály. No. Tam byly nějaké oficiální jako materiály.
0: To nevím, já jsem neměla nic k dispozici.
1: No a ona mi vlastně tu otázku celou projela, co všechno se tam dá probírat, takže člověk něco probral, nebo pobral jenom, aby se zapojil a řekl, romantismus to byl, český romantismus.
0: Ale to je hezké, že ti poradila.
1: No říkám, bylo to gesto, no. Já mám pocit, každý to říká trošku jinak ty historky, ale že se tam trošku odměňovalo za to, jaký jste byli těch předchozích 5 let.
0: Jo, třeba, jo? Určitě 100%.
1: Že naše škola byla na 5 let, takže...
0: Tak Rádio, co si pamatuješ z českého romantismu?
1: Už zase nic, ale myslím, že to byl Mácha, ne? Pokud se nepletu a podobně. No a hlavně v angličtině, kde jsem si říkal, tak něco snad řeknu, jenom prostě některým věcem nerozumím, tak to jsem si vylosoval Sports and Games.
0: Ale jo. To je dobré, ne?
1: Sports and Games.
0: Jo, takhle.
1: Radím se myslel Bednář. Sports and Games a podobně.
0: Jo, já jsem měla v angličtině, ale já jsem s tou angličtinou byla na štíru pořád, protože nám neustále měnili učitele a tak nebyla ta kvalita té výuky úplně nejlepší. A vytáhla jsem si Interesting Places in the USA. A myslím, že jsem se zmohla tak na White House. Jako.
1: Já vím, že jsem začal větou
0: Pentagon.
1: I don't like gym a podobně, ale tak nějak jsme prošli. No. Ale přiznávám, že myslím, že hodně za to, že jsem byl bula a moc hodná bula. No.
0: Jo, já si myslím, že nám to taky dali za to, jaký jsme byli.
1: Tak vás poprosíme o trošku veselější historky, potom mi připomení ještě jednu, ale ta je od kamarádky. Facebook, tam se to pomalu rozjíždí, ano. A teď vy WhatsAppový, jo, ještě 776612800.
0: A dnešní otázka, co vám dalo u maturity nejvíc zabrat?
1: 627, to není jako to téma, to už je přesný čas. S Lenčou a Radimem.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
5: Rádio Čas.

0: Tajné úterý Rádia Čas.
1: My už jsme to naznačovali, konec konců každý týden, co týden ví, že prostě úterý s Lenčou Radimem po ránu je tajné. Někdy delší dobu, někdy kratší dobu. Dneska to tak zase jako dlouhá doba nebude, protože vám chceme postupně dávkovat nějaké informace, abyste třeba věděli, že máte zájem hrát tajné úterý dnes, tedy 19. května.
2: Protože dneska to bude pro všechny milovníky inlineů, bruslí, ježdění a toho všeho. To můžu prozradit, ne? To můžeme říct.
1: Tak už to vypál přesně tak.
2: My jsme
1: vlastně hráli minulý týden, když tak doporučuji buď inline.cz, protože my jsme hráli o samostatné tréninky, tedy třeba jako ve dvojici a podobně, ale ten aktuální dárek jenom prozradíme, že povýšíme, že to bude opravdu jako zážitkový prázdninový dárek, tak.
2: A můžu prozradit, co to
1: jo,
2: je?
1: Asi jo.
2: Tak jo, je to celý příměstský tábor právě s inline bruslením.
1: Některé kousky koukali jsme, nebo termíny už jsou vyprodané, ale některé jsou volné, možná i protože jsme si je zabukovali do tajného úterý. Vy si potom tedy vyberete ten správný. Celkově jich u bruslíků, pokud se nepletu, letos připravují 9, jo?
2: Je to tak.
1: Jo, 9 příměstských táborů, tak když tak si můžete pohledat informace, ale tak jako dobré poslouchat i Rádio Čas až do té 8. hodiny, protože vám některé informace rádi zopakujeme ještě několikrát.
2: A možná se ty informace objeví také v otázce, kterou vám budeme dávat. Takže zpozorněte, poslouchejte.
1: Takže ještě jednou buď inline.cz, ať víte, o co se hraje. Jak říkáme, nabídka je velká, celkem 9 termínů měli nebo mají a uvidíme, co z toho bude. Hodně štěstí ve hře.

0: Tak teď už mi to neujelo, před chvilkou mi ujela písnička, tak jste si užili víc hitů, které milujete s Lenčou Radimem na Rádiu Čas, jinak už tak jako pomalu, jo, už dobrý, v pohodě, v 6 to asi bolelo víc než teď v 6.41.
1: Krásné ráno všem a podíváme se do přírody na zvířátka, to vždycky potěší.
0: Mm-hmm.
1: Viděl jsi někdy koalí zadek?
0: Koalí ne. Ano?
1: Mám se ptát dál?
0: Ne.
1: Je to jenom taková malá drobná zajímavost, že koala má speciálně uspůsobený zadek na to, aby mohla spát ve větvích eukalyptu. Ona má vlastně dvě půlečky, ale ty půlečky jsou z takové tkáně nebo z takové chrupavky, která reaguje jako taková ta paměťová pěna.
0: Oni se vlastně takhle jako rozloží přes tu větev.
1: Takže ono je vůbec to pozadí netlačí a nebolí je to a můžou tam spát až 19 hodin denně, protože to koaly dělají.
0: To bych doporučoval, tak jednak jako já mám takového kamaráda a spousta lidí, jako třeba, ať už se to týká seniorů, nebo třeba jakoby handicapovaných a podobně, že by odborníci, víš, jak jsme řešili ty různé průzkumy, co dělají a podobně, ano, by měli vymyslet jakoby v podstatě jako nějaké vylepšení, pokud už bohužel tě počká taková událost, tak jako píchnout jim koaligen, aby, no ne, aby potom neměli proloženiny a podobně.
1: Ale to
0: že?
1: Je dobrý nápad, anebo transplantovat koalí zadek.
0: Tak většinou by to bylo hodně extrém, že jo, jako dlouho nic, žádné chloupky, vepředu jiné chloupky, zase takové ty kudrnaté a vzadu najednou bum, bum, bum. Ale je velmi sexy ten jejich zadeček, to se musím jako přiznat.
1: Koalí?
0: No, jo.
1: Tak má dvě půlky.
0: Jo, dobře, no.
1: A mezi těma půlkama je eukalyptus.
0: Jo.
1: Jo?
0: Oni nemají hnědé následky, jako pojídání eukalyptu?
1: Tak asi někde, já nevím, jak oni to stíhají, chápeš, 19 hodin spí a pak v těch 6 hodinách.
0: Jakou barvu má koalí stolice? Dobře, tak fajn, tak se dívám na tmavě zelenou a šnědou.
1: No vidíš, tmavě zelená, no tak jasně.
0: Tak, jo. Mhm.
1: Tak je tam jenom eukalypt.
0: Jinak pozor, pokud rádi pojídáte olivy a byli byste v přírodě, kde žijí koaly, tak někdy to může být právě ta stolice, jo, prýmá tvar olivy. A pozor, a pokud máte rádi hodně oliv, tak někdy to může být až jakoby 360 denně, jo, takže tak.
1: Od zadku až k olivám, to je možné, jenom v dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.
0: Radní Mišuk s Lenčou a Radimem.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Hity, které milujete na rádiu Časy, takhle v úterý 19. května.
1: Tak dneska skládáme zkoušky z dospělosti, když některým se to protáhne prakticky až do června, spíš na ně vzpomínáme. Ivo Šmoldas, netřeba představovat, řekl, že maturita, pokud si ještě vzpomínám, je něco mezi loterií a jarním testem psychické zdatnosti.
0: Je to pravda.
1: Jo, což můžeme potvrdit, alespoň my si to tak pamatujeme, a dorazila dokonce první vlaštovka i s výročím, jak se koukám, přes WhatsApp Rádia Čas, píše Veronika. Dneska jste mi vrátili v čase, přesně na den před 16 let se maturovala. Nejvíc nás potrápil ku podivu náš nejlehčí předmět u maturity, základy společenských věd. A byl to náš třídní. Tehdy jsem to cítila jako velkou zradu, že nás nejvíc dusí zrovna on. Naopak všemi obávaná učitelka češtiny na gymplu nás zachraňovala, co to šlo. I mě na potítku radila, a jak před komisí řekla, že já mám z češtiny jedničku, málem jsem se rozbrečela. Jo,
0: ale to je pravda, že až u té maturitní komise někteří vyplavou, že?
1: To se ukáže,
0: je
1: no,
0: to tak?
1: Tam se
0: no.
1: ukáže, jako no. je, jsou opravdu kabrňáci.
0: Co vám dalo u maturity nejvíc zabrat? To je otázka dnešního dne na rádiu Čas. No a Jitka píše, já už ani nevím, je to tak dlouho, 48 let, ale nic extra mě nebralo, víc to, že jsem čerstvě těhotná.
1: Girl.
0: Ale a dneska to beru jako největší plus, dvě skvělé dcery. Co je proti tomu, nějaká maturita?
1: Takže pište, nahrávejte nějaké to audio klidně na 776 12 800 a za chvíli si pustíme hezkou písničku. To není fráze, to není moderátorská fráze, to myslíme doslova.
2: To je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
7: Obědovka Rádia Čas.
6: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
7: Když posloucháš, máš vyhráno.
6: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Tak ještě jednou krásné ráno za 10 minut 7, chystáme čerstvé zprávy, další muziku, hity, které milujete, a doufáme, že třeba i jeden budoucí hit, který si zamilujete.
0: Tak já myslím, že bychom to mohli pustit a zkuste tipnout, kdo to je.
1: Mhm.

0: Hezky to zní, že? Mm-hmm. Hezký hlas.
1: Doprovodný videoklip je velmi zmatečný, pokud nevidíte, kdo to zpívá, mm-hmm. protože na dálku to vypadá jako mladý Michal Vývek.
0: Ano.
1: Že? Já jsem si pořád říkal, a dokonce když se přiblíží a když vím, kdo to je, tak pořád vidím spíš toho Vývega. Ale zdraje jako víno.
0: Musím říct taky přesně, že vypadá naprosto skvěle, protože od té doby, co ho známe, tak teď je to mnohem lepší a taky bych ho ani nepoznala.
1: Mm-hmm. Má už svou cestu navzdory tomu, a to teď myslím jakoby v dobrém, že jeho manželka je velmi, velmi, velmi úspěšná, ale prostě tou svou cestou jde a dokonce měl esenci trošku i Davida Stypky. V té muzice, že?
0: Ano, ano, trošku, trošku.
1: Tak o kom to mluvíme?
0: No je to Martin Chobot, manžel Evy Farné.
1: Přesně tak, písnička Na novém světě, navíc natáčená na místě nám hodně blízkém.
0: V Praze!
1: To znamená v Praze, zdá se, že je za hezkého počasí, si tak jako říkám, kde to natáčel. Mm-hmm. Ale už byly nějaké hezké jarní dny, že jo?
0: Možná jo, no a taky se to dá nějakým filtrem prohnat.
1: Nebo, no, dobře. No.
0: Jinak Nový svět je opravdu místo v Praze, kde právě Martin chodil a v nějakém náročnějším životním období tam se seděl na lavičce a hodně přemýšlel. A tahle píseň, tahle balada je nejenom o tom novém světě, o tom místě v Praze, ale taky o nějaké vnitřní změně, kterou prošel. A zní to teda moc hezky.
1: Tak hodně sil, pokud plánujete něco podobného, když tak si k tomu pustíte Martina Chobota a i další muziku z Rádiem Čas. Jsme tady pro vás.
2: Radim a Lenka. Radim a Lenka. Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem.

0: i za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte ve Znojmě na ulici Rusvaltová, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Češi se dál zadlužit.

0: Češi se dál zadlužují. Obyvatelé si nejčastěji půjčují na pořízení bydlení. Podle statistik zadlužení Čechů v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostlo meziročně o 14% na více než 4 biliony korun. Objem nesplaceného dluhu meziročně stoupl o 11% na téměř 38 miliard korun.
1: Morava aktuálně.
0: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Martin Otipka.
2: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
0: S dokončením se počítá letos na podzim. Zlínský kraj podpoří ekologické aktivity. Částku přesahující 1 milion korun rozdělí mezi 13 organizací, škol a volnočasových center zaměřených na ochranu přírody a environmentálního vzdělávání. Dotace mají pomoct projektům, které vedou veřejnost k většímu respektu k přírodě a ochraně životního prostředí.
1: Rádio Čas Sport.
0: Basketbalisté Brna vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále ligového play-off se ujali vedení 2-0 na zápasy. V dalších dvou zápasech série hrané na 4 výhry budou mít Brněné výhodu domácího.

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď už pokračuje Dobré ráno Moravon, Rádio Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Tak já bych možná mohl říct na začátku hodiny historku, která se týká mojí bývalé kamarádky, ale tak jako spíš jsme si zmizeli z života, to teď vyznělo strašně dramaticky.
4: Teď to vyznělo tak jako, že jsem se spíš chtěla zeptat na to, co se stalo.
3: Už je to bývalá nejka a podobně, ne. A ona maturovala, říkala, já jsem si udělala takovou neuvěřitelnou ostudu a teď snad to řeknu správně. Ona dostala mimo jiné Marišu. Pokud
4: nematuritě.
3: Ano, přesně tak. Řešíme zkoušky z dospělosti, hlavně takové ty vtipné momenty, co vám šlo, co vám nešlo, kdo vás podpořil a tak dál. No a povídala, že už teda otrávila toho Vávru a oni už se tak jako chtěli jako přestat a podobně, že jo, pedagogové, a ona pokračovala.
4: A ona říká,
3: a když jí potom tu Marišu vedl ten četník přes tu vesnici a ona si uvědomila všechny ty sourozence, které by nemohla jakoby uživit a teď jako ještě budou jakoby trestat, tak se mu vytrhla a skočila do té řeky a utopila se.
4: No tak to byla babička, že jo?
3: Ne, ona jí...
4: Jako Viktorka.
3: Ona jí naklonovala s Maričkou McDonovou.
4: Jo, takhle.
3: Jo, takže to byla vlastně Mariša McDonová a podobně, ale myslím, že to vzali tady s humorem, ale jako dodnes jsem na to nezapomněl, no. A potom mi pár lidí říkalo, že měli podobné, jakoby...
4: Takové, zápichy. Jakoby,
3: ano, jakože propojili remixy vlastně, dá
4: tak
3: se říct.
4: Tak ono se toho k té maturitě učí, že strašně moc, teď tam je kolik, 30 otázek ze všeho, z každého předmětu.
3: Já fakt nevím, jak jsem tu maturitu udělal, protože já jsem byl hodné děcko, akorát já jsem se neuměl učit, nebo na povel se neumím učit.
4: Mě to nebavilo.
3: A já jsem ten týden jako seděl a já jsem vůbec nechápal, jako co se to děje.
4: Já jsem plakala.
3: No, to něco podobného, no. Takže právě proto si myslím, jako, že když jste extrémně hodní, že jako se to projeví, no, jakože...
4: Že vám to prostě dají.
3: Jo,
4: i když dneska už ne, když je to online.
3: Je to síla, no, to už jsou jiné světy úplně.
4: My bychom byli úplně na hraní, to my bychom vůbec nedali.
3: Bychom uklízeli cesty, asi tak, jo.
4: No.
3: Takže prosím vás, využijte jak Facebook, tak WhatsApp číslo.
4: 7766 12 800.
3: Před minutou bylo 7, dobré ráno, Moravo.

Mám pocit, tři dny nebo čtyři dny zpátky jsem na něho koukal a říkal jsem si, ale čuči muči puči. Otázkou je, jestli už jsem se nekoukal na zprávu o tom, že není. Nevím, jestli jsi to viděla, ale příznivci domácích

0: 5 měsíců.
1: Tak mě nejvíc zaujalo, že vlastně teď poslední fázi jeho života ho měla majitelka, která byla mladší než on, protože měla 29, ale což je taky takový příběh, protože jeho předchozí majitel zemřel a asi nepředpokládal, že pejsek přežije a podobně. No. Takže majitelka ho teď poslední jako týdny, možná právě proto jsem viděl ten příběh, jakoby opečovávala, tak teď je už, já myslím, že musel zemřít šťastný a takový, nevím vlastně už v jakém byl stavu, jako jestli viděl nebo slyšel.
0: Já jsem viděla to video, už byl trošku
1: tak
0: dorasovaný.
1: Potácel, že jo, ano.
0: Měl vyplazený jazyček a musím říct, že třeba ta doprovodná fotka, která opravdu reálně tady motýlka zobrazuje, tak už vypadá lehce děsivě. Mm-hmm. Ale byl to bobík.
1: Hele, zase na druhou stranu, jestli se koukám dobře, jo, tak se jmenoval Lazar. Na Lazara teda vydržel hodně dlouho, jo, takže jako cením a já mám pocit, že kdybyste ho viděli, když si to dohledáte, Lazar, Papillon, Francie a podobně, tak takhle se cítíme většina z nás pondělí ráno.
0: No ano,
1: že?
0: Já i s tím jazykem teda, ale mimochodem na tom doprovodném videu je to nádherné v tom, že on už teda vypadá hodně zbědovaně na svůj věk, ale ta paní majitelka se k němu chová úplně nádherně, takže ten odchod měl no úplně úžasný.
1: No, tak jak říkám, mějte se navzájem zvířátka, pánové tvorstva Mrk Mrk a užívejte si muziku s námi. Je 7:07.
2: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: Tak jenom kontrola stavu, naši milí posluchači, doufáme, že se máte fajn, Lenči, pořád si stabilní.
1: Já jsem nikdy stabilní nebyla.
0: Dneska máš být stabilní, jako bík, já vím, no, podle
1: horoskopu. Já bych to Milanovi extrémně ráda splnila, ale prostě já to nemám v portfoliu.
0: Za chvíli se můžete zaměřit v horoskopech třeba i na to, jestli máte štěstí na hru, protože i dneska máme úterý, to znamená tajné úterý, když jsme ho vlastně de facto odtajnili. Je z toho důvodu, abyste věděli, jako jestli budete po té 8. hodině potom chtít hrát. Připomínáme, že to bude příměstský tábor, to znamená ani ne tak pro vás, jako spíš pro vaše potomky. Mrkněte na buďinline.cz, nicméně příměstský tábor Bruslík, pokud se nepletu, má plus minus letos 9 termínů. Jo?
1: Je to tak.
0: Takže některý z nich potom bude ten pravý ořechový právě pro vás. No.
1: A ty tábory potom můžete si vybrat, který budete chtít. Ty probíhají primárně v Inline parku v Sareza, Loděnice, popřípadně na Trojhalí Karolíně, či jiné kryté ploše v rámci prázdnin. Takže opravdu budete mít volné a široké pole působnosti.
0: Jo. Z té devítky těch termínu byste si určitě vybrali. A jak říkáme, poslouchejte, co říkáme, protože potom dáme jenom takovou malou kontrolní otázku.
1: Ale to až po 8.
0: Tak jo, Milane, co tam vidíš?
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude s větší převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty pozitivní aspekty se budou týkat toho hmotného, ty negativní zase porušování zákonů, pravidel, smluv a ujednání, ale také prožívání našich vyhrocených emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli mít vše stabilizované. Pany bude charakterizovat velká tvořivost a kozorozy nebudou mít problém cokoliv reálného prosadit. Střelci mohou zažívat větší množství zmatků. Berani by se měli potýkat s nějakými zkouškami a omezeními, a lvy se mohou chovat poněkud necitlivě. Vodnáři mohou bojovat se svými emocemi. Váhy budou zažívat větší vnitřní pnutí a blíženci se mohou nadít mnoha profesních zmatků a komplikací. Zraky mohou cloumat emoce. Štírům by se mělo dařit všem, až sáhnou, a ryby mohou zažívat zvýšenou chuť na sex. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak mi docvaklo, že máme dnešní den sice jako hlavní téma zkoušky z dospělosti, to znamená jako svět maturit, co se povedlo, co ne, co vám dalo zabrat, kdo vás potopil, kdo vás podpořil, ale že od pondělí do pátku máme takovou malou maturitu vždycky ve víš, nevíš, jo?
1: Ano.
0: Dneska chystala Lenča, tak uvidíme, jakou bude profesorkou, ale nicméně, co facebookový svět, jak se svěřuje?
1: Já jsem na to úplně zapomněla, že mám víš, nevíš.
0: Vždy jsi to chystala?
1: Teď ale jako tak jako mám to nachystané, vlastně. Ale že už mám pocit, že už máme potom.
0: Ne, teprve bude, no.
1: Trošku se cítím, jako když jsem byla u maturity.
0: Mm-hmm.
1: Marti píše na našem Facebooku, já měla největší hrůzu z ekonomiky, protože jsem nebyla oblíbenec pana učitele, ale nakonec jsem to s odřenýma ušima zvládla. Horší pro mě tehdy bylo, že jsem maturovala v den svých 19. narozenin. Byly dvě možnosti, pít na žal nebo pít na oslavu. Ale to je hezké, to tak vyšlo úplně. No a Dáša píše, hrůzu jsem neměla z ničeho, sama jsem si vybrala předměty, maturitu mám chemie, biologie, ale už jsem to v životě ve svém povolání nepotřebovala, jsem účetní.
0: Já jsem měl teda taky dva odborné, ekonomiku a účetnictví, vůbec nechápu, já myslím, že fakt jako říkali, on byl hodný, to byl takový bůla 5 let, jako já s účetnictví si dodnes pamatuju, jenom má dát ti dál. Ekonomika vůbec nevím, co jsem měl, já teda fakt jako, no říkám, někdy to je opravdu halus to udělat, zvlášť v dnešní době. Prosím vás, WhatsAppový, trošku se nám polepšte, nebo polepšete, když tak ještě jednou WhatsApp číslo, a nebo klidně můžete namluvit audio, to zmáčknete jenom ten mikrofonek 776 12 800, ale ty jsi ještě něco věděla, že?
1: Já tady čtu ještě příspěvek od Evičky na Facebooku, protože takové lidi, to si myslím, že celá třída nemá ráda, jo? Protože Evička píše.
0: Za 4?
1: Ne, už je to půl století, tak nevím, ale pamatuju si, že jsem z ekonomie dostala otázku, kterou jsem uměla nejlépe.
0: My jsme moc neměli rádi ty za 4. Co, protože to byly takový ti, ale vlastně to dělali celých 4-5 let. Ježišmarja, já jsem to zdupala podobně, já jsem spoustu věcí nevěděla. Katko, jednička,
1: ano.
0: A potom maturitu to stejné. Ne, fakt jsem si dala to, já jsem strašně improvizovala 1, 1, 1, 1, 4, prospěla s vyznamenáním a mi bitch.
1: To je na ranu.
0: Jo, ale tak to je povaha, to bude někde v dětství. Hele, vždycky stejně dojdeme k tomu, k Adamovi a Evě, že za to můžou oni.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky by vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
11: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
12: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
13: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, toší se svět.

0: Já bych se na tu dnešní otázku zeptal i naší kolegyníky.
1: Kolegyňky Kristýnka Kubánková.
0: To bylo něco mezi, totiž jako chtěl jsem tě uvést, bylo tam mini říhnutí. Takže mi tam jako tak jako přeskočilo, ale já říkám, nevím jestli, co je.
1: Ne, mně se líbí, jak Kristýnka klesá dolů, protože včera, když přišla, tak se rozezněla fanfára a dneska, když přišla, tak se ozval říhnutí, takže...
0: Hele, to mi moc nepomáhá.
2: No, to je pravda, si... kde je fanfára dneska?
0: Ale všimni si, jak na to poňuká, jako ona vypichuje vlastně takové ty, jo, jako
2: jo, přitom... Jo. Já bych se na to ani nevzpomněla, no, ale přesně, teď to očekávám každé ráno, Leni.
0: Dobře, fajn.
1: To objednávka u rádi, samozřejmě.
0: Dobře, jo, uděláme v pátek ještě, že jo, bude fanfára.
2: I ve čtvrtek.
0: A ve čtvrtek bude fanfára, dobře, fajn. Tak jo. Kristýnko, já teda tohle jsem chtěl říct, že tuším, že to bude velká nuda, jo, a teď to musím jako poklonu, protože hádám, že zkoušky z dospělosti si dala úplně s přehledem.
2: Jo, to byla nuda.
0: To ona je ta, kterou bychom neměli rádi.
1: Počkej, jak nuda, jako to byla, já jsem z toho byla nervózní, já jsem se bála.
2: Jako tak samozřejmě, že to byla taková ta první zkouška, no. Že jako člověk trochu nervózní byl, ale v závěru jako celou tu maturitu musím říct, že já jsem se jako hrozně užila. Že když já jsem měla po maturitě, tak já jsem jako chodila a říkala jsem, že jako mi líto, že už je to za náma, že už to skončilo. Já jsem měla i jedničky.
0: Víš co, my si to dneska dáme asi solo, to víš, než.
1: Já jsem o něm měla.
0: A mimochodem, pamatuješ si své datum, Kristý?
2: Kdy jsem maturovala, to si nepamatuju, ale vím, že jsem šla úplně poslední ve čtvrtek odpoledne.
0: No, tak já středa odpoledne 20. Zítra mám výročí.
1: Já vůbec nevím, jak vedle takového člověka mám žít, jako.
2: Však nemusíš vedle mě žít.
0: Teď jsem počítal výročí, kolik mám od maturity.
1: Jo.
0: No, takže...
1: Já to vlastně taky nevím.
0: Pojďme se podívat do kalendáře.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: Dnes se v roce 1536 narodila žena, kvůli které se anglický král rozešel s katolickou církví a založil anglikánskou církev. Jak se jmenovala?
2: To nějak ta Bolejová.
0: Anna Bolejnová?
2: No. Tak
1: jste si jistí?
2: No byl to Tudor,
0: Já tě myslím, že tě dokážu dobře doplnit. Tak pokud ti to cinklo, tak to bude Anna Bolejnová.
1: Je to pravda? Jak se jmenuje francouzský císař, jehož vojáci v roce 1798 během tažení v Egyptě objevili rozeckou desku?
2: Tak to je Napoleon, ne? Tažení do Egypta. Jak jsi to říkal ten rok?
0: 1798, on tak nějak 1800 něco uřadoval.
2: No, tak asi jako, Napoleon.
0: Protože stejně žádné jiné neznáme, francouzské císaře.
1: No, my se jinak nejmenovali. pak už byla republika. Tak jo, a v roce 1974 Erno Rubik vynalezl Rubikovu kostku. Jak se Rubikova kostka jmenovala původně, než začala nést jméno Rubika?
0: Jsem chtěl říct, že to je Maďar, jsem se
2: zeptat na to. Je Maďar, no, tak je úplně jiný z Maďarska.
0: Hele, řekni to, možná, že mi to cinkne. Aha. Něco...
1: No, ne, mám možnosti.
0: No řekni,
1: jasně.
0: No.
1: Za A magická kostka, za B složitá kostka, za C barevná kostka.
2: Líbí se mi všechny varianty.
1: Že jo?
0: Dáme A.
1: Magická kostka.
0: Ne, to vyzáří oči. B nebo C vyber.
2: C?
1: A proč si nevěříš?
0: Já nevím.
1: Ačko, jo? Ano. Magická kostka. Za jakou nejkratší dobu byla Rubikova kostka složena?
0: Hele, to je různé, pozor. Mm-hmm. Protože tam jde o nějaké vteřiny, třeba i 2,2, ale ony prý jsou různé druhy. Některé jsou nějaké mikro nebo makro, takže 2 až 4 vteřiny bych řekl, že dokonce no, tam je. No, jakoby,
1: je to kostka
0: už jsem viděl.
1: 3x3x3.
2: Takže to je ta klasická.
1: Ta klasická. A nejedná se o robota, jo? Jdeme po živých lidech.
0: Já jsem to
2: tak
0: viděl po živých.
2: To bude třeba jako 7 sekund, 5-7 sekund.
0: 4.
2: Jo, myslíš, že tak.
1: Chcete možnosti?
2: No.
1: 2,54, 3,20 a nebo 2,76.
2: 3,20.
0: Oceníš mě, že jsem jako kroužil tam kolem toho?
1: Jako,
0: ne?
1: Řekl
0: tu dvojku nějakou.
2: Jo, fakt nějakou dvojku.
0: Myslím, že jo.
1: No.
0: Nějakou tu dvojku tam dej.
1: Tak 2,54 nebo 2,76?
0: 2,54 věříme klukům.
1: Tak ne.
2: No. A je to 2,74.
1: Je to 2,76 na soutěži v Gdaňsku v únoru 2026, takže to je jako nedávno.
2: Kruta. I tak je to jako psycho teda.
1: Složil ji Theodor Zajder z Polska. Kolik mu bylo, když ji složil takhle rychle?
2: To mohl být třeba 19letý kluk.
1: Jenom typněte, to je typovačka.
0: Oni jsou mladí většinou.
2: Já vím, že u nás na Gimplu to hrozně jako,
0: že jde vidět, už jako, že ty hormony jsou tam. Hmm. 13 až 15.
1: Jdete na to dobře, není to správně.
0: No. Takže tam to řekni.
1: Bylo mu 10 let a já jsem si ho... Má Instagramový účet, vyhledejte si ho. Dobře. Máte pocit, že se neumí ani najíst lžičkou, jakože ještě to nedává, ale tu Rubikovu kostku prostě úplně tam
0: tak švihá. se vší úctou někdy to skládají právě takový borci. No. Jakože...
1: A jako první člověk v historii pokořil hranici 3 sekund. Poznejte osobnost podle jeho životního příběhu. Byl mladý, nadějný a pocházel z Velké Británie. V roce 1939 tajně organizoval odjezdy vlaků z okupovaného Československa.
0: Nicholas Winton.
2: Ano, Winton.
1: Ano. No a o kom je tato píseň? O umělkyni, která dnes slaví narozeniny.
4: Kde se ta osoba vzala?
2: Jo, to vím, protože to zpívá Igor Orozovič a je to Iva Janžurová.
0: Janžurka. Na 85.
2: Oni měli spolu krásné představení.
1: To ani nedohrálo. Kristýnko, krásně.
0: V tom doprovodném videoklipu si i zahrála.
1: Je to tak? No, a to je všechno. Gratuluju, byli jste skvělí.
0: No, děkuji za historii, Kristýnko.
2: No.
0: Protože ty vždycky, ty načneš a já jenom řeknu, jako, jestli nám to jméno, že jo? A
1: já bych vám dala oběma za jedna.
0: No, tak my si dáme společné opáčko v téhle sestavě asi ve čtvrtek, že? Protože ty říkáš to, protože chystá
1: dneska zase Lenča. Dneska s vyznamenáním.
2: Děkujeme.
0: Děkujeme. Hity, které milujete.

0: všechno hned. Jako. Stříhám, víš, nevíš, a víš, že vždycky reaguju, ty jenom načneš, já to stejně jako dělám vždycky.
1: To je pravda. Ale rádi.
0: No, vy mají být dneska necitliví.
1: Jo.
0: Ale jako rádi promiň, jako prostě víš, že tam jdu a mě teď já ještě mám poslední písničky, ne, budem popisovat písničku, ale aniž bych ji pustil asi, ne.
1: A rádi pronesla naprosto krásnou větu, říká, ty bys taky všechno chtěla hned.
0: Jo, spravdě.
1: A já opět ano, to je pravda.
0: Tak, teď vůbec nevím, co píšu.
1: Dara Bangaranga.
0: Ne, ale jo, že tak napíšu Erosion Bulgarina, tak jak mi to najde. Bangaranga. Zapiš nám to. To je mezi náma. Nicméně, představte si, že doteď jsme neměli zapnuté mikrofony a teď je máme a teď zase ty falešné úsměvy a dobré ráno, Moravo, s Lenčou radíme. Ne, ne, ne, opravdu, asi se budeme ještě vracet.
1: K Eurovizi.
0: K Eurovizi. Mimochodem, Dara Bangaranga, jak u té odborné poroty, tak u diváků, jako tam byl největší odskok, takový ten bodový od druhého místa za poslední roky a hlavně, protože ty přejdeš jako k náplní vlastně té filozofii té písničky, tak včera jsem se dočetl, že strašně málo chybělo a ona se vůbec nezúčastnila finále.
1: Ano, je to pravda.
0: Protože jako hejty, hejty, kam se podíváš, no, ale pozor, od domácích, jako od svých lidí. No.
1: Ano, ano, ona o tom i psala, že těch útoků na sociálních sítích, když ji vlastně Bulharsko vybralo, bylo tolik, že tu účast zvažovala, že možná by ani nevyjela a vidíte, přitom vyjela a já teda musím říct, že mě i překvapila ta píseň, o čem v podstatě je.
0: Mm-hmm. Je to trošku víc, řekl bych, že to má trošku i esenci vesny, jakoby v tom poselství, takže...

0: Dara, výherkyně Eurovize a píseně Bangaranga, a ta vznikla jako symbol boje se strachem a vnitřními démony. Inspirací byly kukery, doufám, že se to tak čte, tradiční bulharští performeři, kteří podle folkloru zhánějí zlo. A Bangaranga je moment, kdy si zvolíte lásku místo strachu.
1: Takhle, já jsem včera nad tím uvažoval, že vlastně, když to zmeš kolem a kolem, tak každá druhá písnička v Eurovizi se takto vysvětluje, jo, že to je o překonání vnitřních démonů a podobně. Nicméně holčina je neuvěřitelně sympatická a tak jako zase... Možná v tom Bulharsku si říkám, že bychom mohli, protože jako často jsme tam zajíždili za minulého režimu na ty dovolené, takže se nás budou pamatovat a dají nám potom víc hlasů, že jo.
0: Jo, jako myslíš příští rok?
1: Já už jsem uvažoval na 27, no jasně, na příští ročník.
0: No a koho bys poslal na 27 reprezentovat Českou republiku?
1: Hele, já jsem teď viděl takové jedno virální video, které vlastně shrnovalo to, na co my občas zapomínáme, protože jako jasně říkalo i ty, jako, ty kvality Eurovize, ale taky jako připomínalo, že prakticky nikdy, až na pár výjimek v těch 70 letech, tam nebyl žádný jako slavný zpěvák té své země, jo? Vždycky to byly takové buď to začínající, anebo... Nechci říkat Bčka, Cčka, ale rozhodně ne, taková ta první volba, když se řekne prostě, koho bys vyslala za tu republiku, jo. Takže většinou je to by v té dané zemi je to diskutabilní, jo? Že nás to ani nenapadne, víš, jakože neposíláme žádné, já nevím, bílé, jo, God vlastně kdysi reprezentoval Švýcarsko, pokud se nepletu a podobně, no. Takže ta Celine Dion taky byla vlastně jako rybízek a nikdo ji neznal, když reprezentovala.
0: Takže vlastně v podstatě je to takový odrazový můstek pro budoucí hvězdy.
1: No a někdy do bazénu bez vody.

0: to je vlastně fajn a fér vypíchnout i to, že protože dneska na rádiu čas se ptáme na zkoušky z dospělosti, ale zase ne každý má, jo? My už tak jako automaticky, že každý měl maturitu v nějaké podobě. Časáčci nemá maturitu, píše Danka, okolnosti byly takové, jaké byly, ale já teď prožívám euforii, syn má dneska krásných 15 let a já skládám díky škole maturitu asi denně, jo?
1: Yeah.
0: Prýma den, koťátka moje, díky, že vás mohu latit, kdy jen to lze, takže Dani, děkujeme moc a přesně tak, protože to si budeme povídat ještě za našich časů, když dneska zlaté české ručičky byly výuční obory, tak tam byla nějaká praktická zkouška, že jo? Dneska už je to s maturitním.
1: Dostaneš výuční list, no, já myslím, tak. Že jak kde, jak no. Kde ne, může, a může být i učňák s maturitou, byl taky.
0: Jak jsou žádané, no.
1: No právě.
0: Já nevím, uvidíme si, z jiného ranku bude posluchačka Eva, audiospráva, schválně hádám, jestli to bude v autě.
2: Mm-hmm. Ahojky, tak já teda nemám maturitu, mám teda jenom výuční list, ale jako taky to bylo takové menší peklíčko, ale jako jo, zvládla jsem ho. Co se týká maturity, tak minulý rok dělal můj syn maturitu a s ním jsem procíťovala, asi mi přijde každý předmět, který měl, a věřila jsem mu. Sice to nedal s vyznamenáním, ale prošel, to je to nejdůležitější. Ahoj!
0: Já jsem teda ještě neviděl kurikulum Vitae, jako životopis, ve kterém by bylo neudělat maturitu se znamenáním a podobně.
1: No
0: že?
1: Přesně,
0: podobně.
1: Přesně. Mimochodem, jenom když jsme u těch výučních listů, tak v dnešní době, kdo se žene snadněji práci? Ten, kdo umí něco rukama nebo vysokoškolsky vzdělaný.
0: Jasně. Hledáte inženýry nebo hledáte instalatéry a klempíře, kteří mají volný čas, že jo? Takže asi no. Tak, no. Takže ať už děláte, co děláte, dávejte dneska na sebe pozor a užívejte muziku s rádiem Čas. Dobré ráno, Mora.

0: Olé, bylo 7:45, krásně to s vámi utíká. Jenom připomínáme, že po 8. hodině startujeme, prostě někdy v 8. hodině i tajné úterý. Tady je boj o příměstský tábor dle vlastního výběru. Je to s Bruslíkem. V podstatě letos mají 9, říkám to dobře, 9 termínů
1: lení, ano,
0: že jo?
1: Ano, 9
0: tak, jo?
1: termínů.
0: Tak když tak mrkněte třeba na buďinline.cz a se inspirujete, jestli by vás tato výhra zajímala, jak říkáme, po 8. hodině to pošleme do světa mezi vás.
1: No a teď se pošleme tak nějak všichni do Velké Británie, protože tam se řeší velká událost a velký problém, protože příslušnice britského námořnictva prý nemohou nosit saka, která vyfasovala.
0: Důvod?
1: No, špatně umístěné knoflíky.
0: Takhle, oni je nechtějí nosit nebo nemůžou? Jako?
1: No, nechtějí.
0: Mm-hmm.
1: No, nechtějí.
0: To znamená nějak to, takhle, moc to schovává prsa nebo naopak to moc upozorňuje na ňadra?
1: Je to sako. A má umístěné knoflíky přesně na těch místech.
0: Jo, takhle, na místě dvorců.
1: Ano, to. Je to tak, je to tak.
0: Co dělá takže, na saku knoflík tady, jakoby?
1: No, oni to mají, kapsy. Já jsem se na to dívala. Mm-hmm. Ne, oni mají, jak mají zapleto sako, mm-hmm. tak máš 2, 2, 2, pak tady se to takhle jde do boku, mm-hmm. jo, jakože nad tím hrudníkem, a tady jsou ještě 2.
0: A kdo zase na to přišel?
1: To jsou okrasné knoflíky, to nejsou na zapínání.
0: Počkej, takže když to najdu, tak to uvidím, jo?
1: Já ti to možná tady můžu udělat print screen.
0: Velká Británie, jak se to jmenuje, jak jsi říkala, sako námořnice?
1: Jo.
0: No, to bych měl najít určitě. Já už to mám, už máš to mám, tu zajímavost, přesně tak, už se koukám. A teď schválně řeknu, jako jestli bych to... Dít jednu takovou velkou, tam ukázali hned princeznu Anu, jak má takovou... No. No a dívej se, co, ta jíbrož, co má za tvar, jo? To už nikdo...
1: Tam je všechno na té uniformě.
0: To myslíš vážně, že tohle lidem vadí, jo?
1: Ale jsi
0: to
1: je trošku níž.
0: Já se koukám.
1: No vadí, no. Že hele, to je nepraktické.
0: Kdyby tam byly jenom ty dva, jo, ale tam je další řada knoflíků, takže člověka ani nenapadne, prosím vás.
1: Tebe to nenapadlo?
0: Ne.
1: Já se taky ne, než jsem si to přečetla, ale teď už to tam vidím.
0: Jo, to jako kdyby měl jako by prostě pán taky místo jako zipu na té uniformě tady kolečko, jo, ale prostě když je tam spousta knoflíků. Ježiši,
1: no tak uvidíme, uvidíme. Někteří říkají, že je to plýtvání penězi, protože jim ty saka budou vyměňovat.
0: 200 tisíc liber, to budou investovat, to jsou peníze.
1: Ale já jsem si říkala, jestli by nebylo levnější než ty saka vyměňovat, jim pořídit třeba malé nůžtičky, to je náklad 0,0 nic a každý by si to mohl ušmiknout, ne?
0: Otázka, jestli to něco neznamená, jo, ten správný počet knoflíků, víš, nějaká symbolika.
1: Jo, tak to nevím.
0: Ale jestli můžu doporučit, jo, když tady teda máme paní Morálka kráčí městem, tak doporučuji novinky.cz a hlavně princeznu Anu, jo, protože ta její brož, ta stojí za to.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

0: Tak už to jde takhle, jako my to tušíme, jo, už ale myslím, že i za těmi okny a našimi různými závěsy vnímáme, jako kromě ptačího zpěvu, tak i sluneční paprsky. A tak, jak jste si brbali na začátku týdne, myslete na mě, protože víkend a hlavně po víkendu, jak vám bude teplo, teploučko.
1: No a řekl si to krásně, už to jde. Pro mě už to půjde, já mám ráda teplo. Těším se. Kolik má být až stupňů, protože to
0: třicítky se nám nevyhnou, sahárský vzduch.
1: Už teď?
0: No, opravdu za pár dní, někde, no.
1: Ty jo, tak
0: jako
1: to abych
0: 29, 30 ve stínu, no.
1: Ojky. No, tak uvidíme, Myslím, že aktuální zprávy Kristýnka Kubánková nám řekne ještě víc a po osmé nezapomeňte, že nás čeká tajné úterý.
0: Pozor, za pár dní, ne dneska, jo, já jsem to říkal, že jako za pár dní už to bude takhle, jestli jsi mě pochopila dobře, to teplo.
1: Já jsem to pochopila.
0: Jo, já jsem jako si ptáš dneska, že si půjdeš pro nějaké krátké trencle.
1: Ne, dneska si koupím krátké trencle, abych za pár dní nebyla překvapena.
0: Dobře, tak. Jenom pro jistotu, lidi to mají vykomunikovat, když něco není jasné.
1: Tak. Takže aktuální zprávy Kristýnka Kubánková, no a po 8. hodině nás čeká taky tajné úterý.
2: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas. Hádej, kdo přijde na snídani. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
8: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.

0: řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější.

0: čelí velkou krizí. Kapacity stavebních firm jsou plně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravském obvodu Třebovice se po několikaleté rekonstrukci otevřela tělocvična. Ta teď poskytne zázemí pro řadu sportovních aktivit. Využít ji bude možné pro fotbal, futsal, florbal, badminton, stolní tenis, volejbal, aerobik, pilates nebo cvičení dětí. Zároveň bude sloužit také jako prostor pro pořádání kulturních akcí a komunitní aktivity. Jihomoravský kraj podpoří dobrovolné hasiče. Schválili to radní. Jednotlivé stanice dostanou až 100 000 korun. Řekla nám to mluvčí hejtmanství Martina Šítková.
2: Kraj letos z vlastního dotačního programu podpoří v obcích na 187 sborů dobrovolných hasičů celkem 18 miliony korun. Tito lidé jsou pro kraj i pro jednotlivé obce naprosto klíčoví. Jsou to jejich sousedé, kteří přijdou pomoct jako první. A právě proto jim chceme dát do rukou vybavení, které při zásazích potřebují, ať už jde o ochranné oděvy, přilby, obuv, radiostanice nebo třeba kalová čerpadla.
1: Rádio Čas. Sport.

0: 21 stupňů Celsia. To bylo pro tuto chvíli všechno, teď pokračuje Dobré ráno Moravo na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: maturujete? Ze kterých předmětů si vlastně maturovala, Lení?
1: Já jsem měla češtinu, angličtinu a odborné předměty. A ještě jsme dělali klauzury, to znamená vlastně jako praktickou část zkoušky.
0: My češtinu, angličtinu, ekonomiku, účetnictví, bednář, já to dodnes nechápu. No a psaná byla vlastně z češtiny, že jo, to se psal ten sloh a potom, a to byla velká kauza tehdy, jsme měli počítač, já nevím, jak se to, informatika se to jmenovalo. A tam, já nevím vlastně, protože já dodnes nevím, co jsme se tam vlastně učili, nebo ne, byl velký průšvih, protože to prakticky nikdo neudělal. A tak se to nějak odvolávalo na nějak na zadání, nebo prostě bylo to fakt divné, že jako nikdo. Takže nám to nějak snížili, takže vím, že jsem měl z informatiky, myslím, že za 4, abych vůbec prošel a podobně, no.
1: Jo, a ještě jeden předmět jsem zapomněla a to byly dějiny umění.
0: Mm-hmm. A to si pamatuješ? To přece musíš si cinknout,
1: no,
0: co jsi tam
1: měla. No, tam mi vyšel, nebo tam jsem si vytáhla nejnudnější otázku z celého toho a to byl starověk.
0: Jo, starověk. Tak to je vlastně všechno jako staré, nebo jako...
1: No tak patláš pozdech jenom, že jo?
0: Aha, a to mluvíš 15 minut, jo?
1: Bylo to těžké.
0: Takže vezmeš helinku, načrtneš slona, nebo pardon, mamuta a takhle,
1: ano,
0: jo?
1: Tak,
0: a to, ne, to je pravěk, že? To není starověk.
1: To je pravěk, no. Mm-hmm, ale počkej, já jsem pravěk nebo starověk?
0: To je právě, myslím, rozdíl.
1: No tak já už nevím, ale něco takového, co bylo prostě největší nuda z celého umění.
0: No, tak prosím vás, vy jste měli nějaký trapas, někdo vás podpořil, někdo vás chodil, tedy jako z pedagogů. Vzpomínejte na Facebooku nebo WhatsAppu Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo!

0: Tak nemyslím to vůbec nepokorně, ale s dovolením svou jako část výhry, kdybych nějakou měl, tak ji rád předám vám, protože já bych se přizabil, jo. Pro někoho velká radost, pro mě jako veřejné ohrožení číslo jedna, tak to je teda antré k tajnému úterýne Rádio Čas.
1: Protože už za chviličku budeme hrát o jeden příměstský tábor s bruslíkem dle vlastního výběru. A že teda z čeho bude vybírat, protože bruslík vypsal celých 9 těch příměstských táborů.
0: Ano, buď inline.cz, tam potom, až bude ten správný čas, si vyberete nějaký pro vás vhodný, jo, a z těch 9 nebo 9, některé možná, jestli už neproběhly, ale prostě celkem 9 jako termínů se určitě najde, takže pokud jste rodičové, koukal jsem se, ideál, jako kdyby dítko aspoň znalo, jako by ty brusle tak dobré a zhruba kolem těch 6, možná i samostatné 5leté děti a dál, jo, tak řekli jsme všechno podstatné, budeme mít takovou malou kontrolní otázku, ale je důležité dovolat se ve správném pořadí.
1: Pátý v pořadí, číslo 7766 12800, volejte právě teď a doufáme, že jste nás teď pozorně poslouchali.
2: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Fajné úterý Rádia Čas.
1: Pohodové ráno s Rádiem Čas, hity, které milujete, no a já si myslím, že i tajné úterky, které milujete. Na drátě už pátá v pořadí, kdo se dovolal, krásné ráno.
2: Ahoj, zdravím všechny, tady Dáša.
3: Dášo, ať to ještě trošku oddalujeme, tu velkou vášeň hráčskou, zeptáme se i vás, co vy a zkouška z dospělosti, nebo praktická zkouška prostě na konci školy střední, jak to probíhalo nebo neprobíhalo?
2: No, to už probíhalo před 45 lety.
3: Podle hlasu to zní, že ani 45 nemáte.

0: No tak děkuju za poklonu. No a k tomu mám akorát to, že jsme měli češtinářku a ruštinářku, která byla na nás jako pes celé 4 roky a u písemek nám opravovala chyby a pomáhala nám.
1: No, říkám, zlaté holky, jako když jste se učili, tak vás potom odměnili.
2: Ale já tu zkušenost mám taky. Taky jsme měli z odborného předmětu právě takovou velmi drsnou paní a nakonec byla nejhodnější u maturit, takže stejná zkušenost.
0: No, já si myslím, že spíš, jako když nás nechala projít už celé 4 roky, tak si nechtěla nechat udělat ostudu.
1: Jo, a takhle vy to vidíte.
0: Jako, tak to vidím já. No.
1: Tak Dášo,
0: ale byla fakt zlatá, jako 2 hodiny chodila, všem nám pomáhala, opravovala prostě i u češtiny, i u ruštiny.
1: Dášo, konec dojímání, proč voláte?
0: Ano. No, já bych chtěla ten příměstský tábor pro děti.
1: Využila byste pro své potomky, nebo teď nevím, vnoučata? Nebo...
0: Pro vnoučka, toho nejmladšího.
2: Má rád inliny, jo? Rád jezdí na bruslích.
0: No, on hraje hokej za Porubu, takže inliny úplně, to je to samé, že?
1: Prosím vás, Dášo, poslouchala jste nás teď poslední 2 hodiny?
0: No, doufám, že no, úplně 2 hodiny celé ne, já teď jsem v autě, takže chvilku jsem měla pauzu, ale tak snad jo, no.
1: No, protože my jsme asi 100krát, pocitově 100krát, nebylo to tak často, říkali, kolik těch letních příměstských táborů mají dneska na buď inline vypsaných.
0: No, 9 termínů, myslím, jste říkali.
1: To jsme jedno číslo říkali pořád dokola, byla to 9, říkáte, jo?
0: No, myslím.
2: Jste si jistá?
0: No, úplně, a jo, jsem si jistá, 9.
1: My taky. Tak to bylo s přehledem. Tam gratulujeme. Jako tohle je ukázkové tajné nebo odtajněné úterý s rádiem Čas.
2: Mně úplně padla brada, gratulace největší. Jak se jmenuje vnouček?
0: Maxim.
2: Tak Maxim si myslím, že si to pořádně užije. Gratulujeme.
0: Děkuju moc.
1: Takže brzy se ozveme, sledujte svůj mail a hlavně dobrý dojezd do cíle. Máváme, nashledanou.
0: Děkuju, nashledanou.

0: Tak to byl ještě One Direction, teď už každý solo de facto. Harry Styles rozjel světové turné, myslím, že Together, Together se jmenuje. Mm-hmm. Už jsem viděl první záběry. Už asi chápu, no, protože hodně se diskutovali přece vysoké ceny vstupenek.
1: Ano.
0: Když vypouštěl tu informaci a někteří velcí fanoušci si dokonce brali druhou práci, půjčky, což bych nedělal, nebo brigády letní, jo, a podobně, aby ho viděli, no.
1: Já myslím, že ta nejlevnější vstupenka byla okolo 10 000, no, nebo
0: hodně,
1: tak nějak.
0: Jako hodně jsme se divili, no, některým těm částkám, no. Jako, že to bylo maso, no. Ale tak jako prostě raz za čas, jak se říká.
1: No tak nikdo to chce a nikdo to dá, že?
0: Počkej, teď mi vysvětli tu myšlenku.
1: No, že když to, já myslím, že se k tomu vyjadřovali i Rolling Stones, ne, k ceně těch vstupenek, mm-hmm. že to je vysoké, mm-hmm. že? No tak
0: trošku je... zpátky na zem, Harry. Otázku, jak on moc do toho může nebo nemůže mluvit, že?
1: No tak já myslím, že asi jo, ne, že by nemohl mluvit do
0: toho. Já myslím, že by na poradě řekl, já bych to na každému za stovku.
1: Já myslím,
0: a uděláme se jako hezkých pár měsíců.
1: Já si myslím, že by mělo být prodáno. No ne, ale takže on to nabízí za tu cenu, ale není jenom problém to, že on to tam nabízí, ale i to, že to za to někdo koupí.
0: Tak přesně tak, jo. No. Hloupý, kdo dává,
1: ne, to není ten samý případ.
0: Hloupější, kdo kupuje, tak radši čas na horoskopy. Rádio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Úterý bude s větší převahou hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými. Ty pozitivní aspekty se budou týkat toho hmotného, ty negativní zase porušování zákonů, pravidel, smluv a ujednání, ale také prožívání našich vyhrocených emocí. Co se týká jednotlivých znamení, tak býci by měli mít vše stabilizované. Pany bude charakterizovat velká tvořivost a kozorozy nebudou mít problém cokoliv reálného prosadit. Střelci mohou zažívat větší množství zmatků. Berani by se měli potýkat s nějakými zkouškami a omezeními, ale by se mohou chovat poněkud necitlivě. Vodnáři mohou bojovat se svými emocemi. Váhy budou zažívat větší vnitřní pnutí a blíženci se mohou nadít mnoha profesních zmatků a komplikací. Zraky mohou cloumat emoce. Štírům by se mělo dařit ve všem, až sáhnou, a ryby mohou zažívat zvýšenou chuť na sex. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
3: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Pohodové ráno, Rádio Čas, ty, které milujete, no a podíváme se letem světem internetem do Brazílie. Byl jsi tam už někdy?
1: Pardon, plikám kávu, tak...
0: Na fotkách? Tak,
1: ani na fotkách, ani mi to nelákalo. Jasně, že člověk viděl pár záběrů, samozřejmě buď to z Copacabány, nebo ze slavného festivalu, že? No. Všechno.
0: A byl jsi někdy v nějakém muzeu voskových figurín, třeba v Praze, tam bylo velmi známé, vyhlášené, už tam teda není, ale...
1: Mě to člověče nikdy moc nelákalo.
0: Ne?
1: Jako samozřejmě... Jo, počkej, ty jsi věděla, jo, to brazilské.
0: Ano.
1: A už tuším, ano, správně, přesně tak.
0: Já jsem totiž byla na otevření toho pražského muzea voskových figurín a tam byla velká legrace to, že tam byla socha i Lucky Bílé. A ona byla na tom otevření a nikdo nepoznal, která je ta živá Lucka Bílá a která je ta vosková figurína.
1: To je ta největší podsta práce těch, kteří to dělají. Jo, jo, jo, tak tyhle ty slavné fotky jsem viděl. A kterou jsi mi poslala, nebo?
0: No, já jsem ti prostě poslala jenom, aby ses to mohl představit, protože právě v malém městečku v Brazílii tak sochař Arlindo Amarcolo se stal virální díky svým právě voskovým figurínám. No, akorát, že ty figuríny, někdy mám problém poznat, kdo to je.
1: Jak to vypadá? Pamatuješ se na tu slavnou kauzu, já zbožňuju příběh, už bohužel jakoby v uměleckém nebi, jestli tak můžu nazvat. Byla to ta stará paní, která pracovala v tom kostele a měla potřebu teda zestaurovat toho Ježíše, tu slavnou, ten...
0: To ani vidět. Nevím.
1: Ona přemalovala obraz, fresku Ježíše na zdi.
0: Jo, a...
1: No a ty voskové figuriny vypadají, jako kdyby je navrhovala. Asi takhle to řeknu kulantně. Jo?
0: Ale úplně, já si vůbec u některých ani nevím, kdo to je, někoho teda poznám.
1: No na té
0: ale...
1: čtveřici, co jsi mi poslala, poznáš všechny, ne?
0: No Marilyn Monroe mi dala zabrat.
1: Jo, no, teď bych měl na černý humor, to nemůžu říct.
0: No řekni. Ano, tak...
1: Ne.
0: No řekni.
1: Ne, ne, ty mě vždycky přinučíš a potom,
0: ano.
1: Bož, no,
0: řekni,
1: můj a podobně.
0: Řekni. No řekni. Ne.
1: Jako já vypadat takhle, tak taky radši bourám. Jestli, ale nebudu říkat o kom, ale nebudu říkat o kom, na koho takhle reaguju, jo, podobně. Takže,
0: to rádě mluví o druhé voskové figurině.
1: Jo, přesně tak, ale já mám pocit, jako, že víc fandili asi těm pánům, jo, protože ty ženy opravdu...
0: A Albert Einstein je si celkem podobný, že, tak trošičku.
1: Ale nemá krk.
0: Ale má krk, no.
1: Nemá krk, ano, přesně tak.
0: No, on sám teda říká, ten sochař, který má tohle muzeum voskových figurín, že jemu nejde o dokonalost, což je na tom evidentně znát, ale o zachycení osobnosti a duše. To teda nevím, no.
1: A když budu teda hodně upřímný, tak mám pocit, že to jako kdyby oslovil mě, abych jako načetl, jak budou vypadat, jo?
0: A nebo mě, abych to uplácla. Každopádně to městečko je velmi populární, těší se velké popularitě i na sociálních sítích a myslím, že trhá rekordy návštěvnosti, takže...
1: Takže vidíš. Prosím vás, až v létě pojedete náhodou do Brazílie a půjdete kolem, tak máte tip na výlet za tip, teda za partu Rádia Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Toto je?
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
9: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
2: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: Ranní pohoda, pohodička ve znamení maturit. Nezapomněli jsme Ivoum, nebo Ivošům, krásný svátek za celý ranní tým. Nicméně teď přečtu Ranču. Hezký den, Leni a Ráďo. Já byla hospitalizovaná v Opavě na chirurgii a dva dny tam dělali maturitní zkoušku nastávající zdravotní sestřičky a jeden úžasný kluk. Byli naprosto skvělí, pochlubili se, že mají samé jedničky, maximálně nějaká dvojka a podobně. Jo. A to je teda ještě s velkým posláním, no, protože oni asi chodí ty praxe nebo takové to důležité dělat jakoby do terénu, no tak ano. Jednou to budou dělat, že jo?
1: Ano. Klárka na našem Facebooku ohledně maturity píše, kriminalistika, z toho se maturuje.
0: Jakože co, že šlo nebo nešlo?
1: No uměla jsem ji sice perfektně, ale poslední den ve škole byla dodána ještě jedna otázka, aha, kterou jsme se měli doučit a já ten den musela ze školy dřív a nikdo mi to nezavolal. A hádejte, jakou otázku jsem si vytáhla. Ale není tady, jak to dopadlo.
0: Ne, tak jako mi to připomíná takové toto slavné, jak dopadl diktát. 4. Nikdo neměl jedničku, jo? Nikdo mi to nezavolal. Tak vidím, doufám, že už taky vzpomínají s úsměvem.
1: To bychom mohli dát jako téma. Mm-hmm. To mě úplně teď, jak si to řekl, mě to napadlo. Nejhorší hlášky našich rodičů.
0: Hlášky rodičů?
1: No tak jak říkáš, jako nikdo mi to neřekl, tak třeba u nás doma frčelo, jo. Když Maruška měla tu jedničku, tak proč ty nemáš tu jedničku?
0: No bo takhle to slavné, učíš se pro sebe a podobně.
1: No počkej, Maruška, když měla jedničku, jo, tak jsme se srovnávali, ale když Maruška něco provedla a já jsem řekla, no já za to nemůžu, to Maruška to vymyslela, tak zaznělo okřídlené. No a když Maruška skočí z okna, tak
0: ty skočíš za ní, přesně tak, no jasně, no. Tak jo, zapisuju. Vzali jsme mikrofon, vyrazili do ulic Moravy a Slezská, poptali se vás na ty zkoušky z dospělosti, tedy jestli se chcete svěřit nebo ne.
2: Palivová soustava.
3: Tak daleko jsem se nedostal.
4: Vím na 100% matematika. To byla hruza pro mě.
5: Občanská nauka. Na gymplu z němčiny.
6: Zeměpis, bo se tam muselo všecko učit na spaměť. Řeky, hory, a to mě nebavilo.
7: Nemám maturitu, bohužel jsem z nějakého důvodu na ní nešla.
8: Geografie, atmosféra.
9: Praktická zkouška.
10: Učetnictví. Já si ty otázky vůbec nepamatuju.
11: Fyzika?
12: Zeměpis, protože učitelkou, na kterou jsme na to měli, tak nebyla moc příjemná, takže to bylo složité.
13: Čeština. Chemie.
0: No, trošku to bolí, ale tak jako to je život sám. Ještě tady píše Eva, mám tedy jen maturitu života, myslím, že jsem prolezla, ale čeká mi teď v uvozovkách už druhá promoce. Aha, počkej, tak je to univerzita třetího věku.
1: Ano.
0: Loni psychologie, letos sociologie a další přihláška je na kulturu a historii Anglie. Hlavně stále něco nasávat a nezakrnět.
1: To obdivuju, to je krásné.
0: To mají někteří mladí tohle heslo, ale myslí to jinak.

0: Nenechte se rušit, další muzika pro vás a děláte, co děláte. Doufáme, že zlepšující se počasí venku vám vyčarovalo tu správnou pohodu.
1: To se mi líbí, ta píseň.
0: Počkej, já jsem špatně,
1: protože,
0: polkl.
1: To nevadí, to je, tak úplně sedí k tomu dnešnímu počasí, protože tam se zpívá zelená
0: green,
1: tráva.
0: Green grass, no.
1: Ano, a modré nebe. zelená tráva.
0: Taky vás učili na různých takových těch kurzech, jak se moderuje nebo nemoderuje, že vlastně se nemá komentovat název písničky?
1: Učili, ale
0: tohle,
1: zapomněla
0: ne,
1: jsem na to.
0: Já to občas říkám. Potom taky se hodně říkalo, za chvilku vám řeknu jednu zajímavost, jo, a podobně.
1: Jo.
0: A oslí můstky, ale myslím, že na ty jsme přeborníci.
1: My jsme úplně nejlepší na oslí můstky.
0: Dobře, tak v rámci další muziky... jedno připomenutí, protože třeba od čtvrtku za půl roku doufám, že se všichni sejdeme na jednom jediném místě, kde budou i...
2: Kdo tě budí, když ne já?
0: Kde budou i...
1: Olympici!
0: No, už jsem myslel, že nic teda.
1: Leny.
0: Plus speciální host.
1: Marpo.
0: Aha, zkusíme dál.
1: David Koller.
0: Chybí nám někdo ještě?
1: No, chybí nám hlavní hvězda.
0: Mega koncert Rádia Čas se společností Ridera a vlastně 28. narozeniny s velkým, mimo jiné i s velkým koncertem a jedinečným široko daleko právě skupiny Europe, která slaví 40 let z tohoto hitu i stejnojmenné desky.
1: Je to tak, lístky seženete na časradio.cz, zatím ještě si můžete vybírat ta nejlepší místa v hale, takže rozhodně neotálejte a kupte klidně pro celou partu, protože to bude stát za to. Myslím si, že takhle velkou party Ostrava dlouho nezažila.
0: Přesně tak, v rámci těch velkých koncertů Evu Farnou jsme tam měli kolik? 2-3 roky zpátky, to taky byla velká jízda, no ale ta teď trénuje na něco úplně jiného, protože červen bude vlastně v jejím znamení hned 3krát, že
1: ano,
0: jo?
1: V Edenu.
0: Nervy no. Moje.
2: Žiju příběh z Lepurela, skládám stránku ke stránce.

0: Pozdravení všem posluchačům Rádia Čas. A děláte, co děláte, užíváte si hity, které milujete. Lenča Radim a pro Lenču malá otázka.
1: Ano.
0: Vystřídáme si to, protože jsi stala víš nevíš datem 19. května. Je to jednoduché a hned potom asi pochopíš, kam ti to zavede, ale tipneš si, já jsem to nevěděl, takže to je typovačka, jako nejvyššího hrajícího basketbalistu všech dob. Nemusí být současný, může být jako historie, ale kolik tak mohl mít jako nejvyšší hrající basketbalista, který se prostě nikdy objevil na tom...
1: Přes dva metry určitě.
0: Ploše. No, tak o tom to asi je, o tom čísle, že jo? Taky, no.
1: Tak já bych řekla, že 2 metry a 8 centimetrů.
0: Já bych asi taky tak kroužil, no. Byl to Rumun, teda pozor, on ještě žije, ale už má letos nějakých 55, rumunský pivot, to řeknu úplně přesně. Snad to říkám správně, George Muresan, nebo plus minus, takhle se to i píše.
1: Tak počkej, tak to bude nějaké šílené číslo.
0: No on totiž jako trpí i gigantismem a gigant má i takovou přezdívku, jo. 2,31.
1: Ne.
0: No, jo, přesně tak.
1: Já
0: no.
1: Jako v mých nejbouřlivějších představách to bylo 2,15.
0: No, tak jako prostě i
1: ukaž
0: takhle.
1: Ukaž mi ho.
0: Teď, tady? Jo, takhle.
1: Toho dlouhého.
0: Jo, dobře, fajn, tady pán.
1: George.
0: Vidíš? Už je ta stavba jakoby vlastně toho těla nebo toho obličeje. Jo, přesně. No. Aha, tady vidíš na doprovodné fotografii s představitelem státu. Ano, jasně.
1: 2,5 metru. No, tak to je solidní.
0: Hele, pokud se nepletu, v Opavě, jak už jsme několikrát sondovali, protože tam máme své basketbalové parťáky, tam to nejsou jako zas taková mega čísla, ale jestli tam je něco, tak jsou tam velcí srdcaři. A hlavně, pokud se nepletu dneska a zítra, to mají teda hodně divoké, protože bude probíhat vlastně semifinále play-off proti Nymburku, pamatuju si to dobře?
1: Je to správně proti Nymburku a to 19. a 20.
0: Jo,
1: května
0: výborně.
1: Od 18 hodin, takže dneska a zítra.
0: Takže Opavská víceúčelová hala sportu zdar, tým Rádia Čas tam bude, když ne jako tělem, tak duchem s vámi u toho, borci, počkej, to je žluté peklo, ne? Něco takového.
1: Je to tak?
0: Jo?
1: Dobré ráno.

0: Bylo 8:45, probouzíte, no to snad už ne, pro boha, jako prostě všechno, co po ránu v tento čas děláte, děláte s Bauza, radní dvojkou Rádia Čas, Lenčou Radimem. Pardon. To doufám, že to není vaše běžná reakce na nás dva, jako.
1: Ty dneska musíš zvlášť dýchat a zvlášť kolikat.
0: Kohokoliv uvedu, tak buď to říhnu, nebo na něho kašlu, takzvaně.
1: Je dneska celé ráno.
0: V případě Elenice je u nás nového, teda no, všude.
1: Já mám takovou reakci jako ty, když začínáš vstup, tak mám úplně stejnou reakci, když využívám samoobslužné pokladny.
0: No, to je takové traumíčko moje taky, no.
1: Velké, že? Mm-hmm. Velké, že?
0: Já jsem strašně uražený, když mi to hází chybu a nic jsem neproved, totiž, no.
1: Jo, přesně. A nebo dejte zboží na váhu, už tam dávno je třikrát, že?
0: A nejhorší, když jsou takové ty pokladny, kde uděláš tu chybu a ty ji nemůžeš vrátit. Teď už fakt musí přijít oni, jo.
1: A víš,
0: někdy jako jsou takové ty jako s tím světným chodem, ale když ne, tak to je teda.
1: To je, že? A víš, co se mi jednou stalo. Mm-mm. Ale to jsem se styděla, ale já jsem za to fakt nemohla. Já jsem naklikla jiný druh hrušky, než jsem měla v tom košíku, ale nebylo to záměrem, já se na to dávám pozor.
0: No.
1: A přišla paní normálně a normálně mi to překlikala celé a úplně se na mě dívala, jak kdyby chtěla prostě zpronevěřit 4 koruny na kilo hrušek, jako.
0: A to byla ta paní, která tam stojí občas jako asistenci a podobně?
1: No, jako ta kontrola, no.
0: Protože občas si říkám, u toho ovoce zeleniny to málo kdy poznáš, že jo?
1: No, takže to jsem se...
0: Důvěře,
1: tak no. To jsem se úplně styděla, říkala jsem, No, každopádně u nás ty pokladny jsou tak zařízené, že okamžitě to má nějakou velmi citlivou váhu a pípá to a píská to a pořád si připadáte, jak kdybyste chtěli odnést půl obchodu. Každopádně v Dánsku to tak úplně není, protože tam se stal případ, kdy jeden pár si nabral plný košík, naskenoval kvasnice a odešel.
0: Jo.
1: No, takže naskenoval jenom jedny kvasnice.
0: Ne, pardon, teď vypadá jako, že to není vtipné nebo to, protože mi tam lítala úplně jiná vzpomínka, to jsme řešili před pár týdny, to byla pro změnu ta paní, kde tam byl rozdíl jednoho kruasánu.
1: Ano.
0: A teď já nevím, jestli ona tam přímo pracovala na té prodejně, ne, to byla normálně běžná jakoby klientka.
1: A ona dostala pokutu, ne?
0: Dostala velkou pokutu a zákaz jako chodit na tu prodejnu, jo, že tam to berou strašně vážně. No. V České republice by do obchodu nemohl nikdo. No tak jako...
1: No tak já třeba jsem poctivá v tom extrémně,
0: a
1: já se bojím.
0: Dokonce jsem už viděl některé vtipné, jako pokud se náhodou nudíte, tak si nepořídíte medvídka mývala, ale někteří mají jako z dotyčného obchodu QR kód vytetovaný a občas si tam jakoby pípnou prostě...
1: Ne.
0: No, tak ale nechápu princip, no tak to ne, je prostě ne. Tak jako, já říkám, kdo se nudí, no.
1: Jo, tak to mě úplně dorazilo. No každopádně tady tento pár si tedy chtěl odvést celý ten plný košík. Zajímavé je, že na ně nepřišla obsluha nebo kontrola, protože tam žádná nebyla, ale natočila je jedna spoluzákaznice, která je viděla a přišlo jí to takové nefér, takže potom ten videozáznam předala policii a chytli je.
0: No a teď, co se týče té spoluzákaznice, no. Jo, tak platí žalobníček, kopeček, anebo právě bys to udělala taky.
1: Tak já bych to asi udělala taky.
0: To už je moc.
1: To už je moc. A ten košík, oni ho měli, ale oni měli ten košík úplně vrchovatý. To nebylo, že tam měli, já nevím, 2 rohlíky a 4 konzervy a vypadalo to pro hladové děti. To byl normálně regulární, plný velký košík, takže regulární krádež.
0: Jak říkáme, některé zajímavosti nejsou návod, spíš zajímavost a šuplík nikdy víc. Ty. Přejeme vám hezké nákupy a vůbec pohodu s Rádiem Čas. Za chvíli taky s Alešem.
2: Rádio Čas tě zve na Contact Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.contactfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
2: Radiočas. Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
9: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
10: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
11: Volejte bezplatně 800 800 872.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Klasika, pěkně až do konce a další už chystá pro nás kolega, konec konců náš hudební dramaturg, takže krásně si to vybírá kolega Aleš Klubal.
1: Ahoj.
0: Dneska řešíme zkoušky z dospělosti na Rádiu Čas, mimo jiné, to znamená takhle, ty máš maturitu, předpokládám.
2: Ano,
0: jo,
2: ano,
0: přesně.
2: Ano.
0: Mimochodem, v jakém oboru vlastně? Nebo Gimpel?
2: Elektro.
0: Ale byla
2: to matka promyslovka, ano, jasně, jasně, jasně, takže...
0: Takže ty jsi kolega pana Gotta, dá se říct, tak trošku, ale spolu částečně.
2: V podstatě ano, no, zpívat neumím, ale v tom směru ano, v tom
1: ale umělec si taky vlastně elektrikář
2: ano,
1: a
2: tak.
1: V podstatě stejně úspěšný, takže...
0: A dal jsi to se ctí, pamatuješ si nějakou otázku, nebo jak se k tobě choval, jestli tě jakoby potopili nebo podpořili pedagogové?
2: Ne, nikdo nepotopil, měl jsem 2, 2, 3, 3, tuším, nikdo v životě se na to neptal. Jo, to si moc nepamatuju, já spíš si pamatuju svého syna. 28. května minulý rok maturoval, jo, takže to si pamatuju. Pak
1: a
2: jsme
1: on
2: to dal
1: na pána, ne? Protože my jsme se o tom loni bavili.
0: To byla velká radost.
1: To byla velká radost, tak, ano.
2: Ani nevím, jaké měl známky, jestli měl 1, 1, 1, 2, 2, nevím.
0: Prostě odmaturoval.
2: Nevím, on, jasně, a já jsem mu říkal, nikdo se na to dívat nebude, ani na vysoké škole, že jaké máš, jak se dopadal, jak se dělala zkoušky, ale hlavně, že to je doma, no.
1: Jo.
2: Tak všem tady, držím palce, všem.
1: Přesně, protože tady jsme to hodně prožívali.
2: Ale víš, na co si pamatuju, jak my jsme vylezli z té místnosti, jak oni nám potom na chodbě nám to vyhlásili, jako jak ten udělal. Tak já jsem poprvé v životě cítil ten kámen, jo, toho srdce, jak to padá na tu zem a lehké křídlo.
0: Já jsem tehdy myslel, protože já jsem tomu nevěřil, nás vyhlašovali teda ve třídě, se to vyhlašovalo.
2: No.
0: A já jsem tehdy myslel ten pocit, co si popsal, ano, no, byl, no. A já jsem měl pocit, že od té doby už půjde všechno jako hladce.
2: Ano.
0: No, tak
1: u
0: ne.
1: U nás teda to vyhlašovali taky na chodbě a vím, že jedna moje spolužečka to nedala, že jsme se všichni divili, mysleli jsme si, že nám to dají všem a opravdu Monča, moc zdravím, tak až v září šla, no.
0: A dala to potom už na pána, ne?
1: Dala, ale tak zkažené prázdniny, že?
2: Hele, ale všem maturantům, jak si říkal ty, jakože jak jsme měli ten pocit, ten kámen padne, létáme, jo, a že potom přijdou i ty horší chvíle, tak si to užijte tu chvilku, jo, prostě užijte si to na plné pecky.
0: A nejkrásnější, že to prostě to nejzásadnější je před váma, ano, jako ty zásadní kroky.
1: Že vlastně ta maturita je úplně nic.
2: A můžu ještě něco říct?
1: No, jo.
2: Moje maminka vždycky říkala, i babička, pokud nejde o život, jde o hovno.
1: Tak.
0: A jiná moje kamarádka se životním příběhem říká, co tě nezabije, to tě přizabije.
2: Jo, tak.
0: Krásné dopoledne všem.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Edo, zase mám tak těžké nohy.
7: V lékárně jsem koupil Vesvein.
6: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
7: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
6: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější.

0: rodičů z odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někde zájem tak velký, že se některé děti na tábor ani nedostaly.
1: Morava aktuálně.
0: Kopřivnice přibyly cykloboxy, tentokrát u Nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kol či koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Lucie Macháčková.
2: Každý box nabízí prostor pro dvě kola a je vybaven také elektrickou zásuvkou, například pro dobíjení elektrokol. Za prvních 12 hodin služby zaplatí uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba uschovy je stanovena na 3 dny, tož celkem vychází na 170 korun. Platba probíhá bezkontaktně.
0: Ve městě se aktuálně nachází celkem 14 cykloboxů. Ve Znojmě začne fungovat

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

Mám z toho obrovskou radost, že jsem s vámi a že vy ladíte Rádio Čas, tak ať to takhle zůstane. Tohle vám musím říct dneska, když jsem nastartoval auto a rozjel se, tak doprostřed čelního skla spadlo něco bílého od haluba. A přímo na místo, kde se potřebujete dívat. Já jsem neujel ani 20 metrů a druhá dávka, ještě větší, a viděl jsem úplné... Já tady dám 3 tečky. A tak jsem si říkal, že ještě dneska si jdu sadit sportku, je to prý pro štěstí. Tak uvidíme, jestli to vyjde. Otele Šešklovala třeba to štěstí do dnešního dne, k tomu hity, které milujete. A naše téma, už jsme to nakousli s Ráďou a Lenkou, je to maturita. Takže vzpomínejte s námi, to jsou příběhy, na které se prostě nezapomíná. To v mozku zůstane navždy. No a jdeme za muzikou z Rádia Čas, a to víte hodně dobře, to jsou hity, které milujete.

0: Co vám dalo u maturity takzvaně nejvíce zabrat, na to se dneska ptám i já, podobně jako mý kolegové, a hned jdu rovnou na věc, co píšete vy, nebo respektive co napsal ten maturitní život. Tak Markéta napsala čeština, slova, práce, ústní byly už potom trošku lepší. Marti píše, já měla největší hrůzu z ekonomiky, protože jsem nebyla oblíbenec pana učitele, ale nakonec jsem to dala s odřenýma ušima. Horší pro mě tehdy bylo, že jsem maturovala v den svých 19. narozenin, takže byly dvě možnosti, pít na žál anebo na oslavu, tak věřím, že to bylo spíš na tu oslavu. Kateřina napsala, jo, pozor, ta slivovice večer, ano, i to je maturita, i to je maturita. Já si pamatuju, že jsme s kamarádem pili koňák a on ze zahrady tehdy donesl snad 2 kila jahod, a tak jsme každého toho malého panáka zajedli tak 2-4 jahodama. No, tak maturitu mám spojenou právě s tímto jahodovým večerem. Tak ale já bych to ještě viděl na nějakou hlasovku, je s námi Eva, takže Evi, já přeju hezké dopoledne. Takže je to jasné, co vy a maturita byla, proběhlo?
1: Ahojky, tak já teda nemám maturitu, mám teda jenom vyuční líst, ale jako taky to bylo takové menší peklíčko, ale jako jo, zvládla jsem ho. Co se týká maturity, tak minulý rok dělal můj syn maturitu a s ním jsem procitovala, asi mi přijde každý předmět, který měl, a věřila jsem mu. Sice to nedal s vyznamenáním, ale prošel, to je to nejdůležitější. Ahoj!
0: Tak já se taky vzpomínám, já už jsem to tady zmiňoval, že můj syn Kuba maturoval minulý rok, bylo to přesně, já to si pamatuju dobře, 28. května, a potom jsme si dávali odpoledne panáka, on moc nepije, tak jednoho takového malého panáčka na tu maturitu, a byl to nádherný pocit, protože já vám řeknu, že rodič, když přijde to dítě domů a řekne, já jsem to dál, já mám maturitu, tak to je ta strašná radost, prostě nepopsatelné. Tak jo, tak všem maturantům držím palce, ať ten příběh dopadne tak, jak jsem to teď řekl. Jinak pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas, co vám o maturity dalo nejvíce zabrat. Moc se těším.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádio Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Přijďte si užít havířovský čaj o 5. s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
9: Rádio Čas.

Dnešní téma na rádiu Čas maturita, zkouška dospělosti, a tak si rodiče určitě vzpomenou na to, jak to letí. Z našich dětí už nejsou děti. Ano, pamatujeme tu křídu, že jak jsme malovali na chodníky houpačka, jak jsme blbli s nimi na hřišti, a najednou to jsou dospěláci a mají v ruce maturitní vysvědčení. Ale já bych to řekl i v souvislosti, že v dospělosti, pozor, jako bychom zapomněli na to, že jsme měli v sobě tu dětskou hravost, jo? Že jsme ji zapomněli v sobě uchovat. Co všechno tím ztrácíme? Tak právě na tohleto téma si Martin a Eva Rigler budou dneska povídat s psychoterapeutkou Olgou Flachinskou. Prostě jak může ta chybějící hravost, to dítě v nás, ovlivnit naši psychiku? Proč ji v sobě

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Čím blíž jdu k tobě, tím si dál. Vím, že ve tvým náručí ztrácím hodu záručí.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas Haiti, které milujete, tak naše téma maturita, co takzvaně drhlo a píše. Píše Anka, nejvíce mi dala zabrat němčina, potom ekonomika, ale všechno za tři, takže dobrý, krásné dopoledne. Hani, moc děkujeme. Facebook, WhatsApp, tady se můžete přidat se svým maturitním příběhem. Tak já mám teď pro vás báječné tipy, kam vyrazit, kde se prostě dobře bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Už tento čtvrtek si můžete užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Vše od 17 hodin ve Společenském domě Reneta. Retro diskotéka s DJem z Rádia Čas. Krátké zábavné kvízy o ceny. No a to všechno za retro vstupné pouhých 50 korun. Takže předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče a v kině Centrum. Nebo přímo na akci, tedy na místě. Ostravský klub Bum Bum Comedy zve tento čtvrtek na show Adély Elbel. Show je to o životě, proseku a kritickém nadhledu v poločase rozpadu. Akce tady začíná o 7:30 večer, takže k tomu užívejte, bavte se. I s Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: To sluníčko za okny, to má sílu jako dobré černé kafe po ránu. Tak k němu třeba hity, které milujete, od Aleše Škubala. Hezké dopoledne s rádiem Čas. Za chvilečku příběh o jedné lékařce, která lékařkou nebyla. Ordinovala o 106, jak to dopadlo, tak to se rozvíte. A teď z rádia Čas čerstvé zprávy a Kristýna Kubánková bude 10.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější.

0: enormně vytížené a chybí nejen pracovníci, ale také materiál. Developeři proto varují, že tempo výstavby nejspíše nezrychlí a nemovitosti tak budou dál zdražovat.
1: Morava aktuálně.
0: Zámecký park v Ostravě Porubě prochází velkou proměnou. Hlavním cílem je změnit funkčnost místa a vytvořit prostor, kde se budou lidé setkávat a odpočívat. Více nám k tomu řekl mluvčí radnice Martin Otipka.
2: Revitalizace zahrnuje výsadbu stromů a keřů, nové veřejné osvětlení a obměnu mobiliáře. V parku budou nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště a informační tabule. Celá novým prvkem, který v parku vznikne, bude altán. Půjde o přístřešek, který je určen k různým kulturním a volnočasovým aktivitám.
0: S dokončením

0: volnočasových center zaměřených na ochranu přírody a environmentální vzdělávání. Dotace mají pomoct projektům, které vedou veřejnost k většímu respektu k přírodě a ochraně životního prostředí.
1: Rádio Čas Sport.
0: Start cyklistické Tour de France v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně ve Velké Británii se uskuteční v Remeši. Upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben olympijským hrám v Los Angeles, začne 115. ročník takzvané Staré dámy už

0: Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a ty bys chtěl na Bali?
4: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
3: tak
4: tam
3: jeď,
4: jako
3: ne?
4: Ne?
3: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
4: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
3: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
4: Jako takhle, tak musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
3: Platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rád.

0: Mám takový pocit, že počátí šlo do sebe a hned je cítit jiná energie. Taleše Škobala, sluníčkové úterý s rádiem Čas. Mám pro vás také tip na skvělý basket a neuvěřitelnou story. Na to si rozhodně počkejte. O jedné lékařce, ona vlastně lékařkou nebyla, ale ordinovala o 106 a měla otevřenou ordinaci. A co se stalo, jak to všechno skončilo a vůbec ten neuvěřitelný příběh, tak tohle to víte za pár minut. No a ke všemu, co děláte, hity, které milujete z času.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas a hity, které milujete, a když je za okny sluníčko, tak hned začneme vymýšlet, ano, hlavě se nám začne rojit, co dělat, hlavně nesedět doma. A tak třeba využijete, protože v Opavě se bude hrát skvělý basket.
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: Fandové basketu, pozor, opavská Palubovka ožije. Semifinále play-off hraje se dneska a zítra a do opavské haly zavítá Era Basketball Nymburk. Oba zápasy začínají v 18 hodin, takže přijďte podpořit skvělý basket. Prostě každý fanda se tady na opavské Palubovce, nebo chcete-li v hale, počítá. Budete dalším hráčem v poli. Teď zpátky do světa muziky a z Rádia Čas samozřejmě dál hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzburgu, proto žijeme.
7: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
8: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
2: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Zrovna včera jsem seděl v zubařském křesle a vím, že mít dobrého zubaře je dneska asi složité, hodně složité a drahé. No a vůbec svého odborného lékaře, co si budeme? No a právě tohoto nedostatku využila jedna žena z Francie. Ona, já k tomu, co udělala, dodám, že tohle prostě nevymyslíš. Takže počkejte si na příběh, se kterou tak trošku mrazí, a teď z rádia Čas předpověď, naladíme vás, hrajeme hity, které milujete, a ještě něco bych nechtěl zapomenout, naši ranní partu ve Víš, nevíš, tak klidně, jak bývá zvykem, pojďte do toho s námi.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Jak se jmenuje francouzský císař, jehož vojáci v roce 1798 během tažení v Egyptě objevili rozeckou desku?
4: Tak to je Napoleon, ne? Tažení do Egypta. Jak jsi to říká ten rok?
5: 1798, on tak nějak 1800 něco uřadoval.
4: No, tak asi jako, Napoleon.
5: Protože stejně žádné jiné neznáme francouzské císaře.
3: No, my se jinak nejmenovali. pak už byla republika. V roce 1974 Erno Rubik vynalezl Rubikovu kostku. Jak se Rubikova kostka jmenovala původně, než začala nést jméno Rubika?
5: Jsem chtěl říct, že to je Maďar, jsem se chtěl
4: dostat Maďar,
5: na to.
4: No, to je úplně
5: hele, říkni
4: maďarská.
5: To možná, že mi to cinkne.
3: Aha.
5: Něco.
3: Za A magická kostka, za B složitá kostka, za C barevná kostka.
4: Líbí se mi všechny varianty.
3: Že jo?
5: Dáme A.
3: Magická kostka.
5: Ne, to vyzáří oči. B nebo C vyber.
4: C?
3: A proč si nevěříš?
5: Já nevím!
3: Jo? Ano. Magická kostka. No a o kom je tato píseň? O umělkyni, která dnes slaví narozeniny.
6: Kde se ta osoba vzala?
4: Jo, to vím. Protože to zpívá Igor Rozovič a je to Iva Janžurová.
5: Janžurka. 85.
4: No, oni měli spolu krásné představení.
3: To ani nedohrálo. Kristýnko, krásně.
5: V tom doprovodném videoklipu si i zahrála.
3: Je to tak? No, a to je všechno. Gratuluju, byli jste skvělí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Během dnešního úterního dne se na obloze konečně dočkáme sluníčka. Očekáváme totiž převážně polo.

0: Tohle prostě nevymyslíš, ale stalo se. Takže teď z rádia čas takový jeden zajímavý příběh. 31letá francouzská byla nedávno odsouzena za to, že se roky vydávala za lékařku, aniž by měla jakékoliv lékařské vzdělání. Ona sfanšovala několik diplomů a osvědčení a místo lékařky skutečně dostala. No a potom začala ordinovat jako závodní lékařka. A během 3,5 let v ordinaci se podílela například na očkovací kampani proti koronaviru. Předepisovala nejrůznější léky, aniž by měla ponětí, co pacientům předepisuje. No a vydělala tímto podvodem přes 100 000 eur. Jinak spadla klec, samozřejmě tohle se provalí, tohle dlouho nevydrží a matka 3 dětí tedy skončila u soudu, tady tvrdila, že jí poháněla finanční potřeba, že na místo lékaře byla přijata s otevřenou náručí. No, jak by ne, když ano, lékaři samozřejmě nedostatek. No a soud jí vyměřil trest 3 let a 2 roky, z toho jsou podmíněně odložené, tak asi ta paseka nebyla zas tak velká. Nakonec se tedy ukázalo, že asi možná ta jediná diagnóza, kterou měla správně a správně ji určila, byla akutní nedostatek peněz. Tak jo, jdeme za muzikou, jdeme do světa, kde je fajn, jdeme do světa, který baví, a to jsou hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: I dneska po 11. se bude skloňovat obědovka ve všech pádech. Po 11. můžu z radia čas volat samozřejmě kdykoliv, tak si hlídejte zvonění. No a voňovou pizzu doručíme třeba do vaší firmy. Tak ale teď už čerstvé zprávy s Kristýnou Kubánkovou od Aleše Škobala. Vydařené úterý s rádiem čas a bude 11. Toto letí.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
4: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
3: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
4: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
3: Enerspot.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici Nivnická, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Zájem o pobytové letní tábory klesá. Parkoviště Hraničník v Ostravě je nově zpoplatněno. Kroměříž udržuje pod zámkem.

0: odloučení a fakt, že nemají kontrolu nad tím, jak se jejich dítě má. Loni přitom byl někdy zájem tak velký, že se některé děti na letní tábor ani nedostaly.
1: Morava aktuálně.
0: Parkoviště u dopravního terminálu Hraničník v Ostravě je nově spoplatněné. Za stání to řidiči zaplatí 10 korun za hodinu, maximálně však 60 korun denně. A ti, kteří využívají MHD, to dají za celý den jenom 10 korunů. Kroměříž zaplatí 3.

0: radní Jiří Gašík.
1: My se samozřejmě snažíme touto podporou o to, aby dál občané města, které vlastně žádný park svůj nemá, mohli navštěvovat bezplatně a v pohodě, tak jak jsou zvyklí celé generace, pod zámeckou zahradu a můžou v ní sportovat. Je to pro nás z hlediska financí podstatně levnější, než kdybychom provozovali nebo zřizovali v Kroměříži nějaký nový park.
2: Rádio Čas Sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii od 16 hodin a 20 minut. Dnešní den bude převážně polojasný až skoro jasný, přidají se také slabé přehánky a teploty se budou pohybovat od 16 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: No a ty bys chtěla na Bali?
5: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
4: tak
5: tam
4: ne?
5: Ne?
4: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
5: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
4: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
5: Jako takhle, tak musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
4: Platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Letí to, přichází čas obědovky. Ano, to jsou kalorie, které naladí, pobaví a jsou od nás z rádia čas. Servíruje se i dneska pizza. Věřím, že bude chutnat. Od Aleše Škovala dobrou chuť i zábavu a třeba k obědu hity, které milujete. Já za pár minut pozvu na zajímavé akce a pozvu také na jeden zajímavý pořad, který bude o kávičce, je to super potravina a bude to Jeste s rozumem se Vou Rigler. Takže to všechno za chvilku, jste s rádiem čas, no a právě teď další Várka.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s Rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Pro někoho ranní rituál, pro jiného každodenní záchrana, jak fungovat v průběhu celého dne. Káva, ano, samozřejmě, řeč je o ní. O aromatickém nápoji, který je jednoznačně takovým fenoménem, taky samozřejmě obrovským potěšením a mnohdy i nástrojem k tomu, abychom byli funkční a aby nám to pálilo. A možná nejenom co se týče mozkových závitů, ale taky z hlediska metabolismu. Káva nemá teda jenom povzbuzující efekt, obsahuje taky antioxidanty, které pomáhají chránit buňky před stresem a stárnutím. Může podpořit soustředění, pozornost i krátkodobou paměť. A zajímavé je, že pravidelná konzumace kávy je podle řady výzkumů spojována taky s nižším rizikem některých onemocnění. Třeba cukrovky druhého typu nebo některých neurodegenerativních nemocí. A jak je to teda s tím spalováním? Může káva fungovat jako nápoj, který nám nakupne metabolismus a usnadní hubnutí? No tak přesně na to jsme se ptali takzvané doktorky potravin a biochemičky Venduly Popelkové.
2: Já si myslím, že celkově ta káva může být takový dobrý pomocníček, když to tak řeknu. Celkově kofein může být fajn právě i pro sportovce, protože může podpořit ten sportovní výkon, může i jako lehce ovlivnit ten metabolismus, ale jsou to spíše jako nižší procenta, zase to nebrat tak, teď, když budu pít kávu, nic jiného nezměním, ale zaručeně zubnu, tak to ne. Ale může to být fakt takový jako fajn, on je to vlastně stimulant, jeden takový z nejpoužívanějších stimulantů, takže taková fajn opěrná berlička, jo, ale zase nespolíhat na to, že je to něco jako, dejme tomu, zázračného, co mi samo pomůže zubnout, to ne.
1: Takže ano, káva může být fajn podpora, může nám dodat energii na trénink, zlepšit soustředění a lehce podpořit metabolismus. Ale ten základ, ten je pořád stejný. Kvalitní strava, dostatek pohybu, spánek a celková pravidelnost. No a ještě jedna důležitá věc. Všechno záleží i na tom, co si do té kávy přidáváme. Pokud se z ní stane kalorická bomba plná cukru, sirupů, šlehačky, tak se ten efekt prohubnutí dost vytrácí.
0: Tak teď už to víte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov@city.cz.
6: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie My. Každé úterý v 18 hodin ti na rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie My. Jedině na rádiu Čas.

0: Pojďte se bavit.
1: Už tento čtvrtek si můžete užít havířovský čaj opáté s rádiem Čas. Vše od 17 hodin ve společenském domě Reneta. Retro diskotéka s DJem z rádia Čas. Krátké zábavné kvízy o ceny. No a to všechno za retro vstupné pouhých 50 korun. Takže předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče a v kině Centrum. Nebo přímo na akci, tedy na místě. Ostravský klub Bum Bum Comedy zve tento čtvrtek na show Adély Elbel. Show je to o životě, proseku a kritickém nadhledu v poločase rozpadu. Akce tady začíná o 7:30 večer, takže k tomu užívejte, bavte se. I s Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Během dnešního úterního dne se na obloze konečně dočkáme sluníčka. Očekáváme totiž převážně

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas. Yeah, baby.

0: Znáte to nejdříve, proběhne to klasické kolečko. Kam půjdeme na oběd, že jo? Po 20 minutách hlasování všichni skončí stejně ve stejné restauraci jako vždycky. Ale třeba ne, protože servírovat oběd do vaší firmy budeme my a Miroslava bude spojovat obědovku Rádia Čas s firmou ze Zlína. Tak já to jdu vyzkoušet a já věřím, že to dopadne na první dobrou stejně jako včera. Takže držím palce a jdu na to. 7, 3, 2, 7 a ještě 4, 2, 3. Tak. Zvoní to zvoní, takže základ máme splněný. Teď ještě, aby Miroslava byla u telefonu, aby to stihla. Pro svou firmu. Vůňavou pizzu.
1: Prosím.
0: Halo, halo, halo, tady Aleš Škubal, Rádio Čas a obědovka.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Katko, já jsem si říkal, abyste to stihla k telefonu. Kde jste teď byla, když jsem vám volal?
1: Já jsem Mirka.
0: Mirko, pardon, omlouvám se.
1: No. Teďka jsme se v práci akorát.
0: Jste v práci, dobře, hlavně, že jste zvedla telefon, protože neseme obědovku, no samozřejmě za chviličku ten důkaz, ale já bych se ještě předtím zeptal, co si dáte? Mirko, co si dáte, když chcete mít fakt dobrý den na oběd?
1: Si dám svíčkovou.
0: Fakt, jo, svíčková, to je to. A umíte třeba dobře uvařit svíčkovou, že vás každý chválí?
1: No moc to nevařím.
0: A ještě takhle, Mirko, kdybyste si mohla dát jedno jídlo denně, jo, zadarmo, které by to bylo? Každý
1: jedno
0: den.
1: Jídlo, každý
0: stejně.
1: Den.
0: No, celý měsíc třeba.
1: No tak to nevím.
0: Co byste vydržela? To je těžká otázka.
1: No to je každý den, to bych asi toho přejedla.
0: Co takhle pizza?
1: No pizza by se dala, no.
0: To by se dalo. A možná se dá i dneska, ale já potřebuju důkaz, že ladíte Rádio Čas, takže zkuste. Co jste slyšela třeba dneska nebo včera na Rádio Čas? Nějaké téma?
1: Téma tam bylo dneska ty učitelky.
0: Maturita, ano, ano. Já to beru.
1: No.
0: Co vy a škola? Jak vzpomínáte? Máte jako takhle maturitu za sebou?
1: No, maturitu jsem nedělala, já mám učňák.
0: No a jak to dopadlo, ty závěrečné zkoušky?
1: No, dobře.
0: Dobře. Vzpomínáte ráda na to, na tu chvilečku, kdy jste si řekla, tak už to mám za sebou?
1: No určitě, jasné. Teďka to se včera jako bude dělat takové zkoušky, takže no, to mám zase s nervama.
0: Já jsem to prožíval minulý rok u syna, vyšlo to, tak i vám držím palce a věřte na to. Takže ještě jednou, Miroslavo, neseme pizzu voňavou pro vás, pro vaše kolegyně nebo kolegy a důkaz tady proběhl. Já bych vás ještě poprosil, abyste nezavěšovala a já vám ještě předám nějaké informace. Ty chutné, voňavé. Ať vám chutná, děkujeme za přízeň, že jste zhrádali čas. Naslyšenou, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Edo, zase mám tak těžké nohy.
7: V lékárně jsem koupil Vesvein.
6: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
7: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
6: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
8: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl.
9: Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
10: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
11: Ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty,

0: Jestli si dobře vzpomínám, tak tahle ta písnička uváděla Stardance, jo, že tanečníci šli na tuhleto písničku na taneční parket. Takže já teď můžu, ne tanečně, ale vůbec Mikeyho tady ve studiu, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Ale já to budu všechno směřovat na hosta, protože už za chviličku s námi ve studiu, s tebou ve studiu bude host, tak povídej.
1: Je to přesně tak, dnešním hostem bude český přední obezitolog, a to Evžen Machytka, takže se dozvíme spousta zajímavých věcí, rozhodně stojí za to poslouchat Vlny Rádia Čas.
0: Ano, já mám takový pocit, že venku už sluníčko pořádně hře, že za chviličku budeme potřebovat oblíknout plavky, takže to bude to pravé ořechové, abyste byli u toho, abyste třeba ještě něco, nějaké to kilečko dali dolů. Měl jsi někdy problém s nadváhou?
1: To já naštěstí ne, je pravda, že já jsem byl od malička vedený k tomu sportu a vždycky mě to lákalo, než by to bylo jako pro mě podmínka, ale já jsem chtěl, takže nikdy jsem s tím nějak nezápasil, naštěstí.
0: Já možná ještě takhle, protože vidím přes okno Marcelku Fabianovou v dalším studiu.
1: To zjelo škaredě teď.
0: No, ne, že ona nikdy neměla problém s čímkoliv. A ona mě vždycky řekne, já mám třeba ve 2 hodiny v noci hlad, já si dám 4 větrníky, 2 chleby, jo, s ním půlku bomboněry a nepřiberu ráno ani deko.
1: Neuvěřitelné.
0: Tak, takové má spalování, ale pokud vy ne, tak určitě buďte u Rádia Čas, protože se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Takže bude 12, přejeme dobrou chuť k obědu a každopádně tady jsou aktuální zprávy Rádia Čas.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Výškovické ulici, je to křižovatka s Jugoslávskou, havarovala tady 2 osobní auta. V Orlové jsou komplikace na ulici 17. listopadu, kde se srazilo osobní auto s motorkářem a kvůli nehodě dodávky a osobního auta se také můžete aktuálně zdržet i na Revoluční ulici v Nové Mičíně. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Češi vzali útokem nové státní dluhopisy. Školáci v Moravskoslezském

0: Vrbanová. O státní dluhopisy je mezi Čechy obrovský zájem. Za pouhých 5 dní si lidé objednali cenné papíry za více než 13 miliard korun. Ministerstvo financí nabízí totiž lepší úročení než běžné banky. Přitom největší zájem je o 5leté dluhopisy s pevným výnosem přes 4,5%. Zájem si mohou investovat už od 1000 korun online anebo na pobočkách bank až do konce června.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji budou mít děti z chudších rodin i příští školní rok obědy zdarma. Více nám už prozradila Miroslava Chleboumová z tiskového odboru hejtmanství.
2: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která pak zajistí bezplatné stravování pro děti. Jejich rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
0: Olomoucký kraj chystá na léto další lákavé turistické novinky. Návštěvníci se mohou těšit například na interaktivní centrum optických klamů v Rapotíně anebo naučnou stezku s vodním barem v Dolní Lipové. Na Prostějovsku pak vznikla nová cyklostezka a výletní trasa s obřími kovovými sochami. Kraj tak reaguje na rekordní zájem turistů, kterých loni dorazilo nejvíce v historii.
1: Rádio Čas. Sport.
0: A cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes 10. etapou a časovka jednotlivců by měla zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou

0: odpoledne.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a ty bys chtěl na Bali?
4: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
3: tak
4: tam
3: jeď,
4: jako
3: ne?
4: Ne?
3: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
4: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
3: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, je. Tak jedem na Bali?
4: Jako takhle, jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
3: Platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Hity, které milujete.
1: Čas. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a dnes nás čeká téma, které se týká mnohem více lidí, než si možná uvědomujeme. Budeme se bavit o obezitě, moderní léčbě a také o tom, proč bychom se na obezitu neměli dívat jen jako na otázku vůle nebo životního stylu. Já tady mám dneska speciálního hosta, je jím přední český obezitolog, zakladatel sítě ambulancí Endohope a nově také tvář pořadu doktor Evžen Obezita je nemoc, který startuje vždy ve středu v 16:55 a v repríze v sobotu ve 14 hodin na televizi Relax. A to pan doktor Evžen Machytka. Pane doktore, krásné odpoledne, vítejte ve vysílání Rádia Čas.
1: Zdravím vás, dobrý den.
0: Já začnu, pane doktore, úplně jednoduše. Pořád má spousta lidí pocit, že obezita je jen otázka vůle?
1: Bohužel je strašně hodně lidí, kteří si to myslí, ale ještě větší bohužel je poměrně i dost lékařů, kteří si to bohužel myslí, že to je otázka vůle.
0: A vy dlouhodobě říkáte, že obezita je nemoc. Co je důležité, aby lidé konečně pochopili?
1: Aby pochopili to, že to není jejich vina a že když se snaží zhubnout a selže jim dieta nebo úprava životosprávy, že to je něco, co vlastně je svým způsobem v uvozovkách normální, protože podle klinických studií je prokázáno, že takto selže 95 až 97% pacientů, takže neměli by se bát vyhledat odbornou pomoc.
0: A ve společnosti často zaznívá, že méně jíst, více se hýbat, to je přece řešení, tak proč to v realitě u spousty lidí nestačí?
1: Nestačí to právě proto, že obezita je nemoc. A je to nemoc, která je skutečně multifaktoriální, má celou řadu příčin a těch důvodů, proč vzniká, je strašně hodně a ta regulace toho, jak člověk bude vypadat v tom smyslu, jestli bude mít nadváhu nebo bude obezní, je tak složitá, že prostě tady tahle ta jednoduchá úprava životosprávy může sice krátkodobě fungovat, ale rozhodně není dlouhodobým řešením.
0: Já teda chodím cvičit, mám vlastního trenéra, on mi často říká, že mám dobrou genetiku, tak jak moc do té obezity vstupuje právě genetika nebo psychika, anebo třeba stres, to se taky často spojuje.
1: Ta genetika vlastně do toho vstupuje úplně nejvíc. Ze všech těch faktorů má naprosto největší roli, udává se, že dokonce je to více než 50%. Takže všechny ty ostatní faktory jsou už potom menší a stres je třeba právě jeden z nich, ale i celá řada dalších faktorů, které prostě bohužel se na tom projevují.
0: A vy jste mi ještě předtím, než jsme šli do vysílání, říkal, že mimo jiné máte dvě knížky. O čem ty knížky jsou, to je asi jasné, ale mohl byste rozvést, kde popřípadě jsou k nalezení a jak mohou posluchačům pomoci?
1: Knížky koupíte v každém knihkupectví. První z nich je takovým završením nebo vyvrcholením mé dlouhodobé snahy právě o tom přesvědčit širokou veřejnost, že obezita je opravdu nemoc. A přesně tak se i knížka jmenuje. Obezita je nemoc s dovětkem, ale která se dá léčit. Takže popisuju tam skutečně podrobněji všechny tady tyhle ty důvody, proč to není selhání vůle, proč je to nemoc, co způsobuje, ale především, jak ji účinně léčit a nenechat se jenom prostě zvyklat těmi radílky, kteří říkají, to je tak jednoduché, kdybys jenom méně jedla, více hýbal, tak snadno zhubneš, prostě takhle to není a více se můžete právě dočíst v této knize.
0: O tom a o obezitě hlavně se budeme bavit v celé této hodince s panem doktorem Evženem Machytkou. Zůstaňte s námi, teď už posílám další hity, které milujete.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska, ska. Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
10: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
11: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: Hity, které

0: Společnost Přiúterku vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas. Dneska také se speciálním hostem a tím je český obezitolog Evžen Machytka. Pane doktore, ještě jednou krásné odpoledne.
1: Zdravím vás, pěkný den.
0: Dnes se hodně mluví o moderních lécích na hubnutí. Já sám už jsem o tom ve svém okolí několikrát slyšel. Tak jak to s nimi vlastně je? Fungují, nefungují a pro koho jsou vhodné?
1: Tyhle ty léky především na sociálních sítích bývají až demonizovány a prohlašovány za něco nevhodného až nezdravého, ale skutečnost je taková, že to je konečně účinná a bezpečná léčba obezity. My jsme si minule řekli, že obezita je nemoc a pokud skutečně přijmeme ten fakt, že obezita je nemoc, tak bychom měli přijmout fakt, že obezitu léčíme mimo jiné třeba i léky.
0: A vy máte za sebou spoustu pacientů. Já už jsem dneska tak trošku sobecky mluvil o tom, že chodím cvičit a všímám si toho trendu, že mám pocit, že v těch fitcích a celkově i když chodím běhat a podobně, je více lidí. Tak jak to vnímáte vy z pozice doktora? Změnil se za poslední roky vztah lidí ke své váze a celkově ke zdraví?
1: Zcela jednoznačně to, co jste zmínil, už třeba jenom na tom fenoménu fit center. Já pamatuju v 90. letech, když v Ostravě byly dvě fitka, která byly nesrovnatelně menší než ty dnešní obrovské kluby a v podstatě krachovala. Teďka máte pomalu na každém rohu fitko, kde když přijdete v nějakém tom nejvytíženějším čase, tak skoro nemáte volný pás, takže jako určitě se to strašně změnilo tady tohleto a jsem za to moc rád.
0: Souhlasím. A setkáváte se třeba u vašich pacientů s tím, že se stydí přijít a začít ten problém řešit?
1: To ano, setkávám se s dva takové nejvíce dominantní důvody jsou třeba bohužel negativní zkušenost z jiného zdravotnického zařízení, kdy jim bylo dáváno najevo, že právě, že jsou jako líní a nezodpovědní a proto jsou obézní, takže oni se bojí mluvit o svém problému a je oni pro ně osvobozující, když je ujistím v tom, že opravdu obezita je nemoc, že si za ní nemůžou sami. A druhá zkušenost pak bývá typicky z fit center, kde si myslím, že ale mnohdy je to vlastně nespravedlivě u toho fit center, protože víme, že ty fitka jsou vybavená zrcadlama a ty zrcadla tam nejsou proto, aby se tam mohly dělat módní přehlídky, ale je to jednoduše praktický důvod, že když prostě cvičíte třeba s činkama, jednoručkama, tak prostě abyste si sám mohl kontrolovat, jestli ty pohyby děláte symetricky nebo do správné polohy, tak prostě to má velice praktický důvod, ale chápu, že pacient, který trpí obezitou, se může v tomhletom prostředí cítit jakoby nějak méně ceně a mnohdy nespravedlivě z toho obvinuje to prostředí.
0: Pojďme teďka od obezity k vám, protože vy jste mi tady zmínil, že máte svůj vlastní speciální podcast Dr. Evžen, kde vás posluchači mohou vidět, popřípadě slyšet.
1: Tak teďka nově i u vás na televizi Relax, kde teda se budou vysílat starší díly, které já jsem vlastně tak nějak poloamatérsky začal natáčet někdy před rokem a půl a nejdříve si to vysílalo prostě jenom přes YouTube kanál, ale teďka to přece jenom trošičku dostalo profesionálnější ráz, kdy mám tu čest, že vlastně na té produkci se vlastně podílí tým, který založil jinak internetovou televizi DVTV a díky tomu se vlastně dostane mnohem širšímu množství posluchačů a zároveň je i mnohem profesionálnější, takže pokud si najdete webové stránky Dr. Evžen, tak tam najdete celou řadu různých způsobů, jak tyto podcasty sledovat, ale ty starší můžete teďka právě vidět tady u vás.
0: Ano, přesně tak, ještě připomínám na televizi Relax vždy ve středu v 16 hodin 55 minut, následně v repríze v sobotu ve 14 hodin. A na co se teda posluchači a diváci mohou v těchto pořadech, po případě podcastech těšit? Co tam uvidí, co se dozví?
1: Tak samozřejmě tou primární myšlenkou stále zůstává ta jedna věta, obezita je nemoc, takže jsou tam rozhovory o příčinách obezity, o jejich důsledcích a způsobu léčby, ale celé řady, řekl bych, lifestyleových záležitostí s tím souvisejících a i mnoho rozhovorů třeba z jiných oblastí medicíny, takže je to v takové, jak bych řekl, všeobjímající a typické, ale protože vlastně moderátorem je lékař, takže já vždycky vlastně, když jsem sledoval rozhovory s lékaři, tak mi vždycky bylo jako trošičku líto, že vlastně se nezajde dostatečně do hloubky, což vlastně bylo přirozené, protože ten moderátor prostě nemohl za tu nějakou, i když se na to připravoval třeba pár hodin, tak nemohl pojmout celou tu šířku toho problému, takže se vždycky snažím nějakým způsobem opravdu jít do hloubky, ale v takové míře, aby k tomu rozuměli všichni.
0: Evžen Machytka na internetu jako doktor Evžen, rozhodně se najděte. Povídat si o obezitě budeme i v následujících minutách. Teď už ale posílám počasí a za chviličku další hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Během dnešního úterního dne se na obloze konečně dočkáme sluníčka. Očekáváme totiž převážně polo.

0: věcí.
1: Posloucháte Rádio Čas a mým hostem je český přední obezitolog, mimo jiné, jak už jsem říkal v úvodu, zakladatel sítě ambulancí Endohope Evžen Machytka. Pane doktore, ještě předtím, než se podíváme na vaše ambulance, vy jste mi tady říkal takový vtipný příběh o tom, jak jste vymýšleli jméno Endohope, tak jestli byste ho mohl zmínit i do éteru, mě to totiž pobavilo.
2: Ano, tak v podstatě strašně dlouho jsme přemýšleli nad tím názvem, zapojili jsme AI a podobně. Slovo endo vychází, že jo, z endoskopie, protože se věnujeme gastroenterologii, a hope jako naděje, tak vlastně vzniklo tohleto. A když jsme konečně vyrazili poprvé na kongres, kde jsme jako chtěli nějakým způsobem prezentovat, tak na Slovensku v Bratislavě nás nemohli najít, a konečně, když teda nás našli, tak jo, tady jste Endohope, takže z naší vnitřní naděje udělali konec naděje, ale...
1: Ano, v překladu konec naděje, je to docela úsměvný příběh, ale pojďme se podívat na vaše ordinace, nebo ambulance, spíše tedy, kde všude jste, kde vás mohou posluchači najít?
2: Jsme teď už na 11 místech po celé republice, tady na severní Moravě jsme v Havířově, v Ostravě, v Zábřehu na Moravě, ale pak vlastně nás najdete přes Brno, Prahu až do Teplic, Plzně, Jindřichova Hradce a stále přibývají nové a nové lokace. Všude se věnujeme gastroenterologii, ale ve většině ambulancí se chceme věnovat i obezitologii, protože tohle to je to, o čem se tady bavíme, a to, co je ten problém, ke kterému se zatím příliš jako ke zdravotnímu problému úplně nepřistupovalo.
1: My už jsme tady zmiňovali také, že natáčíte podcasty a videopodcasty. Stal se vám nějaký příběh, který vás osobně zasáhl? Nebo třeba během vaší praxe?
2: Tak v podstatě každý den se setkávám s pacientem, který ke mně přichází s nějakým pocitem viny za svoji obezitu, protože se setkal s nesčetně velkým množstvím negativních reakcí, komentářích o velrybách a podobně, o tom, jak si za to může sám, jak je líný a nezodpovědný. Takže tohle to je něco, co, i když jsem se s ním setkával dlouhé roky, tak do dnešního dne mě vlastně nepřestává nějakým způsobem aspoň trošičku dojímat. Ale na druhé straně je to i celá řada třeba příběhů, kdy vidím, že třeba nové léky na hubnutí, které se teď používají, mohou mít i jiný přínos, než třeba jenom na to hubnutí, kdy třeba se začíná prokazovat, že to dramaticky snižuje konzumaci alkoholu, nebo dokonce to současně pomáhá na další problémy, jako je třeba dráždivý tračník, to znamená poměrně nepříjemné onemocnění, které jsme v rámci gastroenterologie zřešili a dosti často bezúspěšně, a najednou mám pacienty, kteří zhubli na lécích a řekli si, já jsem se zbavil toho nepříjemného dráždivého tračníku a už nemusím 10x denně běhat na toaletu.
1: Nepochybně nás poslouchá nejeden posluchač, kterému je toto téma blízké. Kdyby nás teď poslouchal někdo, kdo chce se svým zdravím něco udělat, jaký první krok je podle vás ten nejdůležitější?
2: Obrátit se na odbornou pomoc, kontakt na nás najdete na webu nebo na sociálních sítích, rádi vám dáme po celé republice, nebo i online termín, zavádíme nově teďka online kliniku, abychom se přiblížili každému, kdo třeba i se nějakým způsobem může stydět nebo nemá dostatek času k nám přijít.
1: A ode mě úplně poslední otázka na závěr, co byste vzkázal lidem, kteří už právě několikrát zkoušeli hubnout a nepodařilo se to, třeba ztratili motivaci?
2: Vzkázal bych jim, není to vaše vina, je to přirozeno člověka, a ta regulace toho, jestli budete obézní nebo nebudete, je z velké části dána geneticky, a to, že selhávají diety, tak to se stává až 97% pacientů.
1: Dnešním hostem Véteru Rádia Čas byl přední český obezitolog, zakladatel sítě ambulancí Endohope a nově také tvář pořadu doktor Evžen. Obezita je nemoc, který mimo jiné startuje vždy ve středu v 16 hodin 55 minut a v repríze v sobotu ve 14 hodin na televizi Relax, a to pan doktor Evžen Machytka. Pane doktore, moc krát děkuji, že jste byl součástí vysílání Rádia Čas.
2: Děkuji vám, krásný den, nashledanou.
3: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na dek.cz.
0: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
13: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Radio Just.

0: Úterní odpoledne s rádiem Čas za necelé 4 minutky, 13. hodina. Čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Marcelkou. Povíme si, že hodinové mzdy brigádníku rostou. Zůstaňte s námi.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
4: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Orlové na ulici 17. listopadu. Srazilo se tady osobní auto s motorkářem. Na trase Bělotín Nový Čín je komunikace dočasně uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě motorkáře. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Zdržet se můžete kvůli dopravní nehodě osobního auta a dodávky také na třídě Tomáše Bati v Otrokovicích, právě tak jako ve Zlíně na Štefánikově ulici, kde havarovalo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hodinové mzdy brigádníků rostou. Jihomoravský kraj podpoří venkovské obchůdky a v Hlučíně vyrostlo nové chráněné bydlení. Pohodové odpoledne, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcel Fabiánová. Brigádníci si letos finančně polepší. S růstem minimální mzdy se hodinové odměny v Česku posunuly na 167 až 199 korun. Největší zájem je o pozice ve stáncích, na koupalištích, v administrativě nebo cestovním ruchu. Podle televize Altává Plus ale personální agentury zároveň varují před prací bez smlouvy a výplatami na ruku, kvůli kterým pak lidé mohou o peníze přijít.
1: Morava aktuálně.
0: Jihomoravský kraj opět spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněny 3 miliony a 800 tisíc korun. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
0: V Hlučíně na Opavsku vyrostlo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moderní dům na okrajové ulici nabídne bezpečné zázemí a nepřetržitou péči pro 8 dospělých klientů. Dvoupodlažní stavba s byty a společným zázemím stála přes 37 milionů korun. Nové zařízení má lidem například se schizofrenií nebo depresemi pomoci k samostatnějšímu životu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenista Jakub Menšík zahájil na antukovém turnaji v Hamburku vítězně generálku na Roland Garros. Domácího Jana Lenarda Štrufa porazil 7-6, 6-2. 20-letý český reprezentant zvládl první vzájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři za hodinu a půl. Ve středu nás čeká prosluněná obloha, místy se mohou objevit slabé přehánky. Teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a ty bys chtěl na Bali?
4: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
3: tak
4: tam
3: jeď,
4: jako
3: ne?
4: Ne?
3: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
4: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
3: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, je. Tak jedem na Bali?
4: Jako takhle, jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
3: Platíme dobrou náladou, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Společnost při úterku vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete. Já už za chviličku nahlédnu do světa sportu, podíváme se kam vyrazit, co sledovat a věnovat se budeme také dnešnímu tématu, kde se ptáme, co vám dalo u maturity nejvíc zabrat. Tak to já se taky přiznám. Jen doufám, že nebudou poslouchat mý kantoři, učitelé ze střední školy. No, podrobnosti si řekneme za chviličku, do té doby klidně pište na Facebook nebo na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď už ale posílám muziku. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Už dneska můžete vyrazit na semifinále playoff basketu. BK Opava dneska v 18 hodin hraje s basketem Nymburku a to stejné také zítra v 18 hodin. Tak pokud vyrazíte, rozhodně to budou skvělé sportovní zážitky. Pojďme se teď podívat na hokej.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji s Rádiem Čas.
1: No a přátelé, tady to byly nervy. Já jsem teda včera sledoval Česko-Švédsko, hráli jsme ve 20 hodin 20 minut a urvali jsme to 4-3 pro Česko a díky tomu jsme aktuálně na druhé příčce hned za Kanadou. Česko aktuálně 7 bodů a další utkání, další zápas nás čeká už zítra ve středu. Hrajeme v 16 hodin 20 minut Česko-Itálie a co bude opravdu zajímavé a na co se já těším nejvíc, tak je to sobota. 23. května v 16 hodin 20 minut nastoupí Slovensko-Česko, tak rozhodně sledujte a fanděte našemu českému týmu.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz.
9: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
2: Hity, které milujete.

0: Dne zůstává Rádio Čas a pojďme se podívat na někoho možná trošku bolestivé téma, a to maturity. No, u mě už je to taky pár let, co jsem dělal maturitu, a když jsem tak na to vzpomínal, tak jsem vlastně rád, že už jí mám za sebou, že už ty nervy, které jsem měl asi mnohem větší než třeba na vysoké u státnic, takže tady tohle to už mám za sebou. Každopádně, co já vzpomínám, tak pro mě bylo to nejtěžší a to, co mi dalo nejvíc zabrat, asi ta profilová část, kdy jsem si, já jsem teda bokem studoval informatiku, jo, a vytáhl jsem si grafické a grabovací karty, tak abych se přiznal takhle hned jako do éteru, tak to jsem udělal za 4, jo, grafické grabovací karty. Dodnes teda nevím, co je grabovací karta, ale maturitu mám, dokonce už jsem ji pokračoval dál, takže už to vzala minulost, no ale pojďme se podívat na to, co jste psali vy na náš Facebook a na WhatsApp Rádia Čas. Martina napsala, já měla největší hrůzu z ekonomiky, protože jsem nebyla oblíbenec pana učitele, ale nakonec jsem to s odřenýma ušima zvládla. Horší pro mě tehdy bylo, že jsem maturovala v den svých 19. narozenin. Byly dvě možnosti, buď to oslavit na žal, anebo na oslavu. No, tak doufám, že to teda, ale chápu, že to asi bylo tou správnou cestou, že se slavilo na úspěšnou maturitu. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak jste to měli, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. No a teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás bude provázet

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Držíte vlny Rádia Čas i v úterý odpoledne, my jsme za to rádi a já tady mám pro vás pozvánku na megakoncert Rádia Čas, protože opět po roce se uvidíme v Ostravar aréně. A letos to bude opravdu velké, myslím se, že největší za posledních dlouho let, protože letos se tam objeví skupina Europe. Tato skupina připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání legendárního alba The Final Countdown a právě Rádio Čas se vybrala jako jediné místo v České republice, kde se objeví a kde vystoupí v rámci tohoto turné, takže já se na to neskutečně těším. A jak je zvykem na megakoncertech, tak u toho nebudou sami, představí se také David Koller, skupina Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Tak pokud ještě nemáte vstupenky, k dostání jsou v předprodeji na našem webu cazradio.cz. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu potkáme v Ostravar aréně.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas za 4 minuty 14. hodina. Pojďme vyrazit na cesty. Čekají nás také informace ze zpráv s Marcelkou a v těch si řekneme, že v Česku začaly mírně zlevňovat nájmy.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: To je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Bohumíně na Ostravské ulici. Stále se tady odklízí následky dopravní nehody dvou nákladňáků. A zdržet se můžete kvůli nehodě dvou vozidel také v Přerově na Dvořákově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: V Česku začaly mírně zlevňovat nájmy. V Ostravě vznikne další odpočinkový prostor a v Brně mají první bezbariérové hřiště pro handicapované děti. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nájmy v Česku po letech růstu poprvé mírně klesly. V průměru šly ceny dolů o 2%. Nejvíce ušetří lidé na Olomoucku a Budějovicku. Nejžádanější byty o velikosti 2KK se dají sehnat i o 1500 korun levněji než loni. Naopak v Praze, Liberci nebo Pardubicích je bydlení stále dražší. Kvůli vysokým energiím a službám je také pro řadu rodin nájem stále těžko dostupný.
9: Morava aktuálně.
8: Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžití malým i velkým. Více podrobností má pro nás mluvčí města Gabriela Pokorná.
10: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
8: V brněnských Vinohradech vzniklo první bezbariérové hřiště pro handicapované děti. Schody tady nahradily rampy a kolotoče i stoly mají speciální místa pro zaparkování vozíků. Mezi největší lákadla patří například vyvýšené pískoviště nebo potrubní telefony pro nevidomé. Nové herní prvky mají sloužit k přirozenému potkávání zdravých i handicapovaných dětí.
9: Rádio Čas, sport.
8: A na atletickou zlatou tretru dorazí po roce opět hvězdná Nizozemka Femke Brudersová-Bolová. Úřadující mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se v Ostravě představí poprvé venku na osmistovce. Vedle startu další hvězd se chystá i oslava 60. ředitele mítingu a trojnásobného olympijského vítěze v hodu oštěpem Jana Železného. Ve středu čekáme skoro jasno až polojasno, sem tam se slabými přehánkami a teplotami mezi 18 až 22 stupni. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinou. Krásné odpoledne.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
12: No a ty bys chtěl na Bali?
13: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
12: tak
13: tam
12: jeď,
13: jako
12: ne? Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
13: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
12: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
13: Jako takhle, jsi musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
12: platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.

také se mnou s Mirkem Nešlem a samozřejmě i z hity, které milujete, ty vám neustále servírujeme. Já za chviličku dám plány, kam vyrazit i tento týden a mrkneme se na to, jak to vypadalo v dnešním ranním pořadu, tak s námi zůstaňte, teď už muzika.

0: Pojďte se bavit.
1: Dnes tady mám pro vás pozvánku na dva dny plné hudby, zábavy a skvělé atmosféry, a to konkrétně na dny města Orlové. Ty startují už tento pátek, probíhat budou v pátek a v sobotu, a to v Orlové na náměstí, v Lesoparku a také v Letňáku, a pokud vyrazíte, tak tady bude krom mnohého také spousta skvělých koncertů. Co se jenom dívám na stránky, tak vystoupí třeba Vypsaná Fixa, Pražský výběr, Adam Myšík, Holky, Lipo, Ben Kristoval, Pem Rabbit, Verona, Tomáš Klus, No Name a mnoho dalších, takže určitě skvělá zábava a skvělá atmosféra. Tak pokud vyrazíte, tak se příjemně bavte.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Jděte si užít havířovský čaj opáté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
8: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programů pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
10: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
10: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete. Tak když spolu spíš.

0: Posloucháte Rádio Čas a my teď zamíříme do dnešního ranního programu. Vždy mezi 6. až 9. hodinou tady v éteru Rádia Čas probíhá Dobré ráno Moravo a v něm také víš, nevíš. Tedy doba, kdy zjistíte, co všechno víte, co ví naše ranní moderátoři, a já bych dneska docela pohořel, přiznám se. Tak skválně, věděli byste třeba, jak se jmenuje francouzský císař, jehož vojáci v roce 1798 během tažení v Egyptě objevili rozeckou desku, protože i to bylo tématem a já jsem vůbec netušil. Tak pojďme se podívat, jak obstáli naši moderátoři.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Jak se jmenuje francouzský císař, jehož vojáci v roce 1798 během tažení v Egyptě objevili rozeckou desku?
4: Tak to je Napoleon, ne? Tažení do Egypta. Jak jsi to říká ten rok?
5: 1798, on tak nějak 1818 něco úřadoval.
4: No, tak asi jako, Napoleon.
5: Protože stejně žádné jiné neznáme francouzské císaře.
3: No, my se jinak nejmenovali. pak už byla republika. V roce 1974 Erno Rubik vynalezl Rubikovu kostku. Jak se Rubikova kostka jmenovala původně, než začala nést jméno Rubika?
5: Jsem chtěl říct, že to je Maďar, jsem se
4: zeptat na Maďar, to. No,
5: ale řekni to, možná, že mi to cinkne.
3: Aha.
5: Něco.
3: Za A magická kostka, za B složitá kostka, za C barevná kostka.
4: Líbí se mi všechny varianty.
3: Že jo?
4: Co?
5: Dáme A.
3: Magická kostka.
5: Ne, to vyzáří oči. B nebo C vyber.
4: C?
3: A proč si nevěříš?
5: Já nevím.
3: Jo? Ano. Magická kostka. No a o kom je tato píseň? O umělkyni, která dnes slaví narozeniny.
6: Kde se ta osoba vzala?
4: Jo, to vím. Protože to zpívá Igor Orozovič a je to Iva Janžurová.
5: Janžurka. Na 85.
4: No, oni měli spolu krásné představení.
3: To ani nedohrálo.
6: Madame de Jean-Jou.
3: Kristinko, krásně.
5: V tom doprovodném videoklipu si i zahrála.
3: Je to tak? No, a to je všechno. Gratuluju, byli jste skvělí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Ve středu nás bude provázet prostě.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a my už jsme tady dneska v éteru měli jednoho hosta, to českého předního obezitologa Evžena Machytku, a mimo jiné celý rozhovor najdete určitě postupem času na našem webu cazradio.cz. Ale já tady dneska pro vás mám ještě jeden rozhovor, ne teda konkrétně já, ale moji kolegové, protože po 18. hodině, tak jako každé úterý, dneska odstartuje pořad Energiemi. No a dnešním hostem bude psychoterapeutka Olga Vlachinská, se kterou se budeme bavit o tom, jak může chybějící hravost ovlivnit naši psychiku, proč ji v sobě znovu probudit a jak moc ožívá vztah, když do něj vneseme lehkost, hru a zvědavost. To všechno po 18. hodině v éteru Rádia Čas pořadu Energiemi. Já už teďka posílám další hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dech.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
4: Edo, zase mám tak těžké nohy.
5: V lékárně jsem koupil Vesvein.
4: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
5: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
4: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar Aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Úterní odpoledne s Rádiem Čas a já tady mám spousta ženské energie, protože už tady nejsem sám a se mnou hned dvě ženy. Kristýnka, která bude vysílat po 15. krásné odpoledne.
1: Ahoj, i tobě i našim posluchačům.
0: A také naše zprávařka Marcelka, ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne, taky vám přeji.
1: Jo, pro mě poprvé, normálně já jsem tady trojku ještě nezažila, děcka.
0: Jejda, Kiko, prosím tě, budou 3 hodiny. Já jsem, no.
2: Podrobnosti až po 10. hodině.
1: Řekla zpravodajská. Zprávařka naše.
0: Já jsem chtěl říct, že my tady vždycky vedeme také bujaré debaty předtím, než jdeme do vysílání, když se nám to tady naplní v tom studiu. A bavili jsme se tady teďka o vesmíru, o investování a podobně. A to taky souvisí s dnešním tématem, protože my se ptáme na maturity. Tak dámy, Marcelko, klidně můžeš začít. Co tvoje maturita?
2: No, já se nechci zbytečně vychloubat teda.
0: Ale za jedna, všechno.
1: Byla určitě hujerka, vy.
2: No, tak jako nebylo to špatné, no.
1: No, asi to bylo víc než výborné.
2: Asi tak bych řekla.
0: To je ten důvod, proč my jsme jenom moderátoři a Marcelka je zprávařka. Všeobecný přehled, že jo, musí být. No a Kristýnko, u tebe?
1: No čověče, já jsem spoustu věcí, teda já jsem přesně opak Marcelky, měla vydřených, nejlépe mi šla němčina, tak z té jsem jako excelovala a čeština teda taky, ale jinak, já myslím, že všem profesorům se u nás na střední škole, kde jsem studovala, mimochodem zdravím do Orlové, se ulevilo, protože jako tam všichni, včetně mě, neočekávali, že to dám, jo, já jsem si říkala, ježiš, no tak budu muset něco dát v tom srpnu, že jo, byla jsem na to fakt psychicky připravena. Děcka, stal se zázrak.
0: Povedlo.
1: Když se štěstí unaví, tak se neinavolá. Já takže Celcová je toho zdárným příkladem.
2: Takže alles gute.
1: Alles gute, ano, a úspěšně. Víš co, mě doma vždycky říkali, hele, je jedno za kolik, pak už se tě na to stejně v životě nikdo neptá,
2: a je
1: za kolik
2: pravda. To dala.
1: Hlavně,
0: je
1: že
0: to tak,
1: pravda.
0: Ano, je to tak.
2: Ať středuj, ať teda studuješ střední nebo vysokou, přesně. Ono jako nikdo se tě nebude ptát, co jsi měla napsané v tom diplomu.
0: Ano, a já si vzpomínám, že mi říkala ještě paní učitelka na střední škole, když jsi mi řekla, že chci jít na vysokou, tak říkala, Mirku, ty opravdu, vážně, jsi si jistý, jako ty už jsi takový, ty máš co dělat, pak jsi jako na vysokou.
1: Jo? A dívej se, a teďka, úspěšný absolvent.
0: Když jsem studoval doktorát, tak jsem se chtěl za ní zastavit a říct, vidíte, paní učitelko, podcenila jste mě, podcenila.
1: Ano. Tak zdravíme tu paní profesorku, co podceňovala našeho Majkyho.
0: Chcete něco naučit? No, zpátky k vysílání, čekají nás zprávy. Marcelko, o čem se budeme bavit?
2: Tak těch témat je určitě hodně, máme tam třeba i něco z našich regionů, takže určitě poslouchejte, protože stojí to za to.
1: A bude se to nějak týkat i toho investování, takže, že jo?
2: Ano, ve zprávách odpoledne máme taky právě o těch dluhopisech, které vydala vláda a už za 5 dnů si lidé nakoupili za 16 miliard korun. Nicméně, pokud máte nějaké peníze na účtu, můžete stále investovat až do června.
1: A nebo je rozfofrovat.
0: Podrobnosti ve zprávách a po 15. Kristýnka, zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
6: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
7: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
8: Volejte bezplatně 800 800 872.
9: Řidiči, aktuálně pozor v Šumperku v ulici Vyhlídka. Havarovala tady dvě osobní auta. Nehoda dvou vozidel teď také komplikuje provoz ve Zlíně na ulici 2. května, právě tak jako na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku. Na komunikaci u Babic se jezdí kyvadlově, policisté řídí dopravu. A to kvůli nehodě náklaďáku a motorkáře. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
9: Češi vzali útokem nové státní dluhopisy.

0: Fabiánová. O státní dluhopisy je mezi Čechy obrovský zájem. Za pouhých 5 dní si lidé objednali cenné papíry za více než 13 miliard korun. Ministerstvo financí nabízí totiž lepší úročení než běžné banky. Přitom největší zájem je o 5leté dluhopisy s pevným výnosem přes 4,5%. Zájemci mohou investovat už od 1000 korun online anebo na pobočkách bank až do konce června.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji budou mít děti z chudších rodin i příští školní rok obědy zdarma. Více nám už prozradila Miroslava Chleboňová z tiskového odboru hejtmanství.
2: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která pak zajistí bezplatné stravování pro děti. Jejich rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
0: Olomoucký kraj chystá na léto další lákavé turistické novinky. Návštěvníci se mohou těšit například na interaktivní centrum optických klamů v Rapotíně anebo naučnou stezku s vodním barem v Dolní Lipové. Na Prostějovsku pak vznikla nová cyklostezka a výletní trasa s obřími kovovými sochami. Kraj tak reaguje na rekordní zájem turistů, kterých loni dorazilo nejvíce v historii.
1: Rádio Čas, sport.
0: A cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes 10. etapou a časovka jednotlivců by měla zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou

0: odpoledne.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: No a ty bys chtěl na Bali?
4: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
3: tak
4: tam
3: jeď,
4: jako
3: ne?
4: Ne?
3: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
4: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
3: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
4: Jako takhle, jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
3: Platíme dobrou náladou, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Byl, no a já doufám, že vy všichni krátce po 15. máte samé dobré pocity. Krásné slunečné úterý, přátelé, tak mě tady zase máte. Kiki Střelcová se hlásí z vln Rádia Čas. Moc vás zdravím, těšila jsem se, až to dnešní odpoledne začneme užívat a je to tady. Je to tady, takže vy se těšte nejenom na hity, které milujete, probereme spolu taky, co se teď řeší v České republice, a protože dneska slaví nádherné půlkulatiny jedna dáma skvostného hereckého umu, tak budeme taky slavit. Moc se na to těším, snad i vy. Aktuálně máme, co se teplo týče, v Česku mezi příjemnými 18 až 21 stupni, takže si užívejte příjemného jarního dne. No a tady už jsou ode mě Black Eyed Peas. Radio Čas.

0: Úžasný Ozzy Osbourne na vlnách Rádia Čas, který nás bohužel opustil loni v létě. No ale kdo už zemřel před dlouhými 17 lety, tak je Michael Jackson. No a být jako 17 let po své smrti stále v kurzu a v top 100 nejhranějších songů, tak tomu se říká nejenom unikát, ale být taky legendou. No a tou bezesporu Michael Jackson je. Letos je to 43 let, co vydal svůj jeden z největších hitů, Billie Jean. A i přesto, teď si představte, obrazil žebříček Billboard Hot 100, což je celosvětově nejsledovanější žebříček ve Spojených státech, co se muziky týče. No a protože i kina po celém světě boří rekordy s nedávno vyšlým snímkem o králi popu, tak je Michael Jackson opravdu často probíraným tématem na internetu v poslední době. Viděla jsem na sociálních sítích naší Terky Puferky, že i ona na filmu byla a podle jejich reakcí z něj byla naprosto nadšena. No a nejen nadšení, ale i snad nejdojemnější moment ze zákulisí filmu teď prožila Jacksonova matka, která když viděla nalíčeného Jeffra, tedy synovce Michaela, v slzách pronesla, že to je Michael. Moc dobře ten pocit teda znám, když někdo z příbuzných je podobný jako vejci jednomu z nejbližších z vaší rodiny, který už tady není. Musím říct, že je to opravdu emotivní a člověk má pak jako pocit, že se ten člověk aspoň na chvilku vrátil. Takže úplně rozumím a chápu mamince Michaela Jacksona. No a pokud i vás zajímá, jaký film Michael je, nezbývá, než ho jít osobně zkouknout.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
7: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
8: Radio Čas.
9: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět.

0: Rádia Čas máme v plném proudu s datem 19. května. Před minutkou odbyla 15:30 odpolední. No a dnešek je už 139. dnem letošního roku. Neuvěřitelné, přátelé, jak to letí. Nicméně i v tento den naši kolegové se ráno dneska v rámci Víš nevíš zkoušeli. Kdo koho drtil, tak to už si pojďme připomenout právě teď.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Jak se jmenuje francouzský císař, jehož vojáci v roce 1798 během tažení v Egyptě objevili rozeckou desku?
3: Tak to je Napoleon, ne? Tažení do Egypta. Jak se to říká ten rok?
4: 1798, on tak nějak 1800 něco úřadoval.
3: No, tak asi jako, Napoleon.
4: Protože stejně žádné jiné neznáme, francouzské císaře.
2: No, oni se jinak nejmenovali. pak už byla republika. V roce 1974 Erno Rubik vynalezl Rubikovu kostku. Jak se Rubikova kostka jmenovala původně, než začala nést jméno Rubika?
4: Jsem chtěl říct, že to je Maďar, jsem se
3: chtěl ptát Maďar, na to. No, to taky úplně
4: hele, je úplně to možná, že mi to cinkne.
2: Aha.
4: Něco.
2: Za A magická kostka, za B složitá kostka, za C barevná kostka.
3: Líbí se mi všechny varianty.
2: Že jo?
4: Dáme A.
2: Magická kostka.
4: Ne, to vyzáří oči. B nebo C vyber.
3: C?
2: A proč si nevěříš?
4: Já nevím.
2: Jo? Ano. Magická kostka. No a o kom je tato píseň? O umělkyni, která dnes slaví narozeniny.
5: Kde se ta osoba vzala?
3: Jo, to vím. Protože to zpívá Igor Orozovič a je to Iva Janžurová.
4: Janžurka. Na 85.
3: Oni měli spolu krásné představení.
2: To ani nedohrálo. Kristinko, krásně.
4: V tom doprovodném videoklipu si i zahrála.
2: Je to ano. Tak? No, a to je všechno. Gratuluju, byli jste skvělí.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Ve středu nás bude provázet prosluněná obloha

Radio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiem Čas, já vám přeju pohodový poslech v hitech, které milujete, budeme za okamžik pokračovat, ale teďka se podíváme na letošní maturanty, kteří už mají pro tentokrát splněno a byli teda pravda úspěšnější než loňský ročník, přátelé. Letos šlo ke státní maturitní zkoušce 92 tisíc studentů, z toho pouhých 8,5% neuspělo. Loni to bylo 12,3%. Takže gratulujem. No a protože pro některé je to pořádný záhul, i když to nakonec jako třeba dají, tak se dneska ptáme vás, jak jste to měli s maturou vy? Co vám dalo nejvíce zabrat? Jak už jsem tady dneska s kolegy probírala, mě osobně až na němčinu, která teda pro mě byla radost a taky českého jazyka, dalo zabrat snad úplně všechno, přátelé. Já zkrátka nejsem úplně studijní typ, takže jsem doslova potila krev. No a co vy? Podělte se s náma na WhatsApp Rádia Čas s číslem 776612800.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím, Dana Sislová.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.

0: Úžasný duet Terezy Maškové a Marka Lambory v závěru 15. hodiny. Za 3 minuty, přátelé, budou 4. No a pokud i nadále zůstanete s rádiem Čas, tak nejenže vám můžu zaručit skvělé hity, které milujete v dalších 60 minutách, ale taky nějaké to zajímavé povídání a podíváme se taky, kdo a co dneska slaví. Zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vás zdraví, přeju pohodové úterní odpoledne, no a teď už předávám slovo do redakce.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
9: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
11: Řidiči, stále si dávejte pozor na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku. U obce Babice se odklízí následky dopravní nehody náklaďáku a motorkáře a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A nehoda motorky a osobního vozidla také komplikuje provoz v Olomouci na Polské ulici. I tady jsou na místě záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Hodinové mzdy brigádníků rostou. Jihomoravský kraj podpoří venkovské obchůdky a v Hlučíně vyrostlo nové chráněné bydlení. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Brigádníci si letos finančně polepší. S růstem minimální mzdy se hodinové odměny v Česku posunuly na 167 až 199 korun. Největší zájem je o pozice ve stáncích, na koupalištích, v administrativě nebo cestovním ruchu. Podle televize Altává Plus ale personální agentury zároveň varují před prací bez smlouvy a výplatami na ruku, kvůli kterým pak lidé mohou o peníze přijít.
1: Morava aktuálně.
11: Jihomoravský kraj opět spouští oblíbený program na podporu venkovských prodejen. Letos má na jejich záchranu vyčleněny 3 miliony a 800 tisíc korun. Více podrobností dodává mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
12: Obchody na malých vesnicích jsou často i společenským centrem, kde se lidi potkávají. Bez podpory by ale mnoho malých prodejen v obcích do 1000 obyvatel zaniklo. Cílem dotačního programu je tak udržet kvalitu života na venkově. Dotace míří tam, kde v obci funguje pouze jedna jediná prodejna potravin.
11: V Hlučíně na Opavsku vyrostlo nové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Moderní dům na okrajové ulici nabídne bezpečné zázemí a nepřetržitou péči pro 8 dospělých klientů. Dvoupodlažní stavba s byty a společným zázemím stála přes 37 milionů korun. Nové zařízení má lidem například se schizofrenií nebo depresemi pomoci k samostatnějšímu životu.
1: Rádio Čas Sport.
11: A tenista Jakub Menšík zahájil na antukovém turnaji v Hamburku vítězně generálku na Roland Garros. Domácího Jana Lenarda Štrofa porazil 7-6, 6-2. 20-letý český reprezentant zvládl první vzájemný zápas proti o 16 let staršímu soupeři za hodinu a půl. Ve středu nás čeká prosluněná obloha, místy se mohou objevit slabé přehánky. Teploty se budou pohybovat od 18 do 22 stupňů. Tolik aktuální zprávy ke další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
13: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: No a ty bys chtěl nebali?
15: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
14: tak
15: tam
14: jeď,
15: jako
14: ne?
15: Ne?
14: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
15: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to aha, můžu zprostředkovat.
14: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, je. Tak jedem na Bali?
15: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
14: Platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

0: Přátelé, víte, co se v dnešní 19. květnový den slaví? Takzvaný světový den IBD. Tedy světový den ISD. Tak, světový den idiopatických střevních zánětů připadá jako každoročně na tento den, no a poukazuje na problémy lidí trpících záněty střev, hlavně pak Crohnovou chorobou. V Česku touto nevyléčitelnou nemocí trpí přes 90 tisíc lidí, no a bohužel jich rok co rok přibývá. No a právě na znepokojující nárůst upozorňuje dnešní světový den idiopatických střevních zánětů. Předpokládá se, že do roku 2030 by lidí s tímto onemocněním mohlo přibýt až na šílených 100 tisíc. No a díky pokrokům v medicíně už dneska například ženy mohou s touto chorobou otěhotnět a mít relativně normální průběh těhotenství. No ale všeobecně platí jak u žen, tak mužů, že při správném užívání léku se s nemocí dá relativně jakž takž fungovat. V tom opačném případě špatného užívání medikace se to může negativně projevovat opakovanými záněty. Tak pokud někoho s touto vzácnou chorobou znáte, tak ho podpořte, protože obzvlášť u takových zásadních zlých nemocí je to třeba. No a třeba mu brnkněte, ať se teďka pustí Rádio Čas, kde budeme zvesela hrát. Chystá se totiž Michael Tello.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
2: Třeba. No.

0: Čas. My máme dneska průměrný den, co se teplot týče, no ale naši předkové, kteří žili v 18. století, zažili jeden z nejstudenějších dnů, 19. květen, pouze s teplotou 1 stupeň nad nulou, přátelé. To je nějaké zhruba 18. století, nicméně svátek dneska slaví původem starogermánské jméno Ivo, tak pokud nás teď nějaký poslouchá, tak přeju za celou naší partu Rádia Čas všechno nejlepší. No a když byla řeč o těch předcích, tak ti ve 13. století slavili 19. května svátek letnic. No a tahle ta pamětihodnost je zachována díky Kosmově kronice, ve které stojí, že roku 1252 udeřili na tento den tak šílené mrazy, padal dokonce sníh, no a díky tomu přišlo spoustu lidí o svůj dobytek, koně a ovce, jejichž organismy kruté mrazy nezvládly. No a mimochodem, v tento den dříve slavívali jmeniny taky Gerdy a nebo Alvínové. Tady ty jména už v dnešní době neexistují, co ale existuje vždy a za všech okolností jsou skvělé hity, které milujete. A já už za chvilku posílám další jejich nálož.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky by vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruska.
5: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: Kapelu Queen už bohužel originálně nikdy nespatříme, ale můžete vidět aspoň jejich věrnou napodobeninu kapelu Queeny, která pochází z Prahy a koncertuje rok co rok v rámci celé České republiky a jsou uznávaní i v zahraničí, tak pokud jste ještě neviděli, vřele doporučuji. No ale koho, přátelé, budete moci vidět naživo ve své kompletní sestavě jsou legendy ze Švédska a tou je kapela Europe, která s náma, přátelé, letos oslaví narozeniny Rádia Čas na našem megakoncertu, který proběhne už 21. listopadu. Říkám záměrně už, protože člověk se ani nenaděje a už se zase budeme chystat na Vánoce a bude tady megakoncert. No ale to není všechno, k Europe se přidají taky Olympic, David Koller a Lenny se speciálním hostem Marpo. No, myslím si, že to bude velká jízda, máme se na co těšit, ale my se teď pojďme vrátit zpátky do přítomnosti a nahlédnout pouze do takové té blízké budoucnosti, a to konkrétně do zítřka, jak bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás bude provázet prosluněná obloha.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Trávíte s rádiem čas a já se teďka podívám na vaše zprávy a reakce na naše dnešní téma, kterým je vzpomínání na vaši maturitu. No, první zpráva je od Hanky, ta píše, že nejvíc ji dala zabrat němčina a ekonomka, že prej to sice bylo za tři, ale i tak dobrý. No, nenadarmo se trojce říká, že je dobrá. Verča píše, že jsme ji dneska vrátili v čase, protože prý přesně na den před 16 lety maturovala. To je krásné. Nejvíc je však ovšem, a to je to slovo, potrápil se třídou prý nejlehčí předmět, jo, základy společenských věd, na kterého měli svého pana třídního. No a tehdy, že prej cítila takovou velkou zradu, že ten, komu nejvíce důvěřovali, tak je celkem jako podusil. Naopak všemi obávaná učitelka češtiny na gymnáziu nás zachraňovala, co to šlo. I mě na politiku radila a jak před komisí řekla, že mám z češtiny jedničku, málem jsem se rozbrečela. Verčo, díky i za váš příspěvek a za vaše vzpomínky. No a třeba taková Jitka, ta to za stolik neprožívala. Navíc je to prý 48 let, co skládala maturu a spíš než zkouška samotná, tak jí prožívala to, že je těhotná. Dnes má dvě úžasné dcery a dodává, že co je prý tohle oproti matuře.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Offenbach, Kiki Střelcová vás zdraví ze studia Rádia Čas a přeju pohodové úterní stále ještě odpoledne. No a co nás čeká a nemine v nejbližších dnech a taky dnes v podvečer, tak o tom už si víc řekneme po 17. No a taky poblahopřejeme jedné významné jubilantce. Tak zůstaňte s námi, no a teď už předávám slovo Marcelce Fabiánové.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Rádio
4: Čas. Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
6: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě na Bílovecké ulici. Havarovala tady dvě osobní auta. V Jeseníku jsou komplikace na Bezručově ulici, kde se srazil nákladák s osobním autem a na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A stále si dávejte pozor na hlavním tahu na Uhersko-Hradišťsku, kde se u obce Babice odklízí následky vážné dopravní nehody mezi nákladákem a motorkářem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: V Česku začaly mírně zlevňovat nájmy. V Ostravě vznikne další odpočinkový prostor a v Brně mají první bezbariérové hřiště pro handicapované děti. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Nájmy v Česku po letech růstu poprvé mírně klesly. V průměru šly ceny dolů o 2%. Nejvíce ušetří lidé na Olomoucku a Budějovicku. Nejžádanější byty o velikosti 2KK se dají sehnat i o 1500 korun levněji než loni. Naopak v Praze, Liberci nebo Pardubicích je bydlení stále dražší. Kvůli vysokým energiím a službám je také pro řadu rodin nájem stále těžko dostupný.
1: Morava aktuálně.
8: Ostravský městský obvod Radvanice a Bartovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžití malým i velkým. Více podrobností má pro nás mluvčí města Gabriela Pokorná.
9: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
8: V brněnských Vinohradech vzniklo první bezbariérové hřiště pro handicapované děti. Schody tady nahradily rampy a kolotoče i stoly mají speciální místa pro zaparkování vozíků. Mezi největší lákadla patří například vyvýšené pískoviště nebo potrubní telefony pro nevidomé. Nové herní prvky mají sloužit k přirozenému potkávání zdravých i handicapovaných dětí.
1: Rádio Čas, sport.
8: A na atletickou zlatou tretru dorazí po roce opět hvězdná Nizozemka Femke Brudersová-Bolová. Úřadující mistr mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek se v Ostravě představí poprvé venku na osmistovce. Vedle startu dalších hvězd se chystá i oslava 60. ředitele mítingu a trojnásobného olympijského vítěze v hodu oštěpem Jana Železného. Ve středu čekáme skoro jasno až polojasno, sem tam se slabými přehánkami a teplotami mezi 18 až 22 stupni. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: No a ty bys chtěl na Bali?
11: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
10: tak
11: tam
10: jeď,
11: jako
10: Ne? Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
11: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
10: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
11: Jako takhle, jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase,
12: já jenom zprostředkovávám.
10: Platíme dobrou náladou, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Dnes už za hodinku nás na rádiu Čas čeká velmi zajímavé a hluboké téma týkající se hravosti u nás dospělých v rámci podcastu Energiemi. V dětství to jako pro nás bylo naprosto přirozené, ale spoustu lidí tu hravost v průběhu let ztratí často v důsledku životních těžkostí, což je samozřejmě pochopitelné. Já často narážím na různé příspěvky a články, ve kterých je ukázáno, že člověk, se kterým se vrátíme do dětských let nejenom v mysli, ale i děláním těch nejrůznějších blbostí, je prý ten pravý do života, co se partnerství týče. Tak i o tom se možná dnes v podvečer dozvíme, co všechno, ale to bude, tak od toho už tady bude psychoterapeutka Olga Vlachinská, kterou si dneska vyspovídá Evča Rigler. Tak určitě zůstaňte s námi, nebo trafte s námi i úterní podvečer, a to od 18. hodiny počínaje, kterou začne další díl Energiemi podcastu.
1: Radio Čas. Hity.

0: Pojďte se bavit.
1: Jako už tradičně zve Orlová na Dny města 2026. Ty se budou konat už tento pátek a sobotu, tedy 22. a 23. května, a bude to, přátelé, velké. Z Orlové se jako vyloženě stane takové festivalové město, protože program se bude konat na nejrůznějších místech, ať už na náměstí, letňáku, u restaurace letiště či tamním lesoparku, kde se můžete těšit na opravdu bohatý program, jak pro malé, tak pro velké. Pro děti se chystá taneční program, taky spousta soutěží a zábavy. Ti větší pak jisto jistě ocení nejenom dobré jídlo a pití, ale taky kvalitní hudební program, v rámci kterého dorazí No Name, Verona, Adam Mišík, Pem Rabbit, Ben Kristoval, Vypsaná fixa, Tomáš Klus a další. Tak nezapomeňte, že už tento víkend, v pátek a v sobotu, se chystají Dny města Orlové.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: Radio Čas. Radio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

0: před 17:30 se s rádiem Čas i v úterý 19. května, kdy svátek slaví všichni Ivové, Ivoškové a Ivošové, takže určitě na ně nezapomeňte a poblahopřejte jim k dnešním jmeninám. No a protože dneska slaví taky úctyhodné půlkulatiny česká herecká legenda Iva Janžurová, tak ji společně za chvíli popřejeme a taky si dáme takový její menší průlet kariérou. No, ale teďka pohled na zítřejší počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu nás bude provázet

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Nám už nic nechybí, chcem jen zůstat tu a stát. Nám už nic nechybí, tentokrát.
0: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jste s rádiem Čas, no a ač je to, přátelé, neuvěřitelné, Iva Janžurová dneska slaví nádherných 85 let. Neskutečné. V jejím životě byli 4 zásadní muži, přičemž s jedním z nich má 2 skvělé dcery, no a k tomu 4 vnoučata. Její herecká, jak divadelní, tak filmová kariéra byla celý život velmi pestrá a není se čemu divit, protože dáma, která se neřekne jinak než Janžurka, by vám zahrála jako snad úplně všechno. Ačkoliv ona sama říká, že měla štěstí na báječné lidi, na autory a taky režiséry, což samozřejmě si jde s tím ruku v ruce, tak kdyby nebyla ovšem tak skvostná, tak těch nabídek zdaleka tolik nemá. Je taky držitelka hned několika významných ocenění, mezi které patří Cena Thálie nebo 2 čeští lvy a další. No a já osobně ji miluju teda snad ve všech rolích, ve kterých jsem ji kdy viděla, ale úplně ze všeho nejvíc zbožňuju s ní komedie tohohle typu.
1: Co? Moment!
2: Tak prosím vás.
1: Počkejte, vy jste řekl, že my jsme malými šásy? Vy jste řekl, že... To musí vysvětlit, paní Rohan. Hledajte, oni se do dneška nezmohli na choupelnu. Oni si mejou nohy, tělo, všecko, celá rodina v jednom lavoru, v kuchyni. A koupili si auto.
3: Tak jsem si za poctivě vydřený peníze koupil malý český auto.
1: Na který se chodíte akorát koukat, jestli vám ho náhodou nešlohli.
0: No zkrátka dokonale. Ivance Janžurové přejeme všechno nejlepší a hlavně to zdravíčko, protože vím, jak starší generace říkají, že v tomhle požehnaném věku už opravdu nic jiného není tolik důležité jako to zdraví. No a pokud i vy dneska něco slavíte a máte stejné datum narození v občance jako Iva Janžurová, akorát třeba s jiným rokem, tak vám přeji taky krásné narozeniny, užívejte svého dne. No a za okamžik posílám další muziku jako takový narozeninový dárek.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
6: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8 hodině Rádio Čas.
5: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci 2+1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
13: Volejte bezplatně 800 800 872.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio.

0: úterního odpoledne užíváte s rádiem Čas, tak je s mojí maličkostí Kiki Střelcovou, no ale já už pomaličku předám žezlo mikrofonu a studio Evičce Rigler, která už se těší na dnešní další nové vydání Energiemi podcastu, ve kterém se budeme společnými silami snažit vrátit do dětství. Jak? No, tak to už si nenechte utéct po 18. hodině podvečerní. Do té doby ještě muzika, David Guetta a Sugar Babes, no a já se na vás budu těšit zase zítra. A pokud vyrážíte někam na noční nebo vás chytne couravá přes noc, tak se rozhodně nezapomeňte teple obléknout, protože rtutě teploměru se budou v rámci celého Česka hýbat mezi 5 až 8 stupni Celsia. Přičemž ta nejvyšší naměřená hodnota 11 stupňů bude v Ústí nad Labem, ale to je jediné místo, kde budou mít v noci relativně teplo. Tak se mějte krásně, no opatrujte se a ať se vám při středě do nového dne dobře vstává.
1: Radio Čas.

0: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz.
6: Řidiči aktuálně pozor v Havířově na Mánesově ulici. Srazilo se tady osobní auto s cyklistou. V Ostravě se odklízí následky dopravní nehody dvou vozidel na Bílovecké ulici a kvůli kolonám se můžete zdržet také před Brnem na dálnici D2. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi vzali útokem nové státy.

0: Nová. O státní dluhopisy je mezi Čechy obrovský zájem. Za pouhých 5 dní si lidé objednali cenné papíry za více než 13 miliard korun. Ministerstvo financí nabízí totiž lepší úročení než běžné banky. Přitom největší zájem je o 5leté dluhopisy s pevným výnosem přes 4,5%. Zájemci mohou investovat už od 1000 korun online anebo na pobočkách bank až do konce června.
1: Morava aktuálně.
0: V Moravskoslezském kraji budou mít děti z chudších rodin i příští školní rok obědy zdarma. Více nám už prozradila Miroslava Chleboubová z tiskového odboru hejtmanství.
2: O podporu mohou žádat školy a školská zařízení, která pak zajistí bezplatné stravování pro děti. Jejich rodiče pobírají přídavek na dítě nebo bonus na dítě v rámci superdávky, humanitární dávky nebo jsou do programu doporučeny ředitelem školy, OSPOD či sociálním pracovníkem.
0: Olomoucký kraj chystá na léto další lákavé turistické novinky. Návštěvníci se mohou těšit například na interaktivní centrum optických klamů v Rapotíně anebo naučnou stezku s vodním barem v Dolní Lipové. Na Prostějovsku pak vznikla nová cyklostezka a výletní trasa s obřími kovovými sochami. Kraj tak reaguje na rekordní zájem turistů, kterých loni dorazilo nejvíce v historii.
1: Rádio Čas, sport.
0: A cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes 10. etapou a časovka jednotlivců by měla zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou

0: 18 hodin. Krásný podvečer.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: No a ty bys chtěl na Bali?
3: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
2: tak
3: tam
2: jeď,
3: jako
2: ne?
3: Ne?
2: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
3: Kdyby něco, tak to máš s obytkem, protože to
2: aha,
3: můžu zprostředkovat.
2: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
3: Jako takhle, jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
2: Platíme dobrou náladou, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
4: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Jak moc důležitá je v našem životě hravost? Proč už neděláme blázniviny jako malé děti? Je ztráta hravosti daň za dospělý život a zodpovědnost? A o co se ochuzujeme, když si nehrajeme? Tak přesně o tom si dneska budeme povídat.
1: Hra s energiemi. Evou Rigler.
4: Psycholožka s ADHD. Na sítích provokuje a v životě pomáhá. Psychologii nestudovala jenom tady u nás v Česku, ale taky ve sluncem rozpálené Seville. Žena, která je známá svým velmi otevřeným, ale pořád teda stoprocentně empatickým a lidským přístupem. Je spoluautorkou podcastu Psycho Bitches a v něm s nadhledem, ironií i odvahou otevírá témata, o kterých se většinou až tak úplně nemluví. Duševní zdraví, vztahy i nejrůznější emoční zákoutí. Olga Vlachinská, můj dnešní milý host podcastu Energiemi. Oli, ahoj, já tě tady moc vítám.
5: Ahoj, já děkuju moc za pozvání a hrozně se těším na dnešní hravý téma.
4: Tak se do toho rovnou pustíme. Prosím tě, hravost. Já to vnímám jako takový opravdu až dětský radostný element, který ale bohužel se v tom našem dospělém životě už tak často neobjevuje. Čím to je?
5: Přemýšlela jsem nad tím po cestě autem a došla jsem k tomu, že jsme fakt často zaházeni nějakým harampádím každodennosti, kde se prostě prodíráme těma úkolama, který musíme splnit, aby jsme přežili, obstarali děti, v práci nějakým způsobem odevzdali ten správný disciplinovaný výkon, což je jedna část toho, proč ta hravost často nedostává prostor, protože ji odsouváme bokem, říká se prvně zábava, až pak odpočinek a jako kdyby ta hravost patřila spíš do toho nepovinné, jo, to, co může být navíc, pokud ti zbyde čas, pokud teda všechny úkoly odevzdáš zavčas, to je jedna část. A druhá část, já si myslím, minimálně naše generace, a doufám, že naše děti už to mají o trošku lepší, jsme často byli peskovaný a cepovaný, aby jsme nějakým způsobem příliš se neprojevovali divoce nebo lehkovážně, nebo právě tak veselé a radostně. Ta škola a celý ten proces zaškolování těch dětí vede k tomu, že mají sedět, že mají mlčet, mají poslouchat nudný výklad pana učitele, nemají se moc projevovat a nějakým způsobem mají právě disciplinovat tu svoji vnitřní energii a dát ji do nějaké jako formy, kterou stráví ta třídní hodina. Jo. Takže já si myslím, že tam postupně probíhá tady ten proces toho, kdy ty děti taky mají v průběhu toho dospívání čím dál míň prostoru si hrát. A v pubertě potom přichází ještě ten pocit trapnosti, že jo. Kdy si něco třeba rozehraju a od vrstevníků můžu dostat nějakou zpětnou vazbu, že to je trapný. Což spoustu lidí blokne a docela zásadním způsobem, protože myslím si, že pocit trapnosti je jeden z nejvíc nepříjemných pocitů, který lidi zažívají.
4: Já jsem se velmi často setkávala s tím, a možná doteď setkávám, že se říká nejdřív práce, potom zábava. V podstatě to je podmíněno, to, že si můžu hrát, že se můžu bavit, že se můžu prostě nějak si jako užít ten den a ty radosti, je podmíněno tím, že si to musím odmakat. Myslíš si, že tohle je jako správně?
5: Ty jo, správně a no mě to rozhodně nevyhovuje a já podle toho odmítám žít, jo. Já jsem zjistila, spousta lidí velebí disciplínu, houževnatost a tady tyhle ty způsoby jako bytí ve světě a tvrdí se a jsou i nějaký výzkumy, které to dokládají, že ty lidi, kteří tohle mají zmáknutý, tak dosahují lepších výsledků. Nicméně, já sama se sebou mám zkušenost, že když se snažím jako dřít, tak to vůbec nejde. Tak vůbec tomu světu nepřináším nic zajímavého a vnitřně trpím. A že já jsem třeba ten typ člověka, který potřebuje zapojit tu svoji hravost, nadšení a vášeň. A pak jsem schopná dělat i ty věci, které mají nějaký přesah, nebo které mě třeba vydělají peníze. Jo? Ale to jsem já. Vím, že jsou lidi, kteří se dokážou daleko víc zdisciplinovat a dokážou daleko líp potom jít na tou proudu těch povinností, což na jednu stranu jim teda umožňuje možná nějak efektivněji fungovat v tom současném světě, ale zároveň si myslím, že je to často přivede do té slepé uličky toho života, který je jenom plný povinností a je jako zešedlej a vlastně ztratí jakoukoliv jiskřivost a hravost. Jo. Takže já sama to mám tak, že bych řekla, že ta moje hravost je tak silná, že jako nelze umlčet. A je to jako dár v něčem, jako výrazný, a spousta lidí umlčet umí, což jim třeba pomůže lehčeji proplout vzdělávacím systémem, nebo se usadit v nějakém korporátu, když to tak řeknu. Ale zároveň si myslím, že to, co potom hrozí jim, je, že se jednoho dne proberou a zjistí, že zase tak moc jako nežijou, že prostě plní úkoly.
6: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat.

0: podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou.
1: My opravdu žijeme v době, kdy se nejvíc vzhlíží právě k těm atributům, jako je pracovitost, cílevědomost, spolehlivost. Nemyslíš, že to je třeba někdy jako trošku na škodu? Nemůže to mít i tu odvrácenou tvář?
2: Mm-hmm. No vychází to dost z té protestantské kultury, že jo, která v podstatě velebí tady tyhle ty vlastnosti a člověk, který tyhle vlastnosti projevuje, tak v podstatě to znamená, že je vyvolený Bohem, aby se dostal do nebe, jo. Tím to potvrzuje tady těmahle jako dříčskýma a charakterovýma vlastnostma. A jo, jsou to prostě nějaký atributy, které něco přinášejí a jsou kulturně asi většinově bych řekla preferovaný a myslím si, že spousta lidí v nich funguje jako dobře, že jim to vlastně vyhovuje, že je umí jako využít. A pak jsou nějaký lidi, kteří pod jihem tady tohle nároku, že teda máme být strašně plní a pracovití, spíš trpí, jo? A často se jim potom stane, že mají pocit, že jsou nějak jako nepovedený nebo že selhávají a často o to více snaží teda to drtit a tlačit a jít na tu sílu a jít sami proti sobě, proti své přirozenosti. Ale paradoxní je, že občas to, co nejvíc jako pomůže, je najít tu svoji formu v tom světě a že opravdu ne, každému jde tady tahle ta cesta tý píle a některý lidi daleko víc jako prospívají, když jdou tou cestou tý hravosti. Takže jako já asi jsem daleko od toho, abych teď všem řekla, musíte si všichni hrát a na sílu, jo, tak to vůbec nefunguje, to by bylo úplně paradoxní. Ale myslím si, že po světě běhá spousta lidí, kteří by si přáli víc hrát a buď na to nemají dostatek času a energie, protože to kapitalistický kolečko úplně jako vysaje, anebo jsou seknutí, jo, sami v sobě. Jako kolik z nás si dovolí začít tančit na ulici jen tak, protože máme chuť, jo, nebo, ale to nemusí být ani na ulici, tam už je to jako hardcore, ale kolik z nás si dovolí, když slyšíme nějakou hezkou muziku, jít tančit jen tak, jo, začneme hned přemýšlet nad tím, jak vypadáme, že vlastně nejsme dobří taneční.

0: tanečnici, že neslyšíme rytmus, kdo nás bude hodnotit, jo? Rozjede se nám to výkonový, vlastně nějaká ta představa, že si nemůžeme dovolit něco dělat, pokud to není dost dobrý, že si jako nemůžeme dovolit dělat věc jen pro svoji radost, že ji neděláme pro ostatní jako performance, že ji prostě můžeme dělat sami pro sebe. A tam si myslím, že se jako často bloknem právě třeba proto, že v té pubertě nebo dospívání nám jako někdo upozornil. Já si vzpomínám, mám zážitek sama se sebou, kdy jsem nahlas zpívala v hudební výchově a paní učitelka mi řekla: Olinko, prosím tě, nespívej tak nahlas. Protože jsem zpívala falešně, ale zpívala jsem nahlas a radostně.
1: A s radostí.
0: A mě to tehdy tak seklo, tak brutálně mě to bloklo, že já jsem následujících několik let v té hudební výchově zpívala jenom playback. Já jsem se prostě strašně bála. Bylo to pro mě takový nějaký, jako hele, to ne, to, jako, to se špatně poslouchá, takhle se neprojevuj, protože mě to jako bolí v mých uších, jo. A to je můj osobní zážitek, ale myslím si, že spousta z nás může mít řadu takovýchhle drobných jako popíchnutí nebo právě nějakých disciplinování, jo, když ti to nejde, tak to nedělej. A to nás taky osekává v té hravosti potom.
2: Ty jsi to sama řekla, kolik z nás si dovolí jít třeba po ulici a tančit. A já mnohdy přemýšlím nad tím, proč třeba nejdeme parkem, kde je nakreslený panák, a neskočíme si toho panáka. Proč se nezhoupneme na houpačce? Proč si nevylezeme na nějaké prolízačky a prostě protáhneme se tam a chováme se jako malé děti? Proč to neděláme, i když to není zakázáno? My jsme nedostali oficiální zákaz, tohle nesmíte dělat. A přesto to neděláme. Proč?
0: No, možná jsme dostali implicitní jako zákaz, to není vhodné. Už si dospělá žena a dospělá žena neleze na prolískách. Prolísky jsou pro děti a dospělá, vážená, seriózní žena neskáče panáka, jo? A ta prostě hezky jde. A to jsou nějaký, máme nějaký oficiální pravidla hry, ale pak máme strašně moc neoficiálních pravidel, podle kterých hrajeme, aniž bychom si je uvědomovali. A ty jsou možná nebezpečnější právě v tom, že my si jako neuvědomujeme, tím pádem je nereflektujeme a tím pádem jako žijeme v područí něčeho, o čem ani nevíme, že nás jako utváří. Což může být přesně ta jako překážka v té větší hravosti. A já si myslím, že často se tam jako ten výstražný alarm rozezní právě to se nehodí, to je trapný, jako toto není součástí tvý role, tohle si jako nemůžeš teďka dovolit, jo. A když žena bude nosit vysoký podpasky, což se třeba od nás taky požaduje, tak jak bude skákat panáka, sakra, jo, tam se blbě skáče třeba, nebo nosíme často sukně, taky v tom se taky hůř skáče. Takže je to o nějakém jako uvědomování si vůbec, co jsou ty moje potom, my tomu říkám jako psychologové introjekty, co jsou ty moje zvnitřnělý zákazy, který ale už mi nedává to v okolí, ty už si dávám já ve svý hlavě sám, protože jsem si tak nějak jako přeložil ty implicitní pravidla hry a mám pocit, že podle toho mám hrát. Jako co jsou ty moje vnitřní zákazy, kam mě vedou, jestli náhodou nejsou trošku zbytečně moc restriktivní a jestli nezpůsobují, že ten můj život potom přichází o spoustu duhových barev, když to tak řeknu.
2: Dobře, a co se teda může stát třeba s naším mozkem, s naším vnímáním, s naší energií, s naším nastavením, když teď půjdeme do toho parku, dejme tomu my, ženy, máme natočené vlasy, máme šaty, dáme si rtěnku a prostě půjdeme, skočíme si toho panáka a fakt si to užijeme, dovolíme si to chovat si jako malé děti, tak co to v nás může vyvolat?
0: Hele, to je krásná představa, jo. Já jsem si to tak představila, jak jdeme protestovat tím, že si jdeme hrát, ale vysloveně jenom takovej nějaký happening, jakože hele, my si taky chceme hrát. A já jako přemýšlím nad tím, že aby si člověk mohl hrát, tak se potřebuje cítit v bezpečí. To je takový jako základní předpoklad, aby se mohl jako ten systém uvolnit, aby se vypnuly všechny ty alarmy. Ale my se právě často na té veřejnosti necítíme v bezpečí, protože máme pocit, ten zvnitřnělej introjekt, že lidi kolem nás budou soudit a z nějakého důvodu nás to ohrožuje. Je dost možný, že nás někdo bude soudit, ale otázka je, proč nás to ohrožuje. Jo? Tam už hrajou roli nějaký starý mechanismy, kde je důležitý nebyt vyčleněn ze smečky, ale každopádně tak to je. Takže kdybychom si chtěli jít teďka hrát, tak s největší pravděpodobností většina z nás bude potřebovat právě nějakou tu sílu skupiny, to bezpečí ty skupiny, kdy tam jako půjdeme šaškovat společně, budeme vědět, že na to nejsme sami a že když na nás někdo bude se divně koukat, tak se navzájem podržíme v tom. Jo? A pak to najednou jde líp. Takže podle mě jako základ toho, aby jsme si začali hrát, je vytvořit si ten bezpečný prostor. A pak to, co se stane, je, že se to jako v nás roziskří, že jo? Že nám jako najedou nějaký radostný pocity a můžeme se vrátit do takového toho stavu flow v dětství. Já nevím, jestli si to pamatuješ, jak jsme v dětství prostě byli, jak se člověk ponořil do nějaký hry a ponořil se tak plně do ní, že se stala tou jako mikrorealitou a byla jako vtahující, vcucávací a byl plně tady a teď. Takže to si myslím, že se stane jako, že dobrá hra nemá žádný jiný účel, než plný prožití jako tady a teď. O tom to je, tam jako není žádný výsledek. Tam není o tom, aby to krásně vypadalo, aby to někdo natočil, aby jsme jako tančili pro ostatní. Tam je o to, že my tady a teď jako jsme ve spojení se svým tělem, se svojí duší, se svýma přátelama a žijem.
2: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat.
0: Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Já si to teda moc dobře pamatuju, moc dobře vybavuju. Nicméně musím říct, že ty pocity zažívám i teď v dospělosti. A to třeba za prvé ve volnočasových aktivitách, kdy si vyloženě užívám to, že skáču do kaluží, běhám v blátě, běhám za každého počasí. Je mi v tom moc hezky. Já sama si mnohdy dovoluju být tím dítětem, ale zároveň hodně podobné pocity prožívám třeba, i když jsem ponořená do pracovního projektu, který mě nabíjí. Co třeba v tom dospělém životě nám může přinášet ten podobný pocit, jako jsme zažívali v dětství?
1: To máš skvělý. Za prvý je skvělý, že si dovolíš jako dělat ty šaškárny venku, že se tam jako v tom necepuješ. A druhá věc, co je skvělá v tvém životě, že tvoje práce ti přináší radost. Jo? Že to není jenom nějaká ta jako suchá rutina, ale že tam prostě nacházíš tu svoji radost a že s největší pravděpodobností v tu chvíli zapojuješ své silné stránky, děláš něco, co tě zajímá, co tě jako do hloubky baví a ono tě to vcucne a pohltí. A je na to krásný termín flow od autora, jehož jméno je nevyslovitelné.
2: Tak on nebudeme vyslovovat.
1: V životě se mi to nepovedlo říct, on je z Maďarska a je to takový to šílený maďarský jméno. Každopádně ten termín flow vlastně mluví o tom, že my děláme nějakou činnost, která nám jde, ale ne natolik, aby nás nudila a byla tou klidnou rutinou, ale ne zas tak málo, aby nás jako vyhodila z té vyhybky a my jsme se ocitli v tom nějakém velmi jako nepříjemném stavu úzkosti. Takže to tak akorát jako na té hraně, té komfortní a nekomfortní zóny, jsme v tom v bezpečí, ale zároveň jsme vyzýváni nějakým způsobem zapojit všechny svoje mozkové kapacity a to nás vcucává a to nás vztahuje. A pro každého to může být něco jiného. A fakt jako pro někoho to může být to, že vyplně tabulky v Excelu, je to úplně super. Někdo opravdu v tomhle jako nachází svoji hravost, když to tak řeknu, a pro někoho je to, že vystupuje na pódium a pro barmana to může být to, že míchá skvělej drink a do toho si povídá s paní na baru, jo. Takže pro každého z nás to může být něco jiného. A když máme tu možnost tohle jako prožívat ve své práci, tak jsme vyhráli v tombole životní za mě teda, jo. Takže to je super. Já si nemyslím, že jako existuje nějaká striktní hranice tvrdá práce versus jako hra. V ideálním případě se to jako prolíná, že jo. A v ideálním případě v nějaký části těch našich povinností nacházíme tu radost a v čím větší, tím radostnější život v konečném důsledku. Takže si myslím, že to určitě jako možný je a my jako dospělí jsme kognitivně trošku komplexnější než děti. Takže já občas zažívám se svýma dětma, že když si s nima hraju, tak se u toho nudím. Mm-hmm. Protože to právě mě nedokáže jako vcucnout, jako hrát si s panenkou na maminku a tatínka, jo. Tak prvních 5 minut dobrý, pak mě to přestane bavit. Já si radši hraju trošku komplikovanější hry. Mm-hmm. A většinou spíš s dospělýma lidma, ale i s dětma nacházíme jako průsečíky, už zajímavý. A takže jo, ty naše hry můžou být jako extrémně komplikovaný v podstatě, jo, že nemusí jít jenom, jak jsme to trošku tak jako vykreslili, jako tu šílenost tančím v dětství. Ale tak si pojďme říct, že nejspíš, když Einstein tvořil teorie relativity, tak si hrál tak se svojí imaginací, jo, a bavil se a díky tomu mohl dělat ty skvělé věci, co dělal.
0: Oli, v kontextu hravosti a dospělosti, nebo respektive her dospělých lidí, mě okamžitě napadnou milostné aktivity. Mm-hmm. Protože je to vlastně taková jako forma partnerské hry, mm-hmm, kde je ta interakce, dost nás to pohltí, mm-hmm, a vytváří to v nás opravdu velmi intenzivní dojmy, prožitky, emoce. Jak nazíráš ty na milostné aktivity a erotiku? Patří to do té naší třeba hravosti dospělého člověka?
1: No, kéž by patřilo u všech lidí, jo. Taky mám pocit, že někdy se stane to, že sjedeme po té skluzavce k nějakému jako naučenému stereotypu a neustále hrajem na tenhle erotický klavír tu stejnou skladbu, až nás přestane bavit a začne být nudná. A jako zase, jaký štěstí pro každého člověka, který si tu hravost do těchto aktivit pouští, který jako do nekonečna objevuje nový a nový dimenze a možnosti tady tohohle společného prožitku. Takže jo, jako erotika a sex jsou úžasný místa, kde můžeme kultivovat svoji hravost. Mm. V ideálním případě máme parťáka k tomu, který je pro nás bezpečný, kterýmu důvěřujeme, se kterým můžeme jít do velké intimity a zranitelnosti, protože to si budeme jako svěřovat někomu svý erotický fantazie, je často jedna z nejnáročnějších věcí vůbec. Protože paradoxně teda v naší kultuře tohle je spojený s obrovskou hambou a ostudou a zase s nějakýma preskripcemi o tom, jak by to to všechno mělo vypadat správně, jo? A ty preskripce jsou často takový ty kulturní, nějaký skripta z romantických filmů, jak vypadá správný sex. Za prvý, za druhý, za třetí, jo? A zase to je nějaký nepsaný pravidlo, který my ani nevíme, ale máme tendenci ho dodržovat, dokud se trošku neotevřeme s tím partnerem, dokud nezačneme komunikovat, dokud si nezačneme říkat, co z toho jako bychom rádi přeskočili, že nás to vůbec nebá, u čeho chceme zůstat 3 hodiny, že nás to strašně bá, jo? Takže za mě, jako pokud se lidem daří kultivovat ten svůj erotický život, tak to je úžasný místo, kde si můžou jako hrát. A jako terapeutka se často potkávám s tím, že děti si taky eroticky hrajou. Mm-hmm. A jako my vůbec neumíme moc na tu sexualitu dětí nějak zdravě nahlížet. Spoustu rodičů to hrozně vyděsí a spousta rodičů nebo nějakých těch introjektů potom traumatizuje ty děti sekundárně tím, že ty děti byly erotický, třeba v kontaktu s nějakýma svýma kamarádama a nevhodný reakce jejich rodičů to v nich můžou jako hodně bloknout, vyvolat v nich obrovský pocity hamby a studu, který se potom vlečou až do dospělosti mm-hmm. a do toho dospělého prožívání sexuality. Tak to mě jenom jako napadlo, že na to bacha, to je přirozená dětská hra jako kterákoliv jiná, to prozkoumávání, jo. A naopak si myslím, že ty děti jsou svobodný v tom, že tam nemají ten skript, jak to teda má celý vypadat, takže si hrajou na doktory rovnou. Takže to mě jenom k tomu napadlo a jo, tohle je volnočasová aktivita, kterou ale taky máme tendenci v diáři odsouvat, jo. Jakože vyplýtváme energii na všem ostatním a na tohle často nezbyde čas a prostor.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
6: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Když jsi zmínila, že máme problém si navzájem říkat ty své erotické představy, to, co bychom chtěli zažít, to, co si chceme jako tady navzájem dopřát, proč to máme? Proč máme ten blok? Proč ho máme, když jako děti jsme si klidně opravdu mohli říct, že si chceme postavit bunkr a co v něm přesně chceme mít, jak má vypadat, jak si v něm budeme hrát, ale třeba v téhle formě hry si to prostě nedovolíme.
1: No, protože bunkr není spojený s pocitem hanby a studu, a kdežto vzrušení a eros často je vedený k tomu, že bývá spojovaný s pocitama nějaký jako hanby, studu a velký zranitelnosti. Jo? A myslím si, že když jsme stavili bunkr, tak jsme neměli v hlavě implicitní představy o tom, jak vypadá správný jako bunkr, protože jsme tam něco vyrobili. Kdežto do té sexuality, minimálně naše generace vstupovala s takovým jako podivným hávem. Jo, že někde jsme se koukli na Kamasutru prostě, pak jsme někde viděli nějaký porno časopisy, prohlídli jsme si obrázky. Měli jsme v hlavě nějaký jako matnej skript toho, že bychom se měli začít líbat, pak bychom se měli začít osahávat, pak by toto a pak by jsme měli vyvrcholit, jo, společně. A tohle nás nějak formovalo, že bychom měli dostat tomu scénáři a to nás jako vcucávalo k sobě. A teď lidi, který třeba vzrušuje nebo zajímá něco jiného, už mohli cítit, že s tím, že velká pravděpodobnost, že tady s touhle nějakou potřebou nebo chtíčem nebudou přijatý, že to druhého může šokovat, že ho to může vyděsit, že ho to může až znechutit. Jo? A myslím si, že tohle jsou často jako důvody, proč je pro nás těžký se o tom bavit. A navíc si myslím, že když se jako partneři zacyklí do nějakého jako kolečka neuspokojený sexuality, tak už je to pak tak jako naloudovaná věc, naloudovaná takovou jako bolestí, že se s tím hrozně těžko zachází a že fajn si k tomu vzít nějakého terapeuta nebo někoho, kdo jako pomůže těm lidem tím projít. Jo? Takže já si myslím, že to jsou ty implicitní skripta, který tam jsou, který ale zároveň nejsou dostatečně explicitní, aby to někdo pojmenoval. Řekl, hele, sex je tohle, jo, tam a v rámci tohle můžete prozkoumávat tohle všechno. A to, že tohle baví 90% lidí, neznamená, že to musí bavit tebe, jo, a je to v pořádku. A to, že tvůj parťák po něčem touží, neznamená, že ty mu to musíš dávat, jo, to je taky v pořádku. Jakože chcete třeba něco jiného. A je to vždycky o tom, že hledáme, když to vezmu, jako, že, kde se ty naše množiny protnou, že jo, kde máme ten společný prostor pro tu hru, kde nám obou bude prostě dobře. A pohybujeme se uprostřed toho našeho průsečíku. Jenže spousta lidí si to ani neprozkoumá, kde jsou ty jejich průsečíky a prostě jede jenom slepě podle ty šablony. Jo? A dejme tomu, že ta šablona může nějakým lidem vyhovovat velkému procentu, protože je asi vytvořená podle toho, co chce větší část lidí. Ale taky si pojďme říct, že co se týče jako orgazmu, tak my ženy jsme v sexu ve velký nevýhodě, protože tahle šablona byla vytvořena jako na míru pánům, než dávám spíš. Takže tam je ještě, si myslím, spousta feministický práce, aby se to trošku proměnilo a aby to bylo takový nějaký otevřenější.
0: S tím naprosto souhlasím. Odsouváme milostné aktivity na úkor toho, abychom pracovali a plnili povinnosti. Odsouváme volný čas, radosti volného času až po práci. Odsouváme spánek, svoji základní biologickou potřebu. Oli, máš nějaký tip a nápad, jak tu hravost vnést třeba i do těch jako povinností, právě do té domácnosti, do té práce, do těch běžných dennodenních úkonů?
1: Ale to je těžká otázka. Já si myslím, že pro každého to může znamenat něco jiného. Já ti můžu říct, co to znamená pro mě. Já když dám nějaký strašně nudný úkol, tak utíkám do své fantazie a jsem prostě ve své říši snů. A moje ruce mí nádobí, ale moje mysl je někde v paralelní realitě a tam si to jako užívá, tam si to dělá hezky. Takže to je jako můj způsob disociace trošku od té nudné reality. Ale jinak si myslím, že doma by pro nás mělo být jako to největší bezpečí, kde můžeme začít experimentovat s tou hravostí, jakože jako jít tančit ven, to je asi jako velká výzva a spoustě lidí to bude tak nekomfortní, že to bude spíš právě na sílu a nebude to mít.
0: To bude víc stresující.
1: Jo, přesně tak, než hravý, jo, ale zatančit si doma s dětma, to je úplně, za mě jako děti jsou skvělý bytosti, které nás můžou do toho jako vcucnout, protože děti nás většinou zase tak nesoudí, nemají na nás extra vysoký nároky. Každý náš obrázek se jim líbí, každá naše taneční kreace je cool, nebo prostě něco v nich vyvolá. A můžeme s nima dělat divadlo a nikdo taky po nikom nebude požadovat žádný jako vysoký výkony. Takže jako v bezpečí to je toho doma si začít hrát a já nevím, jako určitě se dá hrát při vaření, že člověk bude, pro někoho je to jako to místo, kde se vyřádí nebo při pečení a tak, ale myslím si, že to bude hodně, hodně různorodý A možná je to jako občas si položit tu otázku, jako hrál jsem si dneska a co byl ten moment, kdy jsem měl pocit, že jsem jako tady a teď a že i kdybych za to nedostal žádný peníze a nebo mě to jako nevytvořilo žádnou přidanou hodnotu, tak to samo o sobě, ten moment je pro mě prostě ten moment s velkým M, jo? Tak občas takhle prostě se sám sebe zeptat.
2: Já se v poslední době taky velmi často setkávám s pojmem, jako je vnitřní dítě. Mm-hmm. A vlastně by mě vážně zajímalo, jak moc je tenhle pojem nějakým způsobem relevantní, mm-hmm. anebo jestli je to něco třeba z ezodisciplíny. Měli bychom naslouchat svému vnitřnímu dítěti?
1: Mm. To je zajímavá otázka, jo. A možná je to z ezodisciplíny, ale rozhodně si myslím, že je to užitečný pojem. A my terapeuti jsme tak trošku ezodisciplína, i když se tomu bráníme, protože naším úkolem je jako napojit se na klienta v té jeho jedinečnosti a ne v nějakých velkých statistikách, jo, v tom, co funguje obvykle, ale v tom, co funguje mezi nama. Takže spoustu lidí to vnitřní dítě oslovuje a já, když mám pocit, že tam slyším nějaký vnitřní dítě, tak ho pojmenuju a pak s tím buď pracujeme nebo ne, záleží na tom, jak ten člověk reaguje. A jedna část je jako to zraněný vnitřní dítě, který teda nedostalo dost lásky, dost pozornosti, dost péče, anebo dostalo příliš mnoho pohlavků, hejtu, kritiky, třeba právě nějaký disciplíny a teď potřebuje nějakým způsobem opečovat. A já si myslím, že může být užitečný právě proto, že spoustě lidem jako chybí soucit k sobě samýmu a těžko se jim hledá. Jo? Ty už jsi velký chlap, ty tady nemáš co brečet. Ale když si představí toho malého chlapíčka, kterým kdysi byli, tak s tím se najednou dá jako soucítit. Ten už jako tomu se dá i utřít ty slzičky a pohladit ho. To najednou je dostupnější. Takže třeba v tomhle může být to vnitřní dítě super. Zároveň, když nad tím tak přemýšlím, tak slovo infantilní, jako dětinský, má tady v obou těch jazycích, jo, jako něco jako podřadného, jo, to je infantilní. A je to vlastně škoda, protože s vaničkou vylíváme dítě, že jo? A teďka doslovně. A jasně, v nějakých chvílích potřebujeme být extrémně seriózní a zaměření na výkon a prostě chirurg si asi nebude hrát, ale to by nebylo úplně dobrý.
2: Asi nedopadlo dobře.
1: Co bychom tam dneska vyšili? Ale na druhou stranu, jako umlčet tady tuhle jako hravou energii navždycky, protože v nějakých kontextech není vhodná, generalizovat jako to umlčení, to je vlastně taková eutanázie sebe sama, že jo? Docela silná. Takže jo, jako mně se ten koncept líbí. A on ten koncept není jako, že bychom někde v mozku našli centrum našeho
2: vnitřního
1: dítěte. To určitě ne, jako není to žádný biomarker. A v tomhle je to jako metafora. Je to užitečná, myslím si, že to může být pro spoustu lidí užitečná metafora, užitečný způsob, jak fungovat s nějakýma zraněníma, který si neseme hluboko jako z minulosti a zároveň možná i jako probouzet tu hravost, vzpomenout si nejenom na ty věci, co byly špatně v tom dětství, ale právě vzpomenout si na to naše jako radostní děcko, co by teďka udělalo prostě, jo, a šlo by válet sudy s kamošema někam, nebo jako jak by tady na tohle pohlíželo.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou a za chvíli budeme pokračovat.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Edo, zase mám tak těžké nohy.
8: V lékárně jsem koupil Vesvein.
7: Cože? Vesvein? Přírodní doplněk stravy na podporu žilního systému?
8: Ano, tablety s dvouvrstvou technologií pro postupné uvolňování aktivních látek a lepší cílené vstřebávání.
7: Vesvein. Zdravé nohy, aktivní život.
9: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Radio Čas. Radio Čas. Posloucháte podcast Energiemi na Radio Čas a dneska si povídáme s psychoterapeutkou Olgou Vlachinskou. Oli, za předpokladu, že teda jsme dospělí lidé, snažíme se o nějakou míru zodpovědnosti, plnit si své povinnosti, máme ten nalajnovaný diář a snažíme se obstát tady v tomhle světě, ale najednou si uvědomujeme, že chřadneme a chceme to své vnitřní dítě zase trošku víc vyvolat a trošku víc mu naslouchat. Co pro to můžeme udělat?
1: Vidíš, to je zajímavé, jak jsi řekla to, najednou si uvědomíme, že chřadneme. Jo? Já si to představuji zase metaforicky, takže že jsme se nějak zakonzervovali do nějaké jako podoby, kde jsme slepili jednotlivý puclíčka, že už teďka jako s něma nejde hnout, že je to takový nějaký rigidní. Myslím si, že k tomu rigidnění máme tendence s věkem jako dospívat. Jo? Říká se, že třeba naše nejoblíbenější písničky jsou často z nějakých našich 20. let. A spousta nejoblíbenějších věcí a spousta toho objevování toho světa a té zvídavosti vůči tomu světu probíhá spíš v těch raných letech a pak jako kdyby nám trošku začne vyšumívat tady tahle potřeba poznávat a už máme pocit, že jsme to dobrý poznali a že na to můžeme jako ulpět. Takže možná jako jeden z těch otvíráků hravosti je zvídavost. Začít být zase jako zvídavej na to, co ten svět jako mě novýho může naučit, co mě může novýho přinést, či mě může obohatit. A být zvídavej v tom poli jako nevědění, nebo jak to říct, jo. A nějak se v tomhle jako challengeovat. A to se může dělat strašně moc různýma způsobama. Pro někoho to může být to, že právě začne chodit tančit, jo, ve 40. Pro někoho to může být to, že si přečte nějakou knihu z úplně jiného oboru, než protože ho to nějak láká. Protože tehdy na střední nedával pozor v chemii, ale teď si říká, hele, to je vlastně zajímavý. Já chci vědět, jak to tam ty kyslíky se napojují s vodíkama. A cokoliv takovýho, takže já si myslím, že je to jako zvídavost a možná jako pokora v tom, že to moje vědění, tak jak je poskládaný, pokud ho jako nechám takhle bejt, nechám ho takhle jako zakonzervovaný, tak ten čas mi uteče někam. Že já se najednou stanu starým pánem, starou paní a teď to nemyslím biologicky, myslím to jako vnitřně, mentálně, jo? Že zůstanu v roce 90 nebo 2000, ale teď je rok 2020, takže je to možná nějaká ta touha pořád jako se znovu spojovat s tím světem tak, jak je tady a teď a s tou jeho proměnlivostí.
2: Čím víc stárneme, tak jsme zároveň i více kritičtí vůči vlastně všemu a mnohdy se i bojíme změn a bojíme se toho nového, co neznáme. Tak jak třeba opravdu i podnítit tu zvídavost a nepřistupovat ke všemu novému a neznámému kriticky a s bojácností?
1: Ale já ti zkusím zase říct svůj osobní příběh. Já jsem měla pocit a to bylo, měla jsem takovou jako docela dlouhou krizi, která trvala třeba 2 roky. Před 40, mě teďka 40, jo, takže třeba mi bylo 37, 38 a já jsem jako měla pocit, že už jako je všechno za mnou, protože to velký, k čemu jsem se upínala, byla rodina a děti. To byl prostě ten do mě prorostlej ten introjekt, tohle je to splnění mého snu. Jo? A já jsem si ten sen splnila. A mám ty 3 krásné děti a mám toho fajn manžela a mám ten krásný dřevěný dům, po kterým jsem sněla. A co teď? Když mě to vlastně zase tak nebaví, nenaplňuje. A měla jsem pocit, že už je všechno za mnou. A pak jsem si říkala, pak mě to nějak jako došlo, což nebylo naraz, postupně procesem toho, co je to za blbost, proč by jako všechno mělo být za mnou. Vždyť teďka se vlastně otvírá kapitola knihy, která je absolutně nepopsaná nějakýma společenskýma očekáváníma, kromě toho, že už bych teda měla jenom chřadnout. A já si to můžu popsat svýma, jako čímkoliv budu chtít. Vždyť na světě je ještě spousta úžasných lidí, který jsem nepoznala a který bude jako radost poznávat. Vždyť je tady ještě spousta jako, já nevím, projektů, her, právě který jsem nedělala. Jakože já mám pocit, že lidi se právě jako to už se nehodí ve 40 letech jít se učit tančit, nebo kreslit, nebo jezdit na koni, nebo cokoliv. Že se jako sami nějak jako blokneme v tom, že to už na to teďka není čas. No naopak, nám vyrůstají ty děti, teď na to, na všechno na to zase nastává znovu čas si hrát, jo? Už jsme nějak možná trošku zajištěný, nebo nejsme, bojujeme, to má každý jinak, ale ty děti postupně odrostou, nebudou vlastně nás potřebovat v té roli těch přísných rodičů, co místo, aby se s nima hráli, tak je cepují, ať si vyčistí zuby. A znovu začneme mít tu svobodu být jako hravější, jo. Takže možná pustit nějaký to, jakože že tady tohle období života už jako se nic moc novýho nemůže. A naopak si říct, jo, vždyť teďka toho je ještě tolik, co se jako může a co můžu jako objevovat a zkoušet. A jasně, naše těla jdou do nějakého deklinu, ale taky to není tak hrozivý, jo. A taky záleží na to, jak se o ně budeme starat. A taky s nima ještě s těma našima staršíma tělama jde zažít spousta srandy prostě. Takže možná tohle.
2: A když už teda třeba ty ve svém životě prožíváš více stresu, více povinností, prostě je to náročnější období, Tak jak ty sama dobíjíš energii? Co je ta tvoje hra, která tě nabije?
1: Včera jsem se o tom bavila na terapii se svým terapeutem, jestli si dovolím to říct nahlas. Já mám ráda jiskření mezi lidma. Mm-hmm. Asi jako nejvíc mě vcucne do té reality a do toho tady a teď rozhovory s lidma. Jako to je můj jako intenzivní napojovák na realitu. Takže možnost prostě s někým být a zajímavě s ním mluvit a prožívat ten okamžik plně, že se fakt jako člověk ocitne v tom mezilidském prostoru a všechno ostatní se rozmaže. To jsou pro mě jako silný dobíječe, ale paradoxně jsou to i vybíječe, jo? Protože já to dělám na terapii, takže já potom potřebuju hledat nějaký spíš jako balans toho, být intenzivně s lidma, ale pak i být jako sama a dát si sluchátka na uši a jít se projít se psem a prostě být naopak od té reality úplně odpojená. Jo? Takhle si to nějak dávkuju. Takže možná je to spíš o nějakém jako balancu mezi tím jako intenzivním bytím, který já jako hodně mám ráda, hodně ho potřebuju, a mezi tím stáhnutím se do nějaké jako ulitky a takovým tom spíš odpočívání.
2: Olga Vlachinská byla hostem dnešního podcastu Energiemi. Oli, já ti moc děkuji za báječné a velmi hravé povídání.
1: Já taky děkuji, bylo to radost.
2: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo o něm třeba alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít.
0: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: No a ty bys chtěl nebali?
6: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
5: tak
6: tam
5: jeď,
6: jako
5: ne?
6: Ne?
5: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
6: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to aha, můžu zprostředkovat.
5: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, je. Tak jedem na Bali?
6: Jako takhle jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
5: Platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
4: Rádio Čas.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a rány nevnímat, je to tlukot srdce.
1: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
1: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.

0: Radio Čas. Radio Čas. Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Radia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Pro výrobní závod Gates v Karviné hledáme kolegy a kolegyně na operátorské pozice. Nabízíme stálou práci, férový plat a další výhody.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: No a ty bys chtěl na Bali?
10: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
9: tak
10: tam
9: jeď,
10: jako
9: ne?
10: Ne?
9: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
10: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to aha, můžu zprostředkovat.
9: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
10: Jako takhle, tak musela zaplatit, že? Aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
9: Platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Srdci Beskyt. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko

0: Ale online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěl na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
1: tak
2: tam
1: jeď,
2: jako
1: ne?
2: Ne?
1: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš s ubytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, je. Tak jedem na Bali?
2: Jako takhle jsi jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase,
3: já jenom zprostředkovávám.
1: Platíme dobrou náladou, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Radio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Classic Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje hruska.cz. Hity.

0: Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěla na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
1: tak
2: tam
1: jeď,
2: jako
1: ne?
2: Ne?
1: Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš tu bytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
2: Jako takhle, tak musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
1: Platíme dobrou náladou každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rá

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: No a ty bys chtěl na Bali?
2: Já tam mám rodinu, já tam bych mohl kde bydlet. Já jsem
1: tak
2: tam
1: jeď,
2: jako
1: ne? Tak kdybych mohla takhle někde bydlet, tak samozřejmě dám i Bali.
2: Kdyby něco, tak to máš s bytkem, protože to můžu zprostředkovat.
1: Wow, jakoby. Tak to je hustý. Jo, tak jo, tak jedem na Bali?
2: Jako takhle, jako musela zaplatit, jo, aby jako to zase, já jenom zprostředkovávám.
1: Platíme dobrou náladou, každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš.

Radio Čas. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: hity, které milujete. Milujete. Milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.